choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

máš tuc ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi

Ja vždy rozeznávam, hravě rozeznávám. Máš pravdu, ale kto ti za ní dá? Máš hlavu plnou utajených snů. Máš podezření, že si

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice! Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najděte na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Hmm. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popíj něco málo vody, to je místní Ivančická.
2: Tohle jo?
1: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
2: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, já jsem se učil totiž doma, víš?
1: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No, no, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těchto otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
2: No.
1: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130. protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to.
1: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, a tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel.
2: Takže,
1: ano.
2: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci. Sleduj, jak to my mladí děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka teda zeptám, kouknu jméno. Já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
1: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě. Alešku.
1: Podívej, já si to
2: jenom
1: taky.
2: To ne.
3: No. A nebo klidně duet.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Bančáků a Bančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, hele, podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už, ty by, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: Důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: byla
0: vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hájaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: A tak nevíš, to až v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne,
0: kdy stávala dívka do školy.
4: Když do školy, tak to bylo milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
0: Ne, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
3: A samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
4: Cože?
0: Ne, to je malá holčička.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové.

0: Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
1: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji. A je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
0: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
1: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů, a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl. Či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se to snažíme vaším partnerem průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
0: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
2: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
0: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
3: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
1: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus. Já bych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí pán Bůh a rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
0: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách
4: Českého rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
1: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
0: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
5: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
1: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněla. Děkuju za to.
0: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
1: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná, a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dál. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
0: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné. Bude všude. Stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
6: Děkuji.
0: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě daprádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy, a protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potlesk pro vás. Máme tu čest, já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup, ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného, slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O
7: tomu...
8: samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No je to skutečně tak, novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale, úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí, nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestyď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no. Za A. Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou, ale s tím fagotem
9: ten jsem teda taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archivem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, tatka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru. Protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Nashledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžem poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho ostruda?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
6: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na příjmu Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
5: Děkuji.
6: Chtěl se znajít, co zeptat ještě.
5: Ne, chtěl jsem dát verš.
6: Jo, je, dej.
5: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká, přiléhavý.
6: Ano.
5: Naše hodinka společná, zábava výtečná.
6: To jsi napsal sám?
5: Mm-hmm.
6: Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.
7: Všichni známe.

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co děláš?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr. Hodně cestování, ale sama hezká, příjemná práce, sama hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva. Měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kluk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, to bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli? To, co vždycky?
1: To, co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může bejt. Jo, výborně.
0: Jdem na něj.
1: Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodila potom jevišti, prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy. Takhle. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že? Jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo? No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No, ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála, ale ona potají jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, naschledanou, pane profesore.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Studií? Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Bízner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30 a kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zindulka s Lenkou Skopalovou, třídní, vždycky to byla takováhle dvojce a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy, jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasín
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech po poďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podívej.
0: Jinak by si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda, jako to je pravda. No. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková sem nechodí ani Wiesner, takže...
1: Podívej se, to, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká Esa, Miroslav Donutil, anebo Jiřina Bohdalová, jako učitelka Lídlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lídlešku, ne. To je nejúžasnější, dej Anešku Lídlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lídlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne. Ale Aneška Lídlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, no jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny.
1: Ne, Bohdal,
0: to by si nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, milí pánové.
4: Dobrý den.
3: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně. Je.
4: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme, ano.
2: Mějte se.
3: Rádo se stalo.
4: Mějte se krásně, díky.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré, hezké páteční odpoledne.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
2: Dobrý den.
5: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
4: Děkuju.
5: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku jenom, že jste se vašim rodičům povedl.
4: Je.
5: Tím pádem je zdravím.
4: Výborně, já si to píšu a vyřídím. Ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
2: Já bych si ledva zapsal hlas.
5: Děkuju. A mějte se hezky, hezký víkend. Přeju vám oběma. A dála bych tu Lidlovou.
4: Ano, jistě,
2: zapsáno,
4: samozřejmě.
2: Děkujeme.
4: Ano, děkujeme a děkuju za ta slova.
2: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
4: Zdravíme.
6: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevynikal. Šlo by slovo lidva nahradit sotva, no, nebo jenom?
4: Ano, já myslím, že obojím.
2: Sotva
4: obojím,
2: určitě.
4: Přesně, sotva určitě.
2: Takže děkuju ledva vás. Jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A tak. Kam s vaším hlasem?
6: A já

0: prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
1: Určitě, to si píšu.
2: Děkujeme.
1: A sotva bude troška času, tak můžu.
2: A nechceš rovnou?
1: Rovnou?
2: No, rovnou.
1: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým, Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně, byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku, a někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým, a ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry, všude s ním jezdila, ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale neuhlídala. Decentní dáma to ano, byla. Takže kratinká vzpomínka.
2: Děkujeme
1: taková,
2: pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetl jsem.
1: Ano, počítej správně.
2: Je to Jiřina. Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lídlová nám něco řekne.
3: No tak mluvte.
4: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
3: To je celý.
4: Ano.
3: To je to zvaný. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, pak musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
4: Ano, jako rukou.
3: Rukou. Takhle, jo?
4: Jmenuji se Aneška.
3: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor, kamera. Jede. Klapka.
5: Učitelka poprvé.
4: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice...
3: Stop, Soluško Lidová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. Bylo by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
4: Nebo jako se žáky, že?
3: No, spíš s diváky, Soluško Lidová. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
6: Jede.
3: Klapka.
5: Učitelka po druhé.
4: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
3: Co se děje? Co je, Pepo?
6: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
3: No tak přepudrovat, jo, a honem.
7: Jo, zasnu, jo.
3: Nezasnu, jedeme dál. No, nos je dobrý, Pepo.
6: Jo, dobrý.
3: Tak pozor. Kamera.
6: Kamera jede.
3: Klapka.
5: Učitelka po třetí.
4: Jmenuji se Lídleška Aneška. Já vím, vím, že jsem jmenuji Aneška Lidl.

0: 와 우주민이라
1: Přeřeknout se může každý, že jo, to...
2: Ale že jo, to zasí.
1: Nezasínej, vy tě jdeme okamžitě dál.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mm-hmm. Pro posluchače.
5: No, humor, to není mezera. Výběr, dopustíme si Anežku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako pláca a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být, jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím, vidíš.
4: Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním
1: stolku. Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých vždycky, kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám, tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Už. Ina je jiná. Tak to byl jen tak drby.
1: Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte, Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný. Ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím tě.
1: No,
2: já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku za...
2: Ano.
1: Háčko, Jiřinu, děkujeme krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý den.
4: A jestli můžu hlasovat, tak bych hlasoval po ten Silvestr. Paní Bogdala je sympatiačka, ale teďka už jsme uslyšeli, tak aby to byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Halo, halo.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle i vás, Alešku. Viděli
2: Děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, Kutni. Ano.
5: Jo? Červený šatek.
2: No, jistě.
1: Ty jsi měl červené šaty?
2: Já se, jo, červený šaty, jo. A kejtu v podpaží, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: A neodcházejte od rozdělaného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujem, mějte se krásně.
5: Krásný víkend.
2: Taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: o Drážďanech to bude,
2: je,
1: a nejen
2: dojde,
1: o nich.
2: Dojedem Lídlešku, děkuji.
6: Kamera jede! Lapka.
7: Učitelka po čtvrté.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
6: Já jsem vám nemávnul, já jsem vám jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
9: Kamera jede.
6: Babka.
7: Učitelka po páté.
8: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14-letí. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčka Hamtonina s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Strážici. Náš...
6: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
9: Mně dochází materiál.
6: Se vejde ti to cancourek, prosím tě.
9: Ten
6: maniak s tím zasíláním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslí, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocho Antonína, jo?
8: Ale on se tak jmenuje.
6: No on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
9: Kamera jede.
6: Babka.
7: Učitelka po šesté.
8: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďané. V tom nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová.
6: Stop!
9: Pro mě dobrý.
6: Berem.
0: Humoriáda.
10: Život je šatna v kabaretu,

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, šestmery vedou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH na výsost spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec, a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártů, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulín nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco? Měl jsi to rád, nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti? Chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval. Potom samozřejmě, jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel. Ale co mně se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek. Nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující, takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šest medvědů s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšela asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: Už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno. Já nevím, zkus se na to zeptat.
1: Bereš,
2: jinak
1: no. Zkus se na to zeptat ptát.
2: A uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tato paní Cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned, jak to
1: já si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se fojte s ním. Jo, no, teď Michal David.
2: Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit. A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil. Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se dívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdeme podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a osmdesátinám. Takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tedy brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky. Takže zítra osmdesátiny Honzy Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky. Vidím, že jeho zábava pokračuje. Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidi s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Obyvatelé Jeseníku postižení povodněmi můžou získat stavební parcely. Dopravu na silničním průtahu hranicemi zkomplikuje výměna asfaltu. Hokejisté Olomouce porazili Kladno. Dnes bude jasno a teploty do 23 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Samospráva Jeseníku chce pomoct lidem zasaženým předloňskými povodněmi. Zdarma jim nabízí 2 stavební parcely. Město je získalo od Státního pozemkového úřadu. Parcely se nachází v ulici Rejvízská. Co musí žadatelé splnit, popisuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
2: Žadatel musí doložit, že jeho nemovitost byla zasažena povodní v roce 2024 a že v přímé souvislosti s povodní došlo k zničení stavby nebo bylo nutné provést její demolici. O převod mohou při splnění podmínek žádat občané města Jeseníku, ale i okolních obcí.
0: Silniční průtah v Olomoucké ulici v Hranicích čeká oprava. Dělníci ji zahájí v pondělí 5. října. Práce potrvají zhruba 2 týdny, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Letos poslední větší silniční opravu v kraji provedeme v Hranicích. Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Spolu s novými značkami svodidly a krajnicemi vyjde zakázka na 15 milionů korun. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
0: Folklorní festival krojů, tanců, písní a řemesel z Hané dnes čeká obyvatele a návštěvníky Zábřehu. Hlavní program přehlídky se bude odehrávat na Masarykově náměstí v centru města, říká ředitel festivalu Jan Jurek.
4: Program akce je celodenní, začínáme slavnostní bohoslužbou, následuje potom krojovaný průvod městem, potom už od 12 hodin na 2 scénách folklorní program, samozřejmě primárně hanácký, ale k dispozici jsou taky řemeslné dílničky, informační stánky, veliký jarmark a spousta dobrot, takže si určitě každý přijde na své. Sport.
0: Hokejisté Olomouce poprvé v sezóně získali 3bodovou výhru. V 5. kole Tipsport Extraligy zvítězili na ledě Kladna 4-1. Výrazně se na tom při své premiéře podílel brankář Oldřich Cichoň, kterého ani nemrzelo, že nevychytal čisté konto.
5: Ani ne, jako já jsem rád za 3 body, kdybych dostal 5-6 gólů, tak mi to je jedno, hlavně ať vyhrajem. Mně se to líbil ten zápas, koukal jsem na to hezky. Já si myslím, že to bylo hlavně o té zodpovědnosti, nedělali jsme tolik chyb dozadu, což jsme v minulém zápase jich pár udělali a konečně jsme proměnili ty šance, které máme každý zápas. Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17 a pované slabý proměnlivý během dne jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená je až do středy ulice Olomoucká v Horce nad Moravou u Olomouce v úseku od železničního přejezdu směrem do obce, a to v rámci přesunu autobusové zastávky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Třetí den prodlouženého víkendu je tady a ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc přeje dobré ráno opět Tomáš Kedzior. Máme 28. září svátek a v našem vysílání se podíváme do svátečního kalendária už za chvíli s Petrem Jungmanem a do 17:30 stihneme ještě rubriku Co v učebnicích nebylo. Můj kolega Martin Písařík se tentokrát zaměří na vzduch a zajímavosti o něm. U mikrofonu je dnes Tomáš Kedzior. Přeji dobré, velmi brzké sváteční ráno.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
6: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
5: Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru, z toho 450 metrů obsahuje mokrá část. Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
7: Paní Soutlova s dcerou Drobienou.
5: Jan Libíček dožil se jen 42. A já přeju hezký sváteční den.

0: počasí.
1: 5:16, to počasí dneska bude opravdu sváteční, čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotami lehce nad 20 stupňů, v Jeseníkách okolo 15 a jen slabý proměnlivý vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Když se kapela, o které skoro nikdo neví, celosvětově prosadí 6. albem, je to zázrak. Podařil se v roce 1993 skupině So Asylum s rockstarou deskou Grave Dancers Union díky hitu Runaway Train. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou So Asylum.
3: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
4: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
5: To si musím napsat, abych na to nezapomněl.
3: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Půl šesté zprávy a Honza Faltýnek.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: Na komplikace se musí připravit řidiči na Přerovsku. Silnice 55 mezi Přerovem a nájezdem na dálnici D1 bude totiž od úterý zhruba měsíc uzavřená kvůli plánované opravě. Práce se budou týkat úseku přibližně od Lověšic po dálniční exit Přerov jih. Připraveny jsou podle ředitelství silnic a dálnic objízdné trasy. Trestní odpovědnost za vraždy a další závažné trestné činy by se v budoucnu mohla snížit z 15 na 13 let. Změnu chce předložit ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj u dětí roste kriminalita. Podle Institutu kriminologie a sociální prevence ale data neprokázala, že by brutalita trestných činů páchaných dětmi rostla. Radnice v Jiříkově u hradu Sovince opraví kapli Františka Xaverského z 18. století. Památka se má proměnit v galerii a kulturní centrum. Obec už má hotovou studii využití a začíná pracovat na projektové dokumentaci. Sport. Olomoucký cyklista Pavel Bittner v těsném finiši ovládl závod Paříž-Chamonix. 23-letý závodník se tak po víc než 2 letech dočkal profesionálního vítězství, které je jeho čtvrté v kariéře. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: Pozor v Polské ulici v Olomouci u Smetanových sadů. Vozovka je tam v úseku mezi ulicí U Botanické zahrady po ulici Česko-Bratrská zúžená na jeden pruh kvůli stavebním pracím.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ve svátek se koná řada zajímavých akcí a navíc, když tomu bude krásné počasí, tak zveme třeba do Čelechovic na Hané, do tamní železniční expozice v bývalé čekárně místního nádraží. Budou mít dneska otevřeno mezi 10. a 17. hodinou. No a zvláštní vlak pojede také na Svatováclavské hody v Tovačově.

0: 5.39, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Takovou velkou skupinou lidí, kteří vstávají i ve svátek a možná třeba i každý den, jsou rybáři. V Lošticích ovšem bohužel stále platí zákaz rybolovu. Jak Český rozhlas Olomouc informoval už vícekrát, v tamních rybnících je kvůli suchu v minulých měsících stále málo vody, ryby tak ohrožuje dál nedostatek kyslíku a rybáři se bojí především toho, až rybníky zamrznou.
1: Teď je tam zákaz, takže mám po rybaření. Je to špatný.
2: S rybářem Jaroslavem Gleknerem stojíme v Lošticích na hrázi nedaleko retenční nádrže, ve které Jaroslav Glekner běžně rybaří. Od léta je tu ale lov zakázaný kvůli nedostatku vody. Při letních vedrech poprvé v historii vyschl potok Podhrádek, který zásobuje vodou zdejší kaskádu rybníků. A současné ochlazení s občasnými dešti rybářům nijak výrazně nepomohlo.
1: Ta půda je vyschlá, to se všechno sákne a v potocích se to v podstatě neprojeví. Nám třeba na té lovné nádrži stopla voda v poslední době asi o centimetr.
2: Hladina v nádrži a taky v dalších rybnících je tak od léta pořád velmi nízko. Pokračuje nezávislý místostarosta Loštic a předseda místní organizace Českého rybářského svazu Jan Konečný.
3: Máme tady před očima ten požerák, výpustní zařízení rybníka, na které je krásně vidět ten úbytek vody. Jo? Takže vidíme, že dneska tady chybí nějakých 60-70 cm.
2: Rybám tak ve vodě stále chybí kyslík. Díky chladnějším nocím jim už bezprostředně nehrozí udušení jako v létě, ale vyhráno ještě není, zdůrazňuje Jan Konečný.
3: Hrozí velké nebezpečí, že ten stav vody zůstane na tom nízkém stavu v okamžiku, kdy voda zamrzne. A to bude velké nebezpečí pro ty ryby, že by zimu nemuseli přežít.
4: Proč by tu zimu nepřežili, když by ta voda zamrzla na tom stavu, jak je teď?
3: Protože jak je té vody v tom rybníku málo a potom třeba v zimě přijde období, kdy jdou děti bruslit a ta ryba se jakoby zvedne ode dna, tak se stane, že ona přimrzne ze spodu k ledu a na jaře, když se led rozpustí, tak ta osádka je vlastně mrtvá.
2: Letošní rekordní sucho podle Jana Konečného ovlivní i další práci rybářů.
3: Uspíší to jarní výlovy, aby když ještě ta voda v tom přítoku je, tak abychom měli ty rybníky slovený a co nejrychleji je napustili.
2: Dohromady loštičtí rybáři aktuálně pečují o víc než 3 hektary vodní plochy, ve které žijí řádově tuny ryb. Z Loštic Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6:45, dneska čekáme skoro jasno, s teplotami lehce na 20 stupňů, babí leto, jak má být, jenom slabý vítr. Výjimečně se můžou ještě po ránu někde vyskytnout mlhy.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ve sváteční den vám po 9. hodině nabídneme hanáckou humoresku o lidské pověrčivosti Znamení v podání Ladislava Lakomého. Humor, historky a také hanáčtinu můžete poslouchat rovněž po 10. hodině, kdy vás vezmeme do atria naší budovy, kde v květnu slavil 60. narozeniny Igor Bareš. A po 15. hodině vstoupíme do katedrály svatého Václava s průvodcem Tomášem Krylem. Užijte si sváteční pondělí ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jaké zvíře představovalo pro naše předky nejen nepostradatelného pomocníka při těžké práci, ale i toho nejvěrnějšího druha? A v jakých melodiích ožívá stesk odvedených husarů, radost mládenců na cestě zamilovanou dívkou i slavnostní pícha králů na bílých koních? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve za písničkami o koních a připomene pevné pouto mezi člověkem a jeho zvířecím společníkem. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Každé pondělí vysíláme v Českém rozhlase Olomouc pořad osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess zpovídá osobnosti, které opravdu stojí za pozornost. Naším hostem bude dnes známý chirurg Tomáš Šebek, ale slovo má Oskar Hess.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
2: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián. Je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak.
0: Osobnosti Česka po 13. hodině s Oskarem Hessem a dnešním hostem, chirurgem Tomášem Šebkem. Teď je 5.50, přejeme dobré, brzké sváteční ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 11. ročník ceny Václava Buriana se blíží. První říjnový pátek ožije Centrál muzea umění Olomouc poezií pěti básníků a básnířek z pěti zemí střední Evropy. Čeká nás večer plný silných hlasů, osobních příběhů i témat, autorská čtení i debata o současné středoevropské poezii. V pátek 2. října od 17:30 večer v Centrálu. Vstup je zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
3: Je 6 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Velké obchody dnes zůstanou zavřené. Na Jesenicku můžete vyrazit na svatováclavské setkání a ve Šternberku si zase sportovci zaběhnou tradiční půlmaraton. Dnes bude jasno a teploty do 23 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Větší obchody musí dnes zůstat zavřené. Zákon na Den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogérií nebo hobby marketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
5: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
3: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno. 17. listopadu ale prodejny fungovat můžou. Zájemci o tištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodu mají už jenom několik dní na podání žádosti. České správě sociálního zabezpečení ji musí doručit nejpozději do této středy. Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Dopoledním pietním aktem na hřbitově v Bílé vodě na Jesenicku dnes začne v regionu tradiční svatováclavské setkání. Letos má téma technologie v paměťových institucích. Vicehistorik muzea Matěj Matela.
6: Proběhne pietní akt v Bílé vodě u příležitosti tedy výročí internování řádových sester komunistickým režimem na toto místo. Večer pak proběhne ve vodní tvrzi sídle vlastivědného muzea Jesenická koncert Jaromíra 99 a zároveň mohou návštěvníci v prostorách vodní tvrze zhlédnout i výstavu jeho děl. Sport.
3: Ulice Šternberku dnes dopoledne zaplní běžci. Ve městě se uskuteční tradiční půlmaraton. Pro zájemce jsou ale připravené i kratší distance, říká ředitel závodu Jan Gottwald.
7: Máme připravené pro běžce tři tratě. Tou hlavní je trať půlmaratonu. Pro ty, kteří si netroufají na celý půlmaraton, je to 10-kilometrová trať. A pak ještě máme pro děti do 15 let Top Gal dětský běh na jednu míli. V 9.45 potom startuje dětský běh a v 10.30 hlavní závod na obou tratích. Počasí.
3: Na střední Moravě dnes čekejte většinou jasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17 a povane slabý, proměnlivý během dne jihovýchodní až jižní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Uzavřená je teď kvůli stavebním pracím cesta z Měrovic nad Hanou na Kojetín, a to v místě železničního mostu. Počítejte s objížďkou přes okolní obce.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Čeká nás krásný sváteční den, je 28. září, bude skoro jasno a teploty i nad 20 stupňů, babí léto, jak má být. U mikrofonu Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc je dnes, tedy ve svátek, Tomáš Kedzior. Na úvod druhé vysílací hodiny písničky Petra Reska a Petra Spáleného a hned potom rubrika Stalo se před 100 lety.

0: Stalo se před 100 lety.
1: V 6 hodin a 11 minut s Ditou Vojnarovou. Lidová škola městského osvětového sboru v Olomouci prostřednictvím novin hlásala, že začátkem října otevře, pokud se zahájí a přihlásí dostatečný počet zájemců.
2: Šlo o, jak se psalo v novinách, vpravdě lidové a levné vyučování, které organizoval městský osvětový sbor s velkou finanční obětí, který doufal, že najde co největší odezvu v nejširších vrstvách lidových. Zápisné a poplatek dohromady stály 50 korun ročně. Kurzy se konaly v Olomoucké Sokolské ulici v budově bývalého dívčího gymnázia vedle kláštera dominikánů. A šlo konkrétně o kurzy jazyka českého, německého, francouzského, anglického a ruského. Ty byly rozděleny vždy na skupiny pro začátečníky, pokročilé, plus hodiny konverzace, dále pak kurz esperanta, těsnopisu, praktického účetnictví v maloživnostech a informační kurz o věcech obchodně právních.

0: počasí.
1: Skoro jasno čekáme dnes, počasí bude opravdu sváteční, teploty nad 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 15 a slabý vítr. Teď je 6.16, za půl hodiny budeme volat o přesnou předpověď počasí v Olomouckém kraji meteorologům.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: V oblasti nakládání s bioodpadem a odpadového hospodářství v České republice dochází k velkým legislativním změnám. Proč? Třídíme málo nebo špatně? Jak je na tom s tříděním Olomoucký kraj? A víte, že i bioodpad je dál tříditelný? Povídat si o tom budeme s doktorkou Janou Macenauerovou, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství statutárního města Olomouc. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
3: Poslouchejte Český rozhlas Olomouc živě na internetu. Zadejte adresu olomouc.rozhlas.cz a spusťte živé vysílání. Uslyšíte nás třeba uprostřed Sahary, pokud tam ovšem mají internet. Je to snadné. olomouc.rozhlas.cz

0: Řada zajímavých akcí se koná ve svátek. Je to třeba oživení a ukázka řemesel, která produkují lidové hudební nástroje nejen z Moravy, ale i z jiných krajů. Zároveň hudba, besedy a dobrá nálada pro malé i velké. Tohle všechno můžeme dneska zažít v Maršíkově. Pozvání na oživení řemesel výroby lidových nástrojů pro nás má pořadatelka Iva Smíkalová.
1: Chtěla bych pozvat všechny k nám do takové vesničky Maršíkova, která je u Velkých Losin, na takovou akci, která se týká oživení řemesla výroby lidových nástrojů. Už po devátý u nás koná se ta akce i v dřevěném kostelíku, jestli tam někdo zavítal. Je to vlastně akce zaměřená na propojení výroby koncovek, fujarek. Vždycky k nám přijedou nějaký vzácní hosté, nám ukáže, jak se ty nástroje skutečně vyrábí. Pak tady máme dílničku pro děti, kde si mohou vyrobit různé štěrchadla z dřeva. Je tady i přednáška, vždycky tady máme nějakého hosta, který nám popovídá buď o dřevě, nebo o tom svém řemesle. Letos tady máme pozvaného ze Zubří, pana Petra Čípa. Oni vlastně vyrábí píšťaly, ale především lidové gajdy. A celý den zakončíme společným vystoupením v podobě pohádkového příběhu. Je to teda taková balada o tom, jak vlastně dřevo pomáhá lidem, když je nějaký zamotaný příběh, tak prostřednictvím těch hudebních nástrojů a samozřejmě lásky ke dřevu, vždycky ten příběh dobře dopadne. Takže my budeme hrozně rádi, když k nám zavítáte, prožijete s náma celý den, můžete zároveň si zahrát na různé nástroje. Nemusíte jenom poslouchat, ale můžete celé si to prostě vyzkoušet.
2: Budete vyrábět různé nástroje, jak mluvila jste, píšťaly, bubínky, křestidla, ale dokonce kobzy. To mě teda osobně zajímá. Jak se to dá vlastně vyrobit na tom místě?
1: Na tom místě to určitě nevyrobíte. Tam jsou spíš ukázky toho, jak ty lidový nástroje vypadají a ty jednodušší nástroje, to se dá vyrobit, jo, trošku spolotovaru, protože to dřevo na to musí být samozřejmě nachystané, musí být dobře vysušené. Pracuje se tady s bezem, což je nejvhodnější tady pro ty účely těch koncovek a fujarek a píšťalek, ale vyráběly se tady i různé třeba keramické bubínky, vždycky je to nějaký polotovar, který se tam dá dokončit, ale děláme třeba ty štěrchadla, které jsou taky nachystané v takových polotovarech. Děti si je rádi jako dotvoří. My budeme hrozně rádi, když tam zavítají rodiny vlastně s dětma, jo, tak je to jako zamýšleno.
2: V pondělí 28.9. bez Společenském domě a v kostele svatého Michala v Maršíkově. V kolik hodin?
1: Začínají ty dílny v 10 hodin a ten koncertík nebo ta hudební pohádka, co bude na závěr, tak to je o 16:30.
2: Z Maršíkova Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: půl sedmé, zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Samospráva Jeseníku nabízí zdarma lidem, kteří přišli při předloňských záplavách obydlení, dvě stavební parcely. Město je získalo od Státního pozemkového úřadu. Parcely jsou podle informací radnice v ulici Rejvíská. V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října se marže obchodníků bude zastropovaná na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Ministerstvo financí pak bude každý pracovní den určovat maximální cenu benzínu a nafty. Kvůli opravám je ode dneška uzavřené parkoviště v Sokolské ulici v Mikulovicích na Jesenicku. Řidiči ho nebudou moct využívat do 11. října. Vyplývá to z informací na webu obce. Sport. Tenisté týmu Evropy ovládli po 6. exhibiční Laver Cup. Výběr světa porazili 13-5 a pomohl k tomu i rodák z Prostějova Jakub Menčík, který zvládl v Londýně i svůj druhý start ve čtyřhře. S Italem Kobolim porazili australsko-americký pár De Minor Fritz 7-5 a 6-3. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená je teď Žerotínova ulice v Šumperku, a to v místě železničního přejezdu z důvodu jeho opravy. Počítejte až do půlky října s objížďkou okolními ulicemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl sedmé a dvě minuty, přejeme dobré sváteční ráno. Zveme třeba na koncert zpěvačky Ilony Čákové. Bude to dneska v 18 hodin v kapli svaté Barbory v kasárnách generála Zahálky v Hranicích.

0: 6.39, za chviličku počasí, teď se vydáme do Opavy z bývalého ženského kláštera Domov pro nevidomé. Přesně před 30 lety otevřela opavská charita Dům svatého Cyrila a Metoděje a dala novou šanci prvním klientům. Vznikla tak sociální služba, která se snaží vrátit lidi s těžkým zdravotním handicapem do běžného života. Dnes odpoledne to charita oslaví a kdo to má blízko do Opavy, může vyzkoušet třeba oblíbené technické vychytávky.
1: Ten kousíček doprava.
2: Notebook spojený s terčem, laserový zvukově naváděný paprsek a pistole v ruce. Střílet se dá i po slepu.
3: A už někdo trefil střed?
1: 10-9 asi bude nejvyšší číslo.
2: Kdo dnes přijde, může si to vyzkoušet. Nevidomý Ondřej je na střelnici jako doma.
4: Já chodím na zvukovou střelbu.
3: Baví vás to střílet na terč?
4: Jo, a já jsem byl i z normální zbraně střílet tady v Opavě, jak máte střelnici.
2: A další oblíbená hra tady v domě svatého Cyrila a Metoděje v opavské části Vlaštovičky. Hádání, co je v sáčku a jak to voní. A nebo vaření v hrnci, který zase mluví.
5: Nyní bude pára uvolněna. Prosím, odstupte od hrnce.
2: Neviditelná realita bude připravená i pro návštěvníky výroční oslavy, prozrazuje vedoucí charitního domu Zuzana Janků.
6: Umožňuje vyzkoušet si třeba nalít si vodu poslepu, vyzkouší si různé poslechové hry, můžou si vyzkoušet jízdu na dvojkole, zahrát si showdown, popřípadě šupec.
2: Býval tady klášter dominikánek, v roce 1950 ho ale museli násilně opustit a z budovy zbyla schátralá ruina. Potom ji převzala opavská charita. Zajistila rekonstrukci a službu pro těžce zrakově handicapované rozšířila postupně i na lehké mentální postižení. Kromě střechy nad hlavou a samostatné domácnosti tady klienti najdou i práci v dílnách. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6:45, každý den touhle dobou voláme meteorologům. Dnes má službu Marie Glofáková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak máme teď v Olomouckém kraji a jaký bude ten sváteční den?
2: Je prakticky všude jasno, jenom někde v okolí řek, vodních toků, hlavně v nějakých užších údolí se můžou vyskytovat výjimečně mlhy. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý v průběhu dne, bude foukat jihovýchodní až jižní do 4 metrů za sekundu.
1: Co potom...
2: Po celý den bude jasno.
1: Rozumíme, to je nádherné. Co potom počasí v noci a zítra? Bude ještě pokračovat pěkné počasí?
2: I noc bude jasná, k ránu se výjimečně můžou objevit mlhy, opravdu jenom někde v okolí vodních toků, vodních ploch, v nějakých úzonkých údolích. Nejnižší teploty klesnou na 9 až 5 stupňů Celsia a při uklidnění větru mohou klesnout až na hodnoty kolem 3 stupňů Celsia a mohou se vyskytnout přízemní mravíky. Vítr bude foukat jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. I zítra očekáváme po celý den jasno, ráno výjimečně s přetrvávajícími mlhami. Nejvyšší teploty budou podobné jako dnes, nejčastěji mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia a vítr bude foukat i nadále slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Meteoroložka Marie Glofáková, babí léto tady pokračuje a v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc za chviličku řidičská abeceda.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Ve sváteční den vám po 9. hodině nabídneme hanáckou humoresku o lidské pověrčivosti Znamení v podání Ladislava Lakomého. Humor, historky a také hanáčtinu můžete poslouchat rovněž po 10. hodině, kdy vás vezmeme do atria naší budovy, kde v květnu slavil 60. narozeniny Igor Bareš. A po 15. hodině vstoupíme do katedrály svatého Václava s průvodcem Tomášem Krylem. Užijte si sváteční pondělí ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.
0: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
4: Diagnóza jako zásadní životní změna, dlouhodobá léčba a tedy i možnost vyhoření z dlouhodobé terapie, jakékoliv odlišnosti od vrstevníků a samozřejmě vztahy, lásky. Případně jevy jako diabulimie nebo dvojitý diabetes. Možná máte také zkušenost s chronicky nemocným dítětem nebo dospívajícím. Zkušenosti mají i dětská diabetoložka doktorka Darina Alexievič a psycholožka magistra Karolína Obadalová. Ptát se jich můžete v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.

0: Řidičská abeceda.
1: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
2: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
1: Co to ale znamená v praxi?
2: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
1: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
2: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
1: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
2: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
0: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ministerstvo financí hodlá zvyšovat některé daně. Návštěvníky Hrubé vody dnes čeká svatováclavský program. Házenkáři Hranic prohráli s Akademií Olomouckého kraje. Dnes bude jasno a teploty do 23 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. V nedělní debatě České televize to řekla šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO. Ministerstvo podle ní také zvažuje zdanění investičních bytů, některých návykových látek a zavedení sektorových daní. Podle ministryně jde o kroky, které by zlepšily stav státních financí. Do kasy by mohly v kombinaci se snížením výdajů přinést 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že daně zvyšovat nechce. Vánoční jehličnan pro Masarykovo náměstí už hledají pracovníci městského úřadu v Hranicích. A jak může pomoct veřejnost, to popisuje mluvčí radnice Petr Bakovský.
2: Víme, že někteří lidé potřebují skácet třeba z bezpečnostních důvodů nějaký vhodný jehličnan, takže chceme oslovit občany, jestli mají nějaký takový vhodný strom, tak my vlastně jim díky tomu ho skácíme zdarma. Může to být smrk, může to být jedle, pokud ten strom je pěkně rostlý, tak samozřejmě rádi se na něj podíváme a usoudíme, jestli je na náměstí vhodný.
0: Na svatováclavský program dnes můžou zájemci vyrazit do rekreačního areálu Hrubá voda, místní části Hluboček na Olomoucku. Akce začíná v 11 hodin a je určená především rodinám s dětmi, říká mluvčí areálu Tomáš Drápal.
3: Máme nachystané dělničky, heraldiku, vyrábění různých náramků, jízdu na koní, lukostřelbu a podobně. A protože tematicky se všechno pojí s tématem svatého Václava, tak o 14:30 také přijede svatý Václav na koní se svou družinou. Program pokračuje ještě s dětským rytířským turnajem. Sport.
0: Ve druhém kole první ligy házenkářů se v regionálním derby střetnul tým házenkářské akademie Olomouckého kraje s týmem TJ Cement Hranice. Hosté z Hranic v hale ve Velké Bystřici vyhráli první půli o 3 branky, nakonec ale podlehli favoritovi 33-37. Důvody vysvětluje trenér Hranic Libor Hrabal.
4: Jsme zaskočili domácí naší hrou v prvním poločase. Dařilo se nám v útoku, obrana fungovala jak měla, ale bohužel my jsme je postavili sami na nohy začátkem druhého poločasu. My jsme tam nedali možná šanci, udělali jsme 2 chyby a my jsme měli nadále nějaké ztráty míčů, nekoncentrovanost v koncovce a to se pak ukázalo, ty 2-3 góly, které se pak táhly až do konce. Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě většinou jasno, ráno ještě výjimečně mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17 a foukat má slabý, proměnlivý během dne jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržení čekejte v těchto dnech v Hranicích na silnici 47 v Bělotínské ulici. Vozovka je tam kvůli stavebním pracím zúžená na 2 pruhy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Sváteční ráno a počasí, tak to bude opravdu sváteční. Bude krásně, tak jako předpovídáme už od velmi brzkého rána, vlastně od včerejška, skoro jasno, hodně sluníčka, teploty nad 20 stupňů a tak to má na svátek vypadat. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, máme tu 3. volný den za sebou v řadě. Pro sportovce to příliš volné není, hrálo se nejenom házená, jak jsme slyšeli teď ve zprávách, ale také hokej. Olomouc byla na Kladně a vyhrála tam 4-1. Reportáž z tohoto utkání vám nabídnu za chvilku a k tomu dám také lístky na nejbližší hokejové utkání HC Olomouc, které se odehraje už zítra v domácí Plech aréně proti Vítkovicím. Budu pro vás mít tedy jako sváteční dárek Českého rozhlasu Olomouc 2 vstupenky na zítřejší hokejové utkání, a to ještě do 7:30. U mikrofonu je dneska Tomáš Kedzior. Přeji dobré sváteční ráno.

0: užívat svět.
1: 7 hodin 11 minut, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Hokejisté Olomouce si včera užili vítězství, vyhráli totiž 4-1 na Kladně.
2: Takhle se byli olomoučtí fanoušci první tříbodovou víru svého týmu. Překvapivě ji dokázali vybojovat na ledě kladenských Rytířů, kteří byli do té doby třetí v tabulce.
3: Jo, jsme za to hrozně rádi. Tady je vždycky těžký hrát, ale dneska jsme od začátku byli zodpovědní, dali jsme tam konečně nějaký góly, vyhráli jsme zaslouženě, si myslím. Mně se to líbil ten zápas, koukalo se na to hezky.
4: Smál se nadšený brankář Oldřich Cichoň, který pomohl týmu 23 zákroky a byl vyhlášen hvězdou utkání. To na druhé straně moc do smíchu nebylo ani asistentu trenéra Tomáši Plekancovi.
5: 3 góly ze 4 jsme odevzdali, měli jsme jasný puk na hokejce a dostali jsme z toho góla, takže jsme si to udělali víceméně sami a celkově Olomouc odehrál výborný zápas. Takové, jak má vypadat na jako hostující celé, vyhrávali souboje výborně do defenzívy a my naopak zase ofenzivně jsme nedělali správný rozhodnutí s pukem.
4: Přesto jeden okamžik mělo Kladno naději. V pátek totiž prohrávalo s Plzní 0-3 a dotáhlo zápas do prodloužení. Přitom první gol dalo až ve 49. minutě. Tedy v té samé, jako se Martin Procházka trefil za stejného stavu i proti Olomouci.
6: Bylo tam deja vu jako proti Plzni, ale bohužel jsme v zápětí dostali gol na 4-1 a to si myslím, že pro hlavu byla docela rána, ale i jakoby ta energie na té střídačce, furt jsem cítil to, že jdeme za tím, že bychom to chtěli otočit, nebo že chceme to otočit, nebo aspoň s tím zápasem něco udělat. To je pozitivní, že vlastně i ta střídačka byla taková pozitivní.
4: Popisoval Martin Procházka. Olomouc ale dokázala nápor Kladna ustát a tak si vítěznou děkovačku mohl společně s diváky poprvé po tříbodové výhře užít po přestupu ze Sparty v olomouckém dresu i Michal Vitouch.
7: Jo, ještě jsem ji nezažil moc, vlastně ještě nerozumím, co v té děkovačce je všechno. Ale máme to napsané v týmové skupině, takže se to učíme už s novýma klukama, co taky přišli.
4: Těší se Michal Vitouch, že příště už bude slova fanoušků znát nazpaměť. Další šanci bude mít v úterý, kdy Olomouc hostí Vítkovice. Rytíři jedou na led vedoucího Třince. Z Kladna Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Hokejová liga pokračuje zítra domácím utkáním a dvě vstupenky na olomoucký hokej proti Vítkovicím tady mám jako sváteční dárek na zavolání. Telefon do studia 221 555 444.

0: počasí.
1: Čtvrt na 8 a 2 minuty. Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc předpovídá sváteční počasí. Bude krásně, teploty nad 20 stupňů a slabý vítr. Teploty v jeseníkách samozřejmě nižší, ale i tak to bude paráda, nějakých 15 až 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já. Jo, jako já,

překládal, ublíží, když na mě oči nuděl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

0: strach, ať se na hlucom zvýšíte najmout dát. Jo, kdo chce zhrtnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom zvýšíte najmout dát. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, jo, ho, jo, ho.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc a jednou se z velkých skupin lidí, kteří vstávají i na svátek třeba hodně brzo, jsou samozřejmě rybáři. V Lošticích to mají trošku komplikované, tam stále platí zákaz rybolovu, kvůli suchu v minulých měsících je tam málo vody, no a rybáři se trošku obávají toho, co bude, až rybníky zamrznou.
2: Teď je tam zákaz, takže mám po rybaření. Je to špatný.
3: S rybářem Jaroslavem Gleknerem stojíme v Lošticích na hrázi nedaleko retenční nádrže, ve které Jaroslav Gleckner běžně rybaří. Od léta je tu ale lov zakázaný kvůli nedostatku vody. Při letních vedrech poprvé v historii vyschl potok pod Hrádek, který zásobuje vodou zdejší kaskádu rybníků. A současné ochlazení s občasnými dešti rybářům nijak výrazně nepomohlo.
2: Ta půda je vyschlá, to se všechno sákne a v potocích se to v podstatě neprojeví. Nám třeba na té lovné nádrži stopla voda v poslední době asi o centimetr.
3: Hladina v nádrži a taky v dalších rybnících je tak od léta pořád velmi nízko. Pokračuje nezávislý místostarosta Loštic a předseda místní organizace Českého rybářského svazu Jan Konečný.
4: Máme tady před očima ten požerák, výpustní zařízení rybníka, na které si je krásně vidět ten úbytek vody. Jo? Takže vidíme, že dneska tady chybí nějakých 60-70 cm.
3: Rybám tak ve vodě stále chybí kyslík. Díky chladnějším nocím jim už bezprostředně nehrozí udušení jako v létě, ale vyhráno ještě není, zdůrazňuje Jan Konečný.
4: Hrozí velké nebezpečí, že ten stav vody zůstane na tom nízkém stavu v okamžiku, kdy voda zamrzne. A to bude velké nebezpečí pro ty ryby, že by zimu nemuseli přežít.
5: Proč by tu zimu nepřežili, když by ta voda zamrzla na tom stavu, jak je teď?
4: Protože jak je té vody v tom rybníku málo a potom třeba v zimě přijde období, kdy jdou děti bruslit a ta ryba se jakoby zvedne ode dna, tak se stane, že ona přimrzne ze spodu k ledu a na jaře, když se led rozpustí, tak ta osádka je vlastně mrtvá.
3: Letošní rekordní sucho podle Jana Konečného ovlivní i další práci rybářů.
4: Uspíší to jarní výlovy, aby když ještě ta voda v tom přítoku je, tak abychom měli ty rybníky slovený a co nejrychleji je napustili.
3: Dohromady loštičtí rybáři aktuálně pečují o víc než 3 hektary vodní plochy, ve které žijí řádově tuny ryb. Z Loštic Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: se vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: půl osmé, zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Na komplikace se musí připravit řidiči na Přerovsku. Silnice 55 mezi Přerovem a nájezdem na dálnici D1 bude totiž od úterý zhruba měsíc uzavřená kvůli plánované opravě. Práce se budou týkat úseku přibližně od Lověšic po dálniční exit Přerov-jih. Připraveny jsou podle ředitelství silnic a dálnic objízdné trasy. Hranická propast je už 10 let nejhlubší zatopenou jeskyní světa. 28. září roku 2016 výzkum česko-polské expedice prokázal, že s hloubkou 404 metrů pod hladinou vody je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Další světový rekord naměřili speleologové 1. srpna 2022, kdy se robot ponořil do hloubky 450 metrů. Stále to však není konečné číslo. Senát dnes v den české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos předá 14. Ocenění každoročně získávají třeba vědci, umělci, sportovci nebo další osobnosti. Sport. Olomoucký cyklista Pavel Bittner v těsném finiši ovládl závod Paříž-Chauny. 23-letý závodník se tak po víc než 2 letech dočkal profesionálního vítězství, které je jeho 4. v kariéře. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržet se můžete na dálnici D35 u Nákla ve směru na Hradec Králové. Na 256. kilometru je neprůjezdný pravý pruh kvůli porouchanému kamionu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl osmé a 2 minuty, sváteční dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc a za chviličku sváteční rubrika Stréčka Křoupala. Jak jinak než o svatém Václavovi.

0: 28. září má svátek Václav. Je to státní svátek, den české státnosti, a to na počest svatého Václava, českého knížete a svědce, patrona Čech a Moravy. Svatý Václav dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám svatého Víta, hlavní kostel knížectví. Byl to ze zbožné, pěstoval vlastnoručně víno a obilí pro svatý přijímání, pečoval o chody lidí, otroky a vězně, stavěl kostele a kácel šibenice. Václava vychovávala jeho babička svatá Ludmila, která podlívá mě, má velikou zásluhu na tom, jaké z Václava vyrostl vzdělané a slušné člověk. Takový babičke, aby dnes pohledal. Byl zavražděný 28. září roku 935 ve Staré Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, které díky tomu převzal vládu. Pozdějiž po smrti byl Václav pověšený mezi svatý a stal se symbolem české státnosti, například v Kodexu Vyšehradským, na Míncách nebo na Myslbekovým pomníku v Praze a také na pomníku Čech, které byl před druhou světovou válkou zničené. Každý Čech by měl být na svatého Václava hrdý, teď jeho odkaz nám klade za povinnost ochovávat kulturní i duchovní hodnoty národa. Je toto ze potřebný, obzvlášť v dnešní době.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Bude sváteční, letos to vyšlo, čekáme skoro jasno, s teplotami i lehce nad 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 15 a slabý proměnlivý vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ve sváteční den vám po 9. hodině nabídneme hanáckou humoresku o lidské pověrčivosti Znamení v podání Ladislava Lakomého. Humor, historky a také hanáčtinu můžete poslouchat rovněž po 10. hodině, kdy vás vezmeme do atria naší budovy, kde v květnu slavil 60. narozeniny Igor Bareš. A po 15. hodině vstoupíme do katedrály svatého Václava s průvodcem Tomášem Krylem. Užijte si sváteční pondělí ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Řidičskou abecedou jsme začali, jak jinak než 1. září, zbývá nám už jen několik dílů, protože je tu po celý měsíc, takže ještě dnes, zítra a nakonec v úterý, lépe řečeno ve středu. No a tím pádem tady máme další věc, se kterou se na silnicích můžeme potkat, a to poměrně často. V 7 hodin a 49 minut tedy dostává slovo kolega Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, slow, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Ze zámku v Chudobíně by mohl vzniknout domov pro seniory. Na Šternberském hradě čekají na návštěvníky mučící nástroje. Basketbalisté Olomoucka porazili Ostravu. Dnes bude slunečno a teploty do 23 stupňů. Pěkné sváteční pondělí u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Zhruba 20 let chátrající zámek v Chudobíně u Litovle koupil brněnský podnikatel a developer Roman Mátl. Zámecký areál plánuje postupně obnovit a vybudovat v něm například hotelový komplex nebo domov pro zhruba 200 seniorů. Hotel by měl být hotový do konce roku 2028. Se stavbou zařízení pro seniory chce developer začít do 3 let. Mátl to uvedl v rozhovoru zveřejněném na webu města Litovle. Mučící nástroje si dnes můžou zblízka prohlédnout návštěvníci hradu ve Šternberku. Správa památky pro ně připravila doprovodný program s názvem Povídání o útrpném právu. Probíhat bude podle informací na webu památky v bývalé Šatlavě naproti dolní pokladně.
3: S historií útrpného práva návštěvníky seznámí odborník na tortury David Křižan. Poutavou formou představí, jak se v minulosti vymáhala spravedlnost a trestaly se zločiny. Na programu jsou také ukázky mučících nástrojů. Hrad bude otevřený od 10 do 16 hodin. Ze Šternberka Sabina Millerová, Český rozhlas.
2: Folklorní festival krojů, tanců, písní a řemesel z Hané dnes čeká obyvatele a návštěvníky Zábřehu. Hlavní program přehlídky se bude odehrávat na Masarykově náměstí v centru města. Více ředitel festivalu Jan Jurek.
4: Program akce je celodenní, začínáme slavnostní bohoslužbou, následuje potom krojovaný průvod městem, potom už od 12 hodin na dvou scénách folklorní program, samozřejmě primárně hanácký, ale k dispozici jsou taky řemeslné dílničky, informační stánky, veliký jarmark a spousta dobrot, takže si určitě každý přijde na své. Sport.
2: Basketbalisté BK Olomoucko slaví první výhru v nové sezóně Národní basketbalové ligy. Ve třetím kole přehráli do té doby neporažený tým NH Ostrava 77-76. Po návratu ze zámoří zářil Američan Lem Autry, který odehrál skoro 38 minut a jeho přínos vyzdvihl i trenér Matěj Musil.
5: Samozřejmě ty jeho statistiky nejsou vynechatelné, to je prostě pan hráč a i přesto, že s náma chyběl téměř přes měsíc, tak přijde a má 21 bodů, 8 do skoku, 6 asistencí, což i přes jeho věk jsou prostě brutální čísla.
2: Další duel se hraje Olomoucko ve středu na půdě pražské Slávie. Počasí. Dnes na střední Moravě čekejte většinou jasno, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17 a povane slabý, proměnlivý během dne jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na výjezdu z dálnice D35 na exitu 276 Holice u Olomouce ve směru na Lipník nad Bečvou. Na silnici pracují dělníci.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Na mnoha místech Olomouckého kraje se pracuje, i když je svátek. Každopádně to tempo je dnes volnější a kdo bude moci, vyrazí někam na výlet, protože čekáme hezké počasí. Z Českého rozhlasu Olomouc vás budeme inspirovat zajímavými tipy nejenom ve zprávách, ale samozřejmě i v tom průběžném vysílání. Teď ráno i dopoledne. Máme 28. září, u mikrofonu svátečního vysílání Českého rozhlasu Olomouc je Tomáš Kedzior.

0: Je svátek a na krásné počasí se připravily krásné akce a je to taky obráceně. Kdo něco pořádá pro ty ostatní, tak je samozřejmě rád, že bude pěkně. V Maršíkově tam chystají pozvání na oživení řemesel výroby lidových nástrojů. Bude tam dobrá nálada po celý ven pro malé i velké. V Maršíkově bude pořadatelka Iva Smíkalová.
1: Chtěla bych pozvat všechny k nám do takové vesničky Maršíkova, která je u Velkých Losin, na takovou akci, která se týká oživení řemesla výroby lidových nástrojů. Už po devátý u nás koná se ta akce i v dřevěném kostelíku, jestli tam někdo zavítal. Je to vlastně akce zaměřená na propojení výroby koncovek, fujarek. Vždycky k nám přijedou nějaký vzácní hosté, nám ukáže, jak se ty nástroje skutečně vyrábí. Pak tady máme dílničku pro děti, kde si mohou vyrobit různé štěrchadla z dřeva. Je tady i přednáška, vždycky tady máme nějakého hosta, který nám popovídá buď o dřevě, nebo o tom svém řemesle. Letos tady máme pozvaného ze Zubří, pana Petra Čípa. Oni vlastně vyrábí píšťaly, ale především lidové gajdy. A celý den zakončíme společným vystoupením v podobě pohádkového příběhu. Je to teda taková balada o tom, jak vlastně dřevo pomáhá lidem, když je nějaký zamotaný příběh, tak prostřednictvím těch hudebních nástrojů a samozřejmě lásky ke dřevu, vždycky ten příběh dobře dopadne. Takže my budeme hrozně rádi, když k nám zavítáte, prožijete s náma celý den, můžete zároveň si zahrát na různé nástroje. Nemusíte jenom poslouchat, ale můžete celé si to prostě vyzkoušet.
2: Budete vyrábět různé nástroje, jak mluvila jste, píšťaly, bubínky, křestidla, ale dokonce kobzy. To mě teda osobně zajímá. Jak se to dá vlastně vyrobit na tom místě?
1: Na tom místě to určitě nevyrobíte. Tam jsou spíš ukázky toho, jak ty lidový nástroje vypadají a ty jednodušší nástroje, to se dá vyrobit, jo, trošku spolotovaru, protože to dřevo na to musí být samozřejmě nachystané, musí být dobře vysušené. Pracuje se tady s bezem, což je nejvhodnější tady pro ty účely těch koncovek a fujarek a píšťalek, ale vyráběly se tady i různé třeba keramické bubínky, vždycky je to nějaký polotovar, který se tam dá dokončit, ale děláme třeba ty štěrchadla, které jsou taky nachystané v takových polotovarech. Děti si je rádi jako dotvoří, my budeme hrozně rádi, když tam zavítají rodiny vlastně s dětma, jo, tak je to jako zamýšleno.
2: V pondělí 28.9. ve Společenském domě a v kostele svatého Michala v Maršíkově. V kolik hodin?
1: Začínají ty dílny v 10 hodin a ten koncertík nebo ta hudební pohádka, co bude na závěr, tak to je o 16:30.
2: Z Maršíkova Mirek Obza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 4:09 a 3 minuty, to počasí dnes bude opravdu sváteční. Pokud ještě někde byly nějaké mlhy, měly by se opravdu rozplynout, spíše ale výjimečně byly tentokrát a bude slunečno. V celém Olomouckém kraji prakticky po celý den teploty i lehce nad 20 stupňů a vítr jenom slabý jižní jihovýchodní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Když se kapela, o které skoro nikdo neví, celosvětově prosadí 6. albem, je to zázrak. Podařil se v roce 1993 skupině So Asylum s rockstarou deskou Grave Dancers Union díky hitu Runaway Train. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou So Asylum.
3: Český rozhlas Olomouc na Facebooku. Staňte se našimi přáteli, prohlédněte si fotky z natáčení, pojďte si s námi povídat. Jsme na Facebooku s vámi. Český rozhlas Olomouc, vaše moravské rádio.

0: kose před 100 lety.
1: 8 hodin a 22 minuty s Ditou Vojnarovou. Lidová škola městského osvětového sboru v Olomouci prostřednictvím novin hlásala, že začátkem října, pokud se přihlásí dostatečný počet zájemcům, zahájí svou činnost.
2: Šlo o, jak se psalo v novinách, vpravdě lidové a levné vyučování, které organizoval městský osvětový sbor s velkou finanční obětí, který doufal, že najde co největší odezvu v nejširších vrstvách lidových. Zápisné a poplatek dohromady stály 50 korun ročně. Kurzy se konaly v Olomoucké Sokolské ulici v budově bývalého dívčího gymnázia vedle kláštera dominikánů. A šlo konkrétně o kurzy jazyka českého, německého, francouzského, anglického a ruského. Ty byly rozděleny vždy na skupiny pro začátečníky, pokročilé plus hodiny konverzace, dále pak kurz esperanta, těsnopisu, praktického účetnictví v maloživnostech a informační kurz o věcech obchodně právních.

0: 9:30 zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října se marže obchodníků bude zastropovaná na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Ministerstvo financí pak bude každý pracovní den určovat maximální cenu benzínu a nafty. Základní škola Majakovského v Prostějově potřebuje nové prostory pro žáky, kterých přibývá. Získat by teď mohla novou kontejnerovou učebnu pro 30 žáků. Radnice už připravuje projektovou dokumentaci, pomocí které posoudí technické a finanční nároky této investice. Kvůli opravám je ode dneška uzavřené parkoviště v Sokolské ulici v Mikulovicích na Jesenicku. Řidiči ho nebudou moct využívat do 11. října. Vyplývá to z informací na webu obce. Sport. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Dvouhry ovládly Olomoučanka Karolína Muchová a hráčka přerovského tenisového klubu Linda Nosková. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Zábřehu počítejte s uzavírkou na Masarykově náměstí. Právě tam začíná setkání Hanáků s průvodem městem. Dopravu budou řídit strážníci i hasiči.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Setkání Hanákou bude jistě velkolepé, ale konají se i další akce. O některých z nich budeme mluvit už za chvíli v Dobrém ránu.

nejenom pár slov, ale také pár písniček dneska zaspívá Ilona Čáková, protože přijede zahrát do Olomouckého kraje, a to dnes od 18 hodin do kaple svaté Barbory v kasárnách generála Zahálky v Hranicích. Bude to určitě výjimečný koncert, zajděte si na místo. Na Brusné v Bludově mají od 14 hodin 31. ročník svatováclavské drakiády. Budou tam soutěže třeba o nejdelší let nejhezčího draka, ale taky nejpovedenější krkolomný pád. Tak to bude zábava v Bludově na Brusné. No a železniční expozice v Čelechovicích na Hané bude dneska otevřena mezi 10. a 17. hodinou. Budou tam předměty ze spojovací techniky a vůbec krásná historie železnice.

0: počasí.
1: Je 8:45 a je jasné, že bude krásný den babího léta, teploty lehce nad 20 stupňů, i v Jeseníkách bude teplo a slunečno kolem 15 a vítr jenom slabý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ve sváteční den vám po 9. hodině nabídneme hanáckou humoresku o lidské pověrčivosti Znamení v podání Ladislava Lakomého. Humor, historky a také hanáčtinu můžete poslouchat rovněž po 10. hodině, kdy vás vezmeme do atria naší budovy, kde v květnu slavil 60. narozeniny Igor Bareš. A po 15. hodině vstoupíme do katedrály svatého Václava s průvodcem Tomášem Krylem. Užijte si sváteční pondělí ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Sváteční vysílání Českého rozhlasu Olomouc přinese i sváteční vydání pořadu Osobnosti Česka. Naším hostem bude známý chirurg Tomáš Šebek a moderátorem tohoto pravidelného pondělního pořadu je Oskar Hess.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
2: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián. Je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak.
0: Chirurg Tomáš Šebek bude hostem pořadu Osobnosti Česka svátečního vydání dneska po 13. hodině.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilá Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Je 9 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Obyvatelé Jeseníku postižení povodněmi můžou zdarma získat stavební parcely. Trestní odpovědnost za závažné trestné činy by se mohla snížit na 13 let. Hokejisté Olomouce zvítězili na Kladně. Dnes bude jasno a teploty do 23 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Samospráva Jeseníku chce pomoct lidem zasaženým předloňskými povodněmi. Zdarma jim nabízí dvě stavební parcely. Město je získalo od Státního pozemkového úřadu. Parcely se nachází v ulici Rejvíská. Co musí žadatelé splnit, popisuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
5: Žadatel musí doložit, že jeho nemovitost byla zasažena povodní v roce 2024 a že v přímé souvislosti s povodní došlo k zničení stavby nebo bylo nutné provést její demolici. O převod mohou při splnění podmínek žádat občané města Jeseníku, ale i okolních obcí.
3: Trestní odpovědnost za vraždy a další závažné trestné činy by se v budoucnu mohla snížit z 15 na 13 let. Změnu chce předložit ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj u dětí roste kriminalita. Podle Institutu kriminologie a sociální prevence ale data neprokázala, že by brutalita trestných činů páchaných dětmi rostla. Dopoledním pietním aktem na hřbitově v Bílé vodě na Jesenicku začne už za hodinu v regionu tradiční svatováclavské setkání. Letos má téma technologie v paměťových institucích, říká historik Vlastivědného muzea Jesenicka Matěj Matela.
6: Proběhne pietní akt v Bílé vodě u příležitosti tedy výročí internování řádových sester komunistickým režimem na toto místo. Večer pak proběhne ve vodní tvrzi sídle Vlastivědného muzea Jesenická koncert Jaromíra 99 a zároveň mohou návštěvníci v prostorách vodní tvrze zhlédnout i výstavu jeho děl.
7: Sport.
3: Hokejisté Olomouce porazili v pátém kole Tipsport Extraligy Kladno na jeho ledě 4-1. Poprvé tak získali z utkání všechny tři body. Premiérově se v dresu Hanáků prosadil Michal Vitouch, který v první třetině otevřel skóre a sám byl překvapen, kolik času mu hosté na zakončení dali.
8: Tak vlastně doteďka vůbec nevím, jak se to stalo, že jsem tam takhle vykouk sám. Trošku štěstí, no, že tam nikdo nebyl zrovna. Jsme rádi, že jsme konečně vyhráli, měli jsme k tomu blízko třeba i v těch Budějovicích, ale určitě jsme si teďka oddychli, že jsme vyhráli poprvé vlastně za tři body a snad to opadne z nás taková ta trošku nervozita a budeme vyhrávat dál.
3: Další zápas čeká Olomouc v úterý, kdy hostí Vítkovice.
7: Počasí.
3: Dnes čekáme na střední Moravě většinou jasno, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17 stupňů Celsia a pované slabý proměnlivý během dne jihovýchodní až jižní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na dálnici D48 od 1. až k 8. kilometru od Bělotína k exitu Jeseník nad Odrou ve směru na Frýdek Místek. Dělníci tam postupně v levém pruhu sekají trávu.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Páteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc dneska s Tomášem Kedziorem vám nabídne další ze svátečních pořadů. Bude to hanácká humoreska Ondřeje Přikryla v podání Ladislava Lakomého. Začínáme za pár minut. Pondělní rubrika, která popisuje panská sídla střední Moravy, přestávku mít nebude. Okolo 9:45 se na svátek svatého Václava vydáme do minulosti Olomouce a budu pro vás mít také sváteční dárek. Vstupenky do Moravského divadla Olomouc na zítřejší muzikál Noc na Karlštejně. Dvě vstupenky budou pro vás připraveny jako sváteční dárek. Jakmile přijde čas, vyzvu vás, abyste zavolali do studia. Teď ale ještě ne. A na vstupném tak můžete ušetřit 1500 korun a ještě se v divadle skvěle pobavit. Přeji hezké sváteční dopoledne.

Sváteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc s vámi tráví Tomáš Kedzior a teď se vrátíme za hanáckou humoreskou, kterou jsme pro vás vysílali už v roce 2010, ale v podání Ladislava Lakomého hanácké příběhy rozhodně nestárnou. Nabídneme vám pěknou desetiminutovku, příběh, který napsal Ondřej Přikryl a jmenuje se Znamení. Příběh je inspirován lidskou pověřčivostí.

Stařenka Drmulka okladile náčení, který po večeře pozamývale, a šle do sekníčke odestilat. Stařeček zvekli po jídle začmochat si svaječke ve vrsklese, kde se vin, aby doma nenačodile, a tož stařenka muhle se zabývat sama sebou. Odestila lůžko, postavila rožitou lampu na kostn a s očí jim zasvítilo světilko spokojenosti. Na kostně uviděle kousek svoje mladosti, svýho bévala, a jak si myslívale, aj svýho osodo. Stále tam hrnečke, modro kvitkovaný a šléfovaný sklínečke s lístkovýma páskama. Te si sebou přenesle jak nevěsta. Dceře na grontě nechale všecko, ale tato k památečnost nechtěle dát za nic na světě. A opatrovale to jak oko v hlavě. Říkale si, že se jich štěstí bude držet jak piják, pokaváť hrnečke a sklínečke budou mět na očích. Mezi hrnečkama a sklínkama vršele se dvě skleněné báně se soškama panenke Marie. Jedna z Mariacele a druhá z Philipsdorfo. Pod to Mariacelskou měla složené kříž svatýho Benedikta proti čarám. Na tomto visele jak na vlastním životě. Věřele, že jich ochraňuje před všeckým zlým a že ani ta zobatá přes ně nedostane na ně kosou. Jož pravda chatrnil, místama byl steřilý, ale bel. No, lita jsou lita a chcou svý. Deť ani oni, stařenka, nebyli už na tým lepší. Pod drahou báňou měla skovaný domácí požehnání a v něm osošené mařilestek. Ten za svobodna dostale od včelejšího svýho stařečka. To byl ještě jak karafiát a necomlal fajsku a znamenal jim veznání láske a slep věrnosti. Maja ten lístek bude jich mět stařeček rád jak tehdová. Ach, jak tehdová. Straťa jedno z těch památek na mladý leta bylo by pro ně zlým znamením a můra starosti chodila by na ně nejenom v noce, ale aj ve dně. Ale kdo pak by tak daleko smýšlel? Kdo by se tým ožíral? Všecko o nich dej jak s medem a stařeči je jak milius. Ještě toť nedávno štěpl jich do boko a do ocha jim pošaškal jak tehdová. Ach, jak tehdová. Stařenka se odstrojile, lampo nechale svítit, aby stařiček viděl na odstrájení, zadrchmale se pod dochno a zavřa oče, ztrácile se do dřimote. Ze dvora zaslechle lida, jak pacholek lezl na húro, kde si v lítě zvekl spávat. Pak přešil do sekničke stařiček a líhal opatrně, aby jich neprodrahnil z dřimote. Dobré stařiček. Stařeček neměle tuli spokojenosti a dlouho nemohle osnout, starostím nedal. Skvičerka se dověděle, že se ledium ztrácí o slípke, že je v dědině zloděj. Proto nezhasle lampo, ale dá stále knotek na pološero. Okolo půlnoce strhl se na dvoře vyrvál a pes tam začal lítat jak strnčené. Jistě cítí za zítkou zloděja, ale bojaž ho honí po dvoře. Noc je tmavá a jdemo na roko. Stařeček potichučko slezle z lůžka, vhodile na sebe hábe a žebrovale se na dvůr. Dveře od sekničke a i od kocheně nechale nedovřity. Popadle vidle a po špičkách se táhle ke krmco, kde se psek stekal. Ten před nima nohama drápal pozdí maštálke a ščekal navrch ke střeše. Za krmcem stál chlap jak trám a držel v roce cusek, co vypadalo jak kopáč. Aha, z
zloději jsou dva. Jeden je nahůře a toť ten hlídá a chastá se psa kopáčem praštět. Stařeček za mlada bývale jak topol a nelekale se pěti, šesti, ale ještě včel a svůj starý došek měle dlaně jak lopate a neohýbale raně. A tož se překradle za krmec a milýho chlapa zezadu rav pod krk, divmo neotrhle hlavo. Chlap postil kopáč z roke, vevalel na ně uče a zachrčel: stařičko, nebyl to zloděj, byl to pacholek, který kulevá psíkovýmo vyrválo slez z hůre a maja mínění, že na grontě jsou zloději, chestal se jich prohnat. Poznaja se stařeček s pacholkem, vešetřovale spolem, čem se pes tak vytří. A co se zadívale na zeď maštálke, začernalo se jim cosak po zástřežkem. Stařeček do toho pichle vidlama, černota spadla důle a pes po ní chňapl. Ale to chvílo jo postil a zakvičel. Byla to kona a zarala se mu pazourama do šňopáka. A včel přešil hon. Kona skákala po náspěch přes ložo okolo stodně a pes v patách za ňu. Doběhna ke stařečkovýmo a zahlíd na dveře nedovřity, vrazila kona do nich a dál do kocheně do sekničke. Stařenka zboďa se nezvyklým šramotem chtěla se podívat, co se děje. A nazvíhle dochno. Koně přepadlo, že je to tam děora a škrk do ní. Stařenka zavolala na všecké svaty, zadrkotale se hrůzou a omdlele. Vestrašená kona prolítla pod dochnu, veskočila na kostn a tam začalo boží doboštění. Z hrnečku lítele střepe, sklínke byle hned na tisíc kousků, obě panenke Marie měle oražený hlave aj roke, lampa se skácela, cylindr se rozbil a kříž svatýho Benedikta a domácí požehnání aj s mařiléstkem začale hořet. Štěstí, že stařeček s pacholkem ovíza, že kona chce být výměnicou, pospíšeli se za něho do sekničke. Oheň, který jož prskal na lůžko, olile potinkou vode, co stála v kocheni, a psékovi pomohle chetit a zadávit škodnou. Horší bylo ze stařinkou, jak oviděle to pohromo na kostně, křečele: znamení, znamení! A lek se jim vrazal do hlave aj do noh. Sám bedihošský doktor měl co dělat, aby jim od něho pomohl. Teď stařenka ani na něho nevěřila. Víza, že kříž svatýho Benedikta jim zhořel, byla jisto jistá, že kosaté zobaté je na něhož napříhnutá.

na šoobzluška. A pak još jenom jedného jim bylo léto, památečního mařilestka. O tem si nebyla jistá, neodvedela jim jeho ztracenost stařečka. Ale aj o tem se přesvědčila k dobrýmu. Jak ovařele první česnečko, štěplých stařeček do obouch boků a do obouch oší jim zašoškal, jak tédová. Ach, jak tédová.

0: Ve svátečním dopolední Českého rozhlasu Olomouc jsme doposlouchali hanáckou humoresku prostějovského písmáka Ondřeje Přikryla nazvanou Znamení. V roce 2010 ji natočil režisér Michal Bureš s Ladislavem Lakomým. No a hanáčtině a humoru a historkám se budeme věnovat také v další speciální hodince, kterou pro vás chystáme už mezi 10. a 11. Přátelskou hodinku s Igorem Barešem vám nabídneme v záznamu, kdy jsme letos 7. května slavili a přímo tady v atriu budovy Českého rozhlasu Olomouc v Pavelčákově ulici taky oslavili 60. narozeniny olomouckého rodáka, milovníka Moravy a legendárního herce Igora Bareše. Tak si určitě hned po 10. hodině nalaďte přátelskou hodinku s Igorem Barešem.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: V oblasti nakládání s bioodpadem a odpadového hospodářství v České republice dochází k velkým legislativním změnám. Proč? Třídíme málo nebo špatně? Jak je na tom s tříděním Olomoucký kraj? A víte, že i bioodpad je dál tříditelný? Povídat si o tom budeme s doktorkou Janou Macenauerovou, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství statutárního města Olomouc v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Aneta Langerová v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Za chviličku sváteční dárek, vstupenky do Moravského divadla na zítřejší Noc na Karlštejně a chystáme také sváteční rubriku, ve které putujeme po panských sídlech střední Moravy. Dneska zůstaneme v Olomouci.

0: odpolední sváteční vysílání Českého rozhlasu Olomouc vás zve na zítřek do Moravského divadla, kdy je na programu Noc na Karlštejně. Mimochodem, premiéru měl tento muzikál v Moravském divadle už v roce 2012 a představte si, hraje se do dneška. Cena vstupenek samozřejmě stoupla, protože tak to prostě je, ale vy můžete teď na vstupném ušetřit dobrých 1500 korun, protože právě tolik byste dali na zítřejší představení. Telefon do studia Českého rozhlasu Olomouc je 221 555 444 a vy už telefonujete. Hezký dobrý den, koho pak máme na lince?
1: Dobrý den, tady Zdena z Olomouce.
0: Tak Zdenko, vy to nemáte daleko do Moravského divadla, řekl bych.
1: Nemám, mám to 20 minut.
0: 20 minut. Kdy jste byla naposledy a na čem, to si pamatujete?
1: Byla jsem na derniéře o té senátorce, co se vrací domů. Ano, nějak se to jmenovalo.
0: Ano, rozumím, taky si nemohu vzpomenout, ale vím, že to tam je, nebo respektive bylo ta inscenace, takže Noc na Karlštejně, tentokrát s vámi a ještě někým dalším. No a jak vy trávíte ten sváteční den? Co se chystáte ještě dělat?
1: No, chystám se jít na šipky. Ebenku krásně, tak šipky to je taková relaxační.
0: Je to jasné. Šípky a zítra divadlo. Tak to je program paní Zdeny z Olomouce, no a naše vysílání samozřejmě pokračuje dál. Určitě to nebyl poslední sváteční dárek. Stačí dál poslouchat a třeba ještě něco přijde.

0: Jaké zvíře představovalo pro naše předky nejen nepostradatelného pomocníka při těžké práci, ale i toho nejvěrnějšího druha? A v jakých melodiích ožívá stesk odvedených husarů, radost mládenců na cestě zamilovanou dívkou i slavnostní pícha králů na bílých koních? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve za písničkami o koních a připomene pevné pouto mezi člověkem a jeho zvířecím společníkem. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Diagnóza jako zásadní životní změna, dlouhodobá léčba a tedy i možnost vyhoření z dlouhodobé terapie, jakékoliv odlišnosti od vrstevníků a samozřejmě vztahy, lásky. Případně jevy jako diabulimie nebo dvojitý diabetes. Možná máte také zkušenost s chronicky nemocným dítětem nebo dospívajícím. Zkušenosti mají i dětská diabetoložka doktorka Darina Alexievič a psycholožka magistra Karolína Obadalová. Ptát se jich můžete v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Sváteční vysílání Českého rozhlasu Olomouc, svátek svatého Václava a v seriálu o starých sídlech se vydáme do minulosti Olomouce. Velký olomoucký hrad Přemyslovců jsme si představili nedávno v pořadu Přímo z místa, najdete ho na našem webu. Teď se s archeologem Národního památkového ústavu Pavlem Šlezarem vydáme na svatomichalské návrší do ulice Na Hradě. I tady totiž stával hrádek a později sídlil i Foyt.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: O fojtství máme řadu zpráv z písemných pramenů. Byla to v podstatě taková čtvercová budova. V jednom z nároží byla na dobových plánech vyobrazena věžice. My jsme zjistili pomocí geofyzikální prospekce další věžici na dalším nároží, čili můžeme říct, že to olomoucké fojtství bylo svým způsobem opevněno. A při těch prvních průzkumných pracích jsme našli i zbytky drobné věže. Co se týká počátku té stavby, zjistili jsme, že byla postavena na počátku 14. století. Ta naše datace je velmi přesná, protože se opírá o mincovní nálezy ze zásypů pod budovou toho fojtství.
3: Foyt byl vlastně zástupce panovníka ve městě?
2: Přesně tak, byl prodloužená ruka zeměpána, vlastně se staral o vůbec chod, ale dokonce i o některé soudní záležitosti toho města a podobně. Ta jeho úloha byla největší ve 13. století. Ve 14. století pomalu, ale jistě tuto úlohu přebírala městská rada spolu s burgmistrem v čele.
3: Tím hlavním mocenským sídlem ovšem byl zprvu Olomoucký hrad.
2: Olomoucký hrad byl vlastně po celý středověk tím hlavním opevněným areálem v rámci Olomouce. Nicméně Michalské návrší zřejmě bylo takovým místem, které bylo osídleno už od doby 9. 10. století. V roce 1240 sám panovník Václav I. daroval dominikánům kapli, čili pozdější kostel svatého Michala, a má se za to, že na tomto návrši stával nějaký zeměpanský dvorec. Musím říct, že jsme byli příjemně překvapeni, protože i vlastně z toho období nejstaršího se nám podařilo nalézt doklady o osídlení toho michalského návrší. Jednak se jedná o sídlištní aktivity na dvorku té budovy katedry historie Univerzity Palackého. Se našly dokonce zbytky pravěkých objektů a nálezy z raného středověku 10. až 12. století. Dokonce jsme zjistili torza pohřebních aktivit, typicky ženský šperk, esovitá záušnice, ty funerální aktivity řadí někdy do průběhu 11. až 12. století. Kromě toho zmiňovaného zeměpanského dvorce a těch nálezů z raného středověku se nám podařilo objevit vlastně mezistupeň mezi tímto areálem a fojtstvím v podobě pozůstatků obytné čtvercové věže, která měla zhruba rozměry 8x8 metrů. My ji známe z dobových písemných pramenů novověku a plánu ze 17. 18. století, kdy byla nazývána jako Juliánská věž. Bylo ji přisuzováno značné stáří až do doby římské, což se samozřejmě nepotvrdilo. Věž byla postavena v první polovině 13. století, byla tudíž pozdně románská.
3: A jak to bylo s tím druhým olomouckým hradem?
2: V písemných pramenech 13. století se objevuje na území Olomouce objekt, který byl opevněný a nazýval se Nový hrádek. Ten Nový hrádek se objevil poprvé v roce 1213 a zhruba z písemných pramenů mizí v 50. letech 13. století. Dokonce víme, že tento Nový hrádek disponoval vlastním správním aparátem, vlastním hospodářským zázemím. Ten hrádek nechal vybudovat panovník Přemysl Otakar I., chtěl zřídit olomoucké vévodství, i když zbytek Moravy ovládal vlastně jeho bratr Vladislav Jindřich. Čili tímto stavebníkem byl Přemysl Otakar I., nicméně ve 20. letech Olomoucko přenechává Vladislavu Jindřichu. Ten areál toho nového hrádku zřejmě bývá využíván ostatními markrabaty a v polovině 13. století začíná zde sídlit ta prodloužená ruka zeměpána, čili ten fojt nově lokovaného města Olomouce. Následně na počátku 14. století si ten fojt staví novou budovu toho čtvercového půdorysu o rozměrech zhruba 25x25 metrů. Objev pozůstatku vlastně této budovy, tohoto hrádku, který je přímo v písemných pramenech nazývám castrum, což znamená opravdu opevněné sídlo ve formě hradu, potvrzuje to, že zde opravdu objekt opevněný, čili ten v vozovkách druhý olomoucký hrad stával.
4: Říká archeolog Pavel Šlézar. Hezký sváteční den s Českým rozhlasem Olomouc vám přeje Aleš Spurný.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Větší obchody jsou dnes zavřené. V rekreačním areálu Hrubá voda si můžete užít svatováclavský program. Házenkářská akademie Olomouckého kraje porazila hranice. Dnes bude jasno a teploty do 23 stupňů. U svátečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Obchody nad 200 metrů čtverečních musí dnes zůstat zavřené. Prodej na Den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otvírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek, říká Tomáš Prouza.
3: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
1: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. V Olomouckém kraji bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty až do 23 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu v úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. Na svatováclavský program dnes můžou zájemci vyrazit do rekreačního areálu Hrubá voda místní části Hluboček na Olomoucku. Akce začíná už za hodinu a je určená především rodinám s dětmi, říká mluvčí areálu Tomáš Drápal.
4: Máme nachystané dělníčky, heraldiku, vyrábění různých náramků, jízdu na koní, lukostřelbu a podobně. A protože tematicky se všechno pojí s tématem svatého Václava, tak o 14:30 také přijede svatý Václav na koní se svou družinou. Program pokračuje ještě s dětským rytířským turnajem.
2: Sport.
1: Tým házenkářské akademie Olomouckého kraje ve druhém kole první ligy porazil Hranice 37-33. Po první půli přitom domácí prohrávali o 3 góly. V té druhé vývoj otočili i díky 10 brankám Františka Gejsta. Podle trenéra Radka Fleisera to bylo dáno i tím, že někteří hráči, kteří mají vyřízené střídavé starty v jiných klubech, hráli den před tímto duelem jiný zápas.
5: My jsme trošičku trpěli na to, že někteří hráči hráli nějaké utkání, ti klíčoví dokonce extraligoví a vrátili se pozdě v noci, takže než se do toho dostali, bylo to chvíličku dotrvalo. Ten první poločas obrana nebyla důrazná, spolupráce obrana golman taky nefungovala, jo, ale ve druhém poločase se to zlepšilo, přišli tam zákroky, přišli tam nějaký jednodušší, rychlejší góly a soupeř potom nestíhal.
2: Počasí.
1: V Olomouckém kraji dnes bude většinou jasno, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17 a povane slabý, proměnlivý během dne jihovýchodní až jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: S uzavírkami teď počítejte v centru Zábřehu. Koná se tam totiž setkání Hanáků s krojovaným průvodem městem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: V té této hodině svátečního vysílání Českého rozhlasu Olomouc vás zveme na setkání s olomouckým rodákem, čestným prezidentem festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio, hercem Igorem Barešem. 7. května tohoto roku jsme u nás v rozhlase v atriu studiového domu v Pavelčákově ulici uspořádali oslavu 60. této legendární osobnosti. Pojďme si teď v premiéře poslechnout, jak to celé probíhalo. Začíná přátelská hodinka s Igorem Barešem. Slovem ji provází Michal Bureš.
7: Dámy a pánové, vážení posluchači a příznivci Českého rozhlasu Olomouc, od mikrofonu vás zdraví Michal Bureš. Vítejte na přátelské hodince s olomouckým rodákem, hercem a letošním jubilantem Igorem Barešem.
8: Dobrý den, milí přátelé, děkuju za tak hojnou návštěvu. Je mi opravdu ctí, že s vámi můžu strávit následující hodinu.
7: Jsme v atriu studiového domu Českého rozhlasu Olomouc v Pavelčákově 19. Můžeme se posadit, myslím, Igore.
8: Děkuju.
7: Jak proběhla ta oslava těch 60?
8: Moje oslava 60 pro mě byla docela šokézní záležitost, protože moje manželka paní Antonie si dala obrovskou práci a od ledna se zvala do divadla na Prádle, do pražského divadla na Prádle, kde jsem přes 10 let hrál titulní postavu obchodníka s deštěm. Nejrůznější lidi, třeba mého lékaře, Petra Kostku, pana Satoranského a další lidi, a bylo jich tam na 80. A já jsem neustále žil v domnění, že ten večer nastoupím do auta a pojedeme hrát s mojí manželkou paní Antonií do Neratovic, představení, které má jenom ona a já, takový manželský tandem. No, ona mě ještě den předtím se ptala, zopakoval jsi text? Já jsem říkal, no samozřejmě jsem si zopakoval text, nehráli jsme to asi 3 měsíce, tak já už jsem taky starý člověk, tak si to musím opakovat. No, a ona říkala, tak jo, no tak nechala mě naložit kostýmy do toho auta, tašku s rekvizitama a teď to auto jelo někam úplně jinam. A já jsem tomu šoférovi říkal, kam to jedeme? To není cesta do Neratovic. A on byl takový tichý, mlčenlivý, zavezl mě do toho divadla na Prádle. Já jsem vstoupil do místnosti, kde bylo asi 80 lidí. Byla tam taková tma, takové ticho a mně to asi 10 nebo 15 minut vůbec nedošlo, že ty lidi jsou tam kvůli mně. A oni začali tleskat a já jsem byl velice dojatý. A Michal tam byl a může to potvrdit.
7: No, já jsem tam byl, jedl a víno pil, ale jenom chvilku a musím říct, že ta situace, kdy Igor Bareš scházel po těch schodech do toho zešeřelého sálu, tak on nevěřil vlastním očím, kam jako jde, co se jako bude dít. Pak tam viděl napsáno oslava 60. narozenin Igora Bareše, 16.30 přivítání, potom koncert a potom předávání darů a tak dále. A on šel a Petr Kostka zakřičel, volejte sanitku.
8: To je pravda, no. Na mě bylo patrno, že to se mnou asi švihne, ale naštěstí jsem to ustál a dočkal jsem se i návštěvy paní Ivy Janžurové, 85-leté to dámy, říkám první, ale dámy Českého divadla, která si vzala slovo a měla takovej chvalospěv na moji osobu. Vážím si toho.
7: Život je jako divadelní hra, nezáleží na tom, jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo, to řekl Seneca. Jak s touto moudrostí souzníš, Igore?
8: No, já s tím asi souhlasím. Já jsem doteď, si myslím, žil správně. Samozřejmě, jako každý máme nějaké kostlivce ve skříni, tak i já mám chvilky, na které nejsem úplně hrdý, ale naštěstí jich bylo méně než těch správných. Takže doteď si myslím, hraju dobře.
7: Kudy vedla ta tvoje cesta k divadlu?
8: Přes Klášterní hradisko. Já jsem tam vystudoval střední zemědělskou technickou školu, protože já jsem měl fantastického dědu. Josef Novotný se jmenoval, vyrůstal jsem na Bělidlech, mám tady spoustu známých z té mojí milované čtvrti. A děda mě vedl pořád jako do lesa, k té přírodě a na Svatý kopeček a do zoologické zahrady a tak. No a já jsem nějak pocítil potřebu se orientovat tímhle směrem. A tak jsem zvolil Klášterní hradisko, a ne vojenskou nemocnici, v té době jsem byl ještě zdravý, ale tu střední zemědělskou technickou školu, kterou jsem dostudoval, odmaturoval, ale během toho studia jsem začal pošilhávat po historickém šermu a historický šerm má velmi blízko k nějakému jevištnímu uchopení a to mě dovedlo do tehdejšího Domu pionýrů a mládeže, tak se to jmenovalo, já se za to nestydím, teď je to jenom Dům dětí. A tam jsem se začal věnovat amatérskému divadlu, kde jsem potkal kamaráda, mého životního souputníka, se kterým jsme se potom hlásili na Janáčkovu akademii muzických umění. Já jsem ji studoval místo 4 let 5, páč jsem zlobil a tak jsem propadl. A jsem poslední ročník, který státnicoval z marxismu-leninismu v roce 89, květnu, no a v listopadu už ta státnice byla na nic. Takže já jsem vystudoval Janáčkovu akademii a pak jsem velmi dlouho hrál v brněnských divadlech.
7: Tou domovskou scénou bylo Národní divadlo Brno, byl s pilířem tamní činohry, Raskolnikov ve Zločinu a trestu, Hamlet, Tomáš Beckett, potom Edmund v Králi Lírovi, Oidipus, taky monodrama Sen směšného člověka. Jak na tu dobu vzpomínáš?
8: No, jednoznačně pozitivně, protože jsem byl mladý a všechno, co jsem tehdy prožíval, pro mě bylo nové a tudíž zábavné. Pak jsem zjistil, že se ty modelové situace v tom divadle opakují. Je zrození, je sňatek, je nevěra, je smrt, akorát je to jako v jiných kostýmech a v jiném osvětlení a podobně. A v jistou chvíli to člověku všední. Ale v té době, když jsem vlastně nastoupil k tomu profesionálnímu divadlu, tak mě to úžasně bavilo. A potkával jsem se s lidma, kteří mě říkali nové a nové věci, které mi třeba na té Janáčkově akademii nebyl nikdo schopný říct, protože to bylo v době vrcholící totality a byli tam často zaměstnání lidi, kteří v oboru toho moc nedokázali a když neuměli, tak učili. To je vlastně dodnes to tak jako platí. No. Takže mě vlastně tu profesi naučil až můj dvorní divadelní režisér Zdeněk Kaloč, neboštík, a Zbyněk Srba, taky neboštík. No, lidi umírají. No. Ale mě ta Mahenka dala do života hodně. Ale byl jsem tam 11 let, jak říkám, nebo ty jsi to vlastně řekl, jsem hrál opravdu velký postavy a v jednu chvilku mě to přišlo, že bych se měl někam posunout. Tak jsem odešel na volnou nohu, byl jsem 3 roky na volné noze a pak jsem se přesunul do Prahy a to je další etapa mého života.
7: My jsme do toho našeho povídání i pro vás, milí posluchači Českého rozhlasu Olomouc, připravili několik ukázek, které tady zazní v přímém přenosu naživo a jednou z nich je Hamlet. Můžeš říct, o co půjde?
8: Můžu.
7: Děkuji.
8: Já jsem Hamleta naskoušel se zmíněným Zdeňkem Kaločem, ale nehrál jsem tu postavu často. Já jsem ji hrál jenom 4x. Někdo by si mohl myslet, že je to pro mě nějaký neuralgický bod nebo bolestivé téma, ale ne. Já to mám v životě poskládáno tak, že cesta je lepší než cíl. A tak mě bavilo prostě toho Hamleta zkoušet, než ho potom hrát. Hrál jsem ho tak málo proto, ne, že by to byla nekvalitní inscenace, ale protože se u mě poprvé objevila ta nemoc, která člověka limituje, Crohnova nemoc, takže jsem už pak tak náročnou postavu hrát nemohl. Já jsem doma objevil takovou doma, myslím ty bělidla tady v Olomouci, to je doma, takovou malinkou knížečku, ve které je ten klasický monolog Hamleta Být či nebýt, to znáte všichni, ale je to v několika překladech. A mezi těmi překlady je taky jeden překlad do hanáčtiny. Tak já to tady mám před sebou, tak já nejdřív to s dovolením kousek přečtu v té lidské řeči a pak to zkusím v té hanáčtině. A omlouvám se, že ta hanáčtina třeba nebude úplně přesná. Jo? No tak, být nebo nebýt, to je to, oč jde. Je důstojnější trpělivě snášet kopance, rány, facky osudu, nebo se vrhnout proti moři útrap a rázem všechno skončit? Zemřít, Spát, nic víc. Ten spánek uspí bolest srdce, ukončí všechna trapná trápení lidského těla. Jaké větší přání by člověk mohl mít? Spát, zemřít, nebýt. Být nebo nebýt, to je to, o co toť jde. Ještě je pro duch důstojnější snášet rány a trefe sodbe, nebo se před spoustou průserů zachránit zbraňou. Ináč by asi sotva kdo vedržel levo dobu, sprostoto hlavonu, drzost papalášů, vedrbávačky s láskou, podraze solců, schválnosti hořadu a kopačke, co dostávají o fišku si od blbech, dež by se mohl vykoupit vocať třeba s aj šidlem. Kdo by se ináč scel držít jak blbě na galiách, kde by neměl strach z toho, co bude po smrti?

světě století, lásko, budem slavit stovku. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, posloucháte přátelskou hodinku s olomouckým rodákem, hercem a letošním jubilantem Igorem Barešem. Myslím, že William Shakespeare by souhlasil, protože to sdělení tam bylo naprosto přesně, Igore.
1: No ale celého Hamleta bych v té hanáštině hrát nechtěl, to fakt ne.
0: Poprvé ses v Brně také setkal s touto záležitostí, to je rozhlasový mikrofon. Bylo to v tehdejším Československém rozhlase Brno, tou hlavní režisérkou byla Eva Řehořová. Jak na tu dobu vzpomínáš?
1: Jednoznačně kladně. My jsme práci u mikrofonu měli na Janáčkově akademii jako předmět. Samozřejmě nás zvali do brněnského rozhlasu, nejdřív do komparzu, později na menší role a já jsem se tak jako přes paní Řehořovou a pana Kozáka propracoval až jako solista rozhlasu. Spolupracoval jsem velmi intenzivně s olomouckým rozhlasem. V té souvislosti není možný, abychom nezmínili jméno Ladislav Lakomý. Ladislav Lakomý, rodák z Náměště na Hané, se té hanáčtině věnoval velmi intenzivně a když potom už byl na důchodku, tak vlastně s olomouckým rozhlasem spolupracoval v téhle oblasti velmi silně. Já jsem v tom brněnském rozhlase udělal spoustu věcí, ale samozřejmě jako taková vlajková loď jsou toulky českou minulosti. A v mém životě historie nebo dějepis hraje dost výraznou roli, i když se ta touha po historii ozvala až poměrně pozdě. Ta kombinace s mikrofonem mě tady v případě toho seriálu velice těšila. Já jsem ten seriál netočil od začátku a taky ne do konce, ale točil jsem ho stejně asi 11 nebo 12 let. Rozhlas a vůbec mikrofon obecně je pro mě dost zásadní záležitost. Já si myslím, že je to mnohem smysluplnější než nějaké vizuální uchopení jakéhokoliv scénáře. Rozhlas, to je cesta.
0: Mikrofon prý, a to říkala Viola Zinková, odhalí každou faleš, je krutý, ale spravedlivý. Viktor Price k tomu dodal, že posluchač bezpečně pozná, když z umělce vyzařuje spíše lidská vybavenost, než jen technické řemeslo. Je to taky tak u tebe? Ty jsi taky posluchač.
1: Já jsem posluchač, ale musím přiznat, že ne úplně jako skalopevný, nějaký jako soustředěný. Já vydržím poslouchat tak maximálně půl hodiny a pak mi ty myšlenky odběhnou někam jinam. Takže ty audioknížky, o kterých budeme mluvit v zápěti, které mají třeba 17, 18 i 20 i víc hodin, pro mě nejsou úplně jako pro posluchače standardní. A proto preferuju četby na pokračování a ty díly, které mají půl hodiny. Já si myslím, že to je akorát. A velmi mě baví, pokud mě něco zaujme jako čtenáře, tak to dramaturgicky nějak uchopit a někam prosadit, což se mi do jisté míry daří. V případě Karla Čapka v té trilogii Hordubal, Povětroň, Obyčejný život. A tady s Michalem, když tady tak sedíme, tak vzpomínám na to, že touhle cestou se ubírala naše rozhlasová spolupráce na desetidílné četbě pana Kopty, která se jmenuje Hlídač číslo 47. Mám vždycky radost, pokud se mi něco takového povede.
0: Vy zde přítomní píšete své postřehy, připomínky, přípodotky, dotazy na Igora Bareše, zde přítomného. Pane Bareši, jak vzpomínáte na toulky českou minulostí? Stále je poslouchám a moc děkuji za vaši práci. Proč jste skončil o něco dřív? Neměl jste čas už pokračovat dál? Ptá se pan posluchač Pavel.
1: Pavle, to je úplně jednoduchá věc. My jsme po 10 let měli s panem Františkem Derflerem a s Ivanou Valešovou a s panem Veselým a s panem Ostrým zavedený takový rytmus, že každé pondělí jsme se odpoledne scházeli na 2 až 3 hodiny a natočili jsme vždycky 2 díly. Já jsem pak byl na té volné noze a už jsem se v Brně moc jako nezdržoval, tak jsem jim navrhl, že bychom udělali takovou věc, že bychom se sešli třeba na sobotu, neděli a natočili 10 dílů. A pak si od sebe vzájemně odpočinuli

0: v tu chvilku tou hlavou šlo. A já jsem si založil takovou knížku a ty její přeřeky jsem tam jako zapisoval. Jo? Ona něco zkazila, všichni se smáli, ale já jsem to nejdřív zapsal, pak jsem si to přečetl a teprve potom jsem se začal smát. Pokud si pamatuju, tak třeba Jan řečený kardinál, no, historická postava, a Ivana Valešová s přehledem a s klidem přečetla Jan řečený krucinál. Santýny si ovšem také říkal Eichl. A z Ivany Valešové vypadlo Stalin si taky říkal Eichmann. No, bavili jsme se opravdu pěkně.
1: Ta naše spolupráce, jak jsi správně řekl, je velmi intenzivní. Začala tady před 18 lety, jsem spočítal, četbou na pokračování z románu Čecho-Američana Marka Slouky Viditelný svět, který vypráví příběh statečných odbojářů, výsadkářů, kteří v červnu roku 1942 zabili protektora Heydricha a kteří kvůli zradě jednoho z nich na to doplatili životem. To bylo velmi silné téma, které jsme zpracovávali. A potom přišlo Ucho, podle toho slavného filmového scénáře Jana Procházky, který upravila jeho dcera Lenka s Ivanou Plíhalovou a Petrem Jarčevským. No a já si vzpomínám, když jsme to ve zkušebně Moravského divadla četli, tak to by ještě bylo v pořádku, ale potom jsme měli jít do prostoru a to byla moje opravdu jako divadelní režie první můj debut. A já jsem celou tu dobu je poslouchal, měl jsem zavřené oči a sklopenou hlavu. A zde přítomný Igor říká, už by ses taky na nás ale mohl podívat a něco nám k tomu říct. Jak se máme pohybovat? Odkud kam vyrazit? Tak já jsem říkal, aha, no to je trošku jiný než v rozhlase, tak jsem o tom začal přemýšlet. A potom vznikla ta rozhlasová verze, protože to mělo úspěch, do dneška je k poslechu na webu Radiotéky. Tam jsme zase toto všechno museli opustit a začít tomu přistupovat tomu textu nově. Takže pro mě to setkání s Igorem Barešem bylo i iniciační v tom divadelním světě.
0: No a v případě Michala to potom pokračovalo, režíroval v Opavě Líra a tak dál a tak dál. Ale my u toho mikrofonu, když jsme pořizovali vlastně tu audio nahrávku toho divadelního představení, tak jsme vlastně ty mikrofony měli rozmístěny po studiu a v podstatě jsme to představení s Ivanou Plíhalovou odehráli tak, jak to divadelní diváci do té doby mohli vidět. Já na tu dobu vzpomínám velice, velice rád tím, že mám rád Olomouc, Michala, Ivanu Plíhalovou a Ucho.
1: Ty jsi povídal o tom, že rád přinášíš nová témata. Jedním z těch témat byl taky Jaroslav Havlíček, jeho povídky, které se podařilo natočit jako audioknihu. Takový bonus je tam, to jsou básně Jaroslava Havlíčka. Rodák z Jílemnice, člověk, který žil na přelomu století, tak v roce 1902 vydal sbírku básní.
0: No, on to zkusil jako poeta a sám naznal, že se mu to asi úplně nevede, tak pak se věnoval té proze. Ale ty básničky stojí za to. Náhle jsem se probudil. Srdce moje burácelo, směsí tónů zmatených, rozpálené znělo čelo. Sedl jsem si rychle na loži, před zrakem se točí kola, velká, malá, barevná. Spola bdím a dřímu spola. Přetržená snění, nit dovíjí se, motá, lítá, probuzené vědomí v tajemný ji uzel splítá. Čekal jsem, že vykvetou mi růže v záhonu mezi liliemi. Čekal jsem poslední mezi všemi, čekal jsem marně. O jejich vůni sníval jsem často, večer, když snes se zádumčivý, chvěl jsem se touhou lásky chtivý. Čekal jsem marně. Poupata zvadla, uvadlo listí, spadlo taky, od slzí zrudly moje zraky. Čekal jsem marně.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc prožíváme přátelskou hodinku s olomouckým rodákem, hercem a letošním jubilantem Igorem Barešem. Teď se dostaneme do Prahy. Jak vlastně ta cesta do Prahy proběhla? Bylo to v roce 2002? Nebo?
1: Ano. Mojí poslední roli v Mahenově činohře byl mlynář Vávra v Mariši. Já jsem pak tu roli jezdil ještě dohrávat. A to bylo tak, jak říkáš, Michale, no, někdy v roce 2001 nebo 2002. Ale já jsem potom hrál v divadle U stolu s Františkem Derflerem, který už tady byl zmíněn jako spoluparťák z toho seriálu Toluky českou minulostí. A já jsem do Prahy přibyl takovým zvláštním způsobem. Já jsem začal točit seriál pro jednu komerční televizi, který se jmenoval Pojišťovna štěstí a tak dál a tak dál. A abych vyplnil ty přestávky mezi těmi natáčecími dny, tak jsem začal přijímat různé nabídky z různých pražských divadel. A to byl ten Obchodník s deštěm, pak to bylo několik rolí v divadle Na zábradlí, v Dejvickém divadle s Ivanem Trojanem a podobně. Pak nás osud svedl s panem Michalem Dočekalem, který tenkrát byl šéfem Národního divadla, a protože jeden kolega měl vážné zdravotní potíže a měli před premiérou show a Pygmalionu, tak mě pan Dočekal oslovil, jestli bych toho profesora Higince nenaskoušel. No, tak já jsem nabídku Národního divadla, která byla třetí v pořadí, což je zvláštní, tak tu třetí nabídku jsem přijal a to odstartovalo můj pobyt asi 11 letý v Národním divadle, tedy ve Zlaté kapličce. Ale já jsem ten přechod neměl tak úplně jednoduchý. A než si mě v Praze všimli třeba v rozhlase nebo v dabingu, tak si pořád mysleli, že jsem v Brně. A v Brně si mysleli, že jsem v Praze. No, takže já jsem zůstal někde na půl cesty.
0: Někde u Humpolce?
1: U Humpolce a tam mě netelefonoval nikdo. Chvilku to trvalo, ale zaplet pánbu, dopadlo to prostě tak, jak to dopadlo. No.
0: Těch rolí v Národním divadle byla celá spousta, ty jsi mluvil o Pygmalionu, byl to taky Strýček Váňa, Zkrocení zlé ženy, potom Ostrovského les, na ten si velice rád vzpomínám. A dodnes hraješ britského premiéra v Audienci u královny právě s Ivou Janžurovou.
1: Se zmíněnou Ivou Janžurovou hrajeme 11 let moji poslední roli, kterou jsem dostal v Národním divadle, a to je Audience u královny. Už se to nehraje tak často jako dřív, ale jednou, dvakrát do měsíce se pravidelně potkáváme. Česká televize to dokonce natočila jako záznam, ale myslím, že vidět paní Janžurovou naživo je zážitkem nezapomenutelným.
0: Terence Mann, americký herec, který stvárnil třeba Javéra v Bídnících v 50. letech, když se hráli na Broadway, řekl, že filmy vás udělají slavnými, televize bohatými, ale divadlo vás dělá dobrými. Tak pojďme do toho filmového světa. Tam v roce 2002 si zazářil ve filmu Alice Nellis Výlet jako Pavel. Musel si tenkrát 15 kilo přibrat prý a měl jsi tam takový, když jsem se na to teď díval, takový tik, že jsi pořád mnul ucho. Získal si za to, asi nejen za to, ocenění za nejlepší mužský herecký výkon na Mezinárodním filmovém festivalu v New Yorku. Jak to proběhlo? Jak vlastně si tě Alice Nellis vybrala?
1: Já nevím, já k tomu mám jenom takovou jednu vtipnou historku. Ta role byla nabídnuta jednomu zahraničnímu herci, ani nevím, jak se jmenuje, nebo já ho neznám prostě, no, a on po přečtení toho scénáře tu roli odmítl, tak Alice Nellis hledala někoho, kdo by aspoň typově jako jí vyhovoval jako do té postavy, no, a zjistila, že v Brně divadlo hraje už mnoho let někdo takový, jako jsem já. No, tak mi zatelefonovala a chtěla se podívat, jak mi to na tom jevišti jde. Tak já jsem ji pozval tenkrát na Moliérova Mizantropa, protože jsem chtěl samozřejmě nějakým způsobem upoutat její pozornost, tak jsem odehrál bravurně to představení a byla děkovačka, kolegové stáli už tam na té forbíně a já jako mizantrop jsem měl tu solovou děkovačku, to poslední, jak jsem se rozběhl, abych zaujal. Zakopnul jsem a upadnul, ale regulérně na všechny čtyři. A Alice Nellis potom řekla, a to rozhodlo.
0: Že nikdy nevíme, co může přinést potom další kariéru. Hrajete raději v divadle nebo ve filmu, ptá se Lucie, posluchačka, přítomná zde.
1: Lucie, v divadle je to samozřejmě o tom, že ty lidi vidíte do jisté míry nebo je vnímáte, tu energii z toho publika. Ta energie je hmatatelná. U toho filmu často hrajete prostě do prázdna. Často vedete dialog třeba s partnerem, který tam vůbec není, protože má práci někde jinde. No, tomu se říká dekupáž, takže natočí nejdřív váš směr. No, nevím, jestli je to úplně správně, jako takhle, no. Já si vážím divadla z toho důvodu, že, jak říkám, s paní Antonií, s manželkou máme dvě zájezdová představení a mě ty zájezdy nesmírně baví, protože často jezdíme na místa taková, no, kterých já vím, já jsem zeměpisec docela, ale...
0: Nová Paka.
1: Letohrad a tak dál.
0: Frýdek míst.
1: Kopřivnic. Ale tam ten divák jako si toho divadla víc váží. V Praze těch kulturních akcí je během večera třeba 140, včetně koncertů, výstav a různých divadel. A tam, když přijede divadlo jednou za dva měsíce, tak kor v dnešní době, když vážíme každou korunu, že jo, tak koupit si vstupenku, která stojí něco, a přijít do toho divadla, je to pro ty lidi opravdu zážitek. A divadelní představení, které se jmenuje Na křestním jméně záleží, což je velmi tragikomická věc, tak bývá vyprodáno a ty lidi tleskají ve stoje. A já jsem samozřejmě naštvaný zpočátku, že musím jet někam prostě 2,5 hodiny autem a pak se vracet, jako, ale ten okamžik za to stojí a vždycky si řeknu, že to má smysl. Film má tu výhodu, že vás často zavede na místa, kam byste se normálně nedostali. A v téhle souvislosti mi nezbývá než vzpomínka na film Hořící keř s Agněškou Holland, kde jsme na Mělníku v krematoriu točili spálení rakve z ostatky Jana Palacha. A ještě teď jako jsem z toho mírně jako dojatý, když ta záležitost se odehrála před už několika lety. Být jako na tom místě, tam se běžný člověk nedostane. A film vám to umožní.
0: Pane Bareši, měl jste někdy pocit, ptá se Jiří, že práci, kterou máte před sebou, je lepší odmítnout, než ji dělat se sebezapřením?
1: No, samozřejmě. Ale já mám tu výhodu, že mě velmi málo kdo nabízí věci, se kterými bych jako nějak vnitřně nesouzněl. Párkrát se to stalo, já asi můžu být konkrétní, je to úplně jedno, mě nabídli konkurs kamerové zkoušky na roli Ozáka v seriálu Comeback. Tak nějak se to jmenovalo, ne? Myslím, Comeback, no, přikivujete, no. Tak já jsem si to přečet a říkal jsem, no to já v životě nemůžu takovou blbinu hrát, jako no, tak jsem jim to odmítl a myslím, že jsem udělal dobře, že kdyby mě vybrali, tak bych se trápil.
0: Dalším angažmá, tím třetím v pořadí a vlastně nejaktuálnějším jsou Vinohrady, je to divadlo na Vinohradech v Praze. Právě text Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy, tam měl premiéru nedávno, hraješ starého Malinu. Když jsme si o tom povídali, říkal si, že to zkoušení je velmi intenzivní a že tě to moc a moc baví. Tak jak to probíhá, jak to dopadlo?
1: No, Petr Svojtka tu divadelní adaptaci inscenoval podruhé. Poprvé se to odehrálo na Kladně před několika lety. Já jsem se ho ptal, jestli vlastně ty věci, když se v jeho životě opakují, dělá stejně. A on říká, nedělám to stejně, dělám to poučeněji, což byla jako správná odpověď. Ale to moje setkání s tím Jaroslavem Havlíčkem bylo už tedy opakované, protože s Michalem jsme natočili tu zmíněnou audioknížku Vražedný sen, povídková tvorba Jaroslava Havlíčka, ale na divadle jsem se s tímhle autorem potkal poprvé a doufám, že ne naposled, protože ta inscenace má pro mě maximální hodnotu. A musím kriticky naznat, že je to inscenace, za kterou si ve Vinohradském divadle stojím asi nejvíc. Kromě inscenace Srpen v zemi Indiánů s Reginou Rázlovou, která bohužel tu roli už nehraje, takže ta inscenace s ní stála a padá.
0: Ale pak taky připomeňme tvoje první setkání s Ibsenem na Vinohradech, Nepříteli lidu.
1: Nepřítel lidu, Henrik Ibsen, velmi těžká role a byla to moje druhá role ve Vinohradském divadle a myslím, že jsem udělal všechno pro to, aby byla úspěšně odvedena. Ale Ibsen není příliš autor, který by byl divácky oblíben.
0: Na rozdíl od Romea a Julie, kde Lorenza hraješ už 11. rokem.
1: Ano, to byla moje první role. Romea a Julii hrajeme už 11 let.
0: Kdyby tě člověk potkal v civilu na ulici, možná by řekl, že jsi zadumaný, lehce zachmuřený patron. Ale když tě pozná blíž, ví, že máš velký smysl pro humor. Vnímá to tak i tvoje rodina, manželka Antonie, děti Tonička a Lojzík?
1: Nic jiné jim nezbývá. Ale stává se mi poměrně často, že mě lidi jako někde potkají a cizí lidi a řeknou, nemračte se. A já mám na to odpověď. Já takhle vypadám už 60 let. Já jsem se takhle narodil, směju se jenom za peníze a kvůli vám to nebudu měnit.
0: Jak Barešovi tráví volný čas?
1: Já nemám moc volného času, já jsem workoholik, já velmi rád pracuju a když mám 2 nebo 3 dny volno, tak jsem z toho neklidný, ale máme pěknou chalupu u České Lípy, Roubenku, kam když přijedu, tak nemusím nic dělat, protože paní Antonie všechno udělá za mě.
0: Možná ví proč.
1: No, ano, tak to je docela prima, protože já když sekám trávník, tak ona to po mně musí předělat, protože já to udělám špatně, že jo? Tak ona to udělá rovnou a ušetříme tím tu časovou jednotku.
0: Co tvá záliba ve starožitnostech, knihách a funerálních artefaktech ovlivňuje nějak chod rodiny?
1: Tak já jsem vášnivý čtenář, já čtu i mimo mikrofon, baví mě odhalovat nebo nalézat jako ty dávno zapomenuté autory. Nedávno jsem sáhl po Václavu Mereši Třebískem, to je úžasný autor, který ho objevuju teď v 60 letech. Já mám tu výhodu, že tady na Bělidlech v Olomouci mám dům po rodičích, který skýtá tu možnost, že to, co nakoupím, tak můžu převést sem do Olomouce, a ten dům vypadá trošinku jako muzeum. A pak máme tu chalupu, ty České Lípy, ta je velmi rozlehlá, tak tam se vejde taky hodně věcí. A funerální turistika, to mě začalo bavit poměrně jako mladého. A pak jsem pochopil, co mě k tomu vede. Protože ten genius loci na tom hřbitově na člověka jako nějak dopadne. A Vladimír Kerner kdysi v nějakém rozhovoru řekl, chceš-li poznat živé lidi, zajdi na hřbitov. A já jsem to pochopil samozřejmě, tady to absurdní spojení jsem pochopil až časem. A vedlo mě to k tomu, že navštěvuju zejména já mám rád velmi pohraničí, Jeseníky a Javorník ve Slezsku. A ty hřbitovy ve mně vzbuzujou prostě vzpomínku, ne vzpomínku, já na to nemůžu vzpomínat, ale uvědomění si, že tam třeba Němci žili vedle Čechů a Češi vedle Němců a i ty hroby jsou často vedle sebe. Člověk se tak jako zastaví a začne přemýšlet jako v jiných souvislostech. Zvolní se, sklidní se, přemýšlí o těch osudech a to si myslím, že ten hřbitov jako místo k tomu by měl sloužit.
0: No a takové ty lampičky a to všechno, to si jako tam bereš nebo to necháváš? Nebo?
1: No já si neodnáším nic hodnotného, já si odnáším jenom drobné předměty, kamínky nebo sazeníčku netřesku, nebo jsem dostal hrobové číslo a tak podobně. No. To jsou věci, které by prostě zarostly trávou a upadly by v zapomnění, ale pro mě mají význam.
0: A nejenom možná poznej hroby, ale taky poznej příběhy toho kraje. Proto jsme natočili těch 40 dílů pověstí z Olomouckého kraje, právě od Hané až nahoru do Jeseníku, právě do toho Slezska. Ty příběhy jsou každý jiný a nabízejí vhled do duše toho kraje, ne?
1: No určitě, to samozřejmě Olomoucký rozhlas mi tu příležitost nabídl a já jsem to velice uvítal, jsou to takové perličky, takové drobničky, každá je svým způsobem a jiným způsobem vtipná a jak si řekl Michale správně, protože jsem ze severní Moravy, jsem z Olomouce, tak pro mě tenhle ten počin, audio počin měl velký význam.
0: bylo docela obtížné najít tu polohu, jak to budeme číst, protože to vlastně nejsou pořád pohádky, to jsou někdy velmi drastické scény, které se tam odehrávají.
1: No jejda, no tak teď Andersen, jeho pohádky, to je jeden horor vedle druhého. A stejně jako v pověstech, je to často založeno na nějaké tragické události, která předcházela nebo která bude následovat. A to se mi líbí.

0: Stále je s vámi Český rozhlas Olomouc, posloucháte Přátelskou hodinku s hercem, olomouckým rodákem a letošním jubilantem Igorem Barešem. Před námi je poslední ukázka, kterou jsi vybral ty. Představ ji, prosím.
1: Maďarský autor István Erkény, který napsal slavnou divadelní hru Kočičí hra s Danou Medřickou. Patrně jste viděli televizní záznam a kdyby paní Medřická předčasně nezesnula, tak by se ta hra hrála jistě dodnes a trumfla by třeba Sluhu dvou pánů. Tak napsal takovou útlou knížečku, která se jmenuje Minutové grotesky. A jsou to takové krátké povídečky, tak já jsem vybral jednu z těch nejkratších a aby se to nějak vázalo k tomu mému povolání, tak jsem vybral povídečku, která se jmenuje Smrt herce. Dneska odpoledne v jedné ulici upadl domdlob populární herec Zoltán Zetelaky. Chodci ho dopravili na nejbližší kliniku, tam se však marně pokoušeli probudit ho k životu nejnovějšími vymoženostmi vědy, dokonce i železnými plícemi. Vynikající herec dotrpěl večer o 6:30 po dlouhém zápase se smrtí. Jeho tělo bylo odvezeno do patologického ústavu. Navzdory této tragické události proběhlo večerní představení krále Líra nerušeně. Zetelaky se sice poněkud opozdil a v prvním jednání na něm byla patrna nápadná únava. Chvílemi byl dokonce odkázán na spolupráci s napovědou. Potom se ale vzpamatovával stále víc a víc a královu smrt již sehrál s tak přesvědčivou silou, že se mu za ní dostalo potlesku na otevřené scéně. Potom byl zván na večeři, ale nešel. Řekl, dneska jsem měl namáhavý den.
0: Igor Bareš v atriu studiového domu Českého rozhlasu Olomouc v Pavelčákově 19. Igore, tady zazněla spousta chvály na Olomouc, na olomoucký kraj, na ten náš region. Jak se vidíš za 5, za 10 let jako rentier tady?
1: No, budu-li ještě držet pohromadě, tak ještě pořád budu pracovat, protože my s paní Antonií máme malé děti a já budu muset ještě nějaký pátek živit. Ale ten návrat sem samozřejmě někde tady vzadu v hlavě je a určitě jej plánuju. Naším přímým sousedem v Praze je Arnošt Goldflam. A Arnošt Goldflam mě říkal nedávno, říká, máte ještě ten barák v Olomoucu? Já jsem říkal, no mám, samozřejmě, to je můj rodný dům, jako, říká, a máte tam někoho, jako, kdyby vám tam, jako, říkám, já tam nechci nikoho, já, to je můj rodný dům a já tam jsem sám, jako, on říká, to prodejte. A já jsem říkal, proč bych to dělal, já nepotřebuji peníze. Říká, to prodejte. A tak jsem si uvědomil, to já nikdy v životě neudělám. Ať to potom prodají ti, co po mně jako zůstanou nebo budou dědit. To už mě pak bude celkem jako jedno. Ale rodný dům přece nemůžu prodat, to nende. Jako, no.
0: To nende opravdu. Jaké jsou tvé sny? Nějaká divadelní role, nějaká věc ještě, co ti pořád vrtá hlavou?
1: Já jsem neměl nikdy divadelní sny, ani jsem netoužil potom hrát jako Hamleta. Ne, já nevím, no. Tak rád bych ještě možná něco dokázal, něco jako zásadního, ale nic konkrétního mě momentálně nenapadá. Pokud ty nabídky budou mít smysl, tak je budu přijímat a budu pracovat, jak nejlíp budu umět.
0: Já si vzpomínám na slova Antonína Přidala, který byl mým pedagogem na JAMU, samozřejmě v té době po sametové revoluci, velká osobnost, můj guru, který napsal takový potom jeden fejeton a říkal, když člověk stárne, slábne mu zrak, přečte v novinách už jenom ty velké titulky a zůstává mu rozhlas. Rozhlas jako pojítko se světem, jako společník. Pak mám zkušenost s lidmi, s herci, staršími než ty, kteří říkají, na jeviště už si netroufnu, ale k mikrofonu přijdu vždycky rád. Tak to je jenom taková vize toho, že rozhlas a to místo, kde tady jsme, tak je ti pořád otevřené. Budeme moc rádi, když tady budeš fungovat dál a když my budeme fungovat dál, teda, když se to podaří samozřejmě. A chtěli bychom ti my všichni přítomní tady popřát. Všechno nejlepší k narozeninám, zaspíváme hodně štěstí, zdraví, Dorce už nese. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, milý Igore, hodně štěstí, zdraví. A gratulujeme moc. Igor Bareš přebírá tašku s logem Českého rozhlasu Olomouc a s upomínkovými předměty, zřejmě ne s funerální tématikou.
1: Já moc krát děkuju, já jsem dojatý skoro stejně jako na těch svých nečekaných šedesátinách. A Českému rozhlasu nejenom Olomouc, ale obecně přeju dobré časy.
0: Moc vám děkujeme za vaši účast, za vaši pozornost tady, za ty chvíle, které jsme spolu prožili. Poděkuji Vendole Jurečkové, mistrům zvuku Jiřímu Vavrdovi a Tomáši Přidalovi a od mikrofonu se loučí a jen to nejlepší vám všem přeje Michal Bureš.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
3: Šumperský festival Blues Alive bude v listopadu pokračovat 30. ročníkem. Původně regionální akce se během let stala mezinárodně uznávanou veličinou, na kterou kromě diváků rádi jezdí i mnohé hvězdy světového blues. Nejen o jubilejním ročníku festivalu si budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ředitel Blues Alive Štěpán Suchochleb.
2: Poslouchejte Český rozhlas Olomouc živě na internetu. Zadejte adresu olomouc.rozhlas.cz a spusťte živé vysílání. Uslyšíte nás třeba uprostřed Sahary, pokud tam ovšem mají internet. Je to snadné. olomouc.rozhlas.cz

0: Dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: 11 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: Silnici mezi Přerovem a Hulínem uzavřou opravy. Ze zámku v Chudobíně by mohl vzniknout domov pro seniory. Hokejisté Olomouce přivezli z Kladna výhru 4-1. Odpoledne bude slunečno a teploty do 23 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem obsadí v úterý dělníci. Měsíc ji budou opravovat v úseku Odlověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená. Vícemluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
7: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
6: Zhruba 20 let chátrající zámek v Chudobíně u Litovle koupil brněnský podnikatel a developer Roman Mátl. Zámecký areál plánuje postupně obnovit a vybudovat v něm například hotelový komplex nebo domov pro zhruba 200 seniorů. Hotel by měl být hotový do konce roku 2028. Se stavbou zařízení pro seniory chce developer začít do 3 let. Mátl to uvedl v rozhovoru zveřejněném na webu města Litovle. Radnice v Jiříkově u hradu Sovince opraví kapli Františka Xaverského z 18. století. Památka se má proměnit v galerii a kulturní centrum. Obec už má hotovou studii využití a začíná pracovat na projektové dokumentaci. Podle referentky jiříkovské radnice Martiny Zatloukalové ale samotné stavební práce nezačnou dřív než v roce 2029.
8: Ten veřejný prostor v obci Křížov není skoro žádný, a proto se obec rozhodla tu kapli opravit a využít ji právě pro tu veřejnost. Fungování té kaple pro veřejnost už jsme si otestovali, udělali jsme zde koncert a přišlo spousta lidí.
0: Sport.
6: Hokejisté Olomouce poprvé v sezóně získali 3bodovou výhru. V 5. kole Tipsport Extraligy zvítězili na ledě Kladna 4-1. Výrazně se na tom při své premiéře podílel brankář Oldřich Cichoň, kterého ani nemrzelo, že nevychytal čisté konto.
9: Ani ne, jako já jsem rád za 3 body, kdybych dostal 5-6 gólů, tak mi to je jedno, hlavně ať vyhrajem. Mně se to líbil ten zápas, koukal jsem na to hezky. Já si myslím, že to bylo hlavně o té zodpovědnosti, nedělali jsme tolik chyb dozadu, což jsme v minulém zápase jich pár udělali a konečně jsme proměnili ty šance, které máme každý zápas.
0: Počasí.
6: Odpoledne čekáme na střední Moravě většinou jasno, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17 stupňů Celsia a povane slabý jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: Pozor na dálnici D1 mezi exity 296 a 294 Lipník nad Bečvou ve směru na Brno. Cestáři tam postupně v pravém pruhu opravují vodorovné dopravní značení.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Na svátek opravdu vyšlo sváteční počasí a potěšení jsou všichni ti, kteří pořádají různé akce pod širým nebem. Je to třeba setkání Hanáků v Zábřehu, na které se za chviličku podíváme, protože naši redaktoři jsou na místě. Budou to také různé drakiády, jedna se koná třeba v Bludově na Brusné od 14 hodin a budou to také různé koncerty a další akce. Na mnohé z nich budeme zvát ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a budeme se z nich také hlásit. Chystáme pro vás také návštěvu Opavy, kde je spousta posluchačů Českého rozhlasu Olomouc a kde místní charita slaví jedno veliké výročí, je to 30 let. U mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc je teď Tomáš Kedzior.

0: Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc ve svátek navštíví jedno sváteční místo, kde se dnes koná opravdu velká akce. Je to setkání Hanáků, které už nějakou dobu mají v Zábřehu a my jsme přímo na místě.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Zdravíme Aleše Spurného, pěkné dopoledne.
2: Krásné dopoledne, je to fakt velká akce, je celé zaplněné Zábřežské náměstí, do toho krásně svítí sluníčko, začalo to všechno velkou mší tady v chrámu přímo na náměstí a potom se vydal průvod městem, byli jsme u toho, v tom průvodu třeba šel i král, byla jízda králů předvedena. No a teď tu probíhá velkolepý program na pódiu a s námi je tu pořadatel té akce z Hanáckého folklorního souboru Honza Žůrek. Dobrý den.
3: Dobré dopoledne zatím ještě.
2: My jsme vlastně Honzu stáhli z pódia a narušili jsme tím program, takže Honza velmi spěchá. Tak pojďme na to. Kolikátý už to je ročník setkání Hanáků tohoto velkého festivalu?
3: No, jsme tady po 17. a v Zábřeze po druhé, ale v ročník je to 17.
2: Na které vzpomínáte?
3: Já vzpomínám úplně na všechny, protože jsem téměř na všech byl, ale mimo jiné za vzpomínku stojí ten Zábřeh 2014, protože to nás tady tenkrát bylo 749 v krojích.
2: To bylo ještě víc než dnes?
3: Asi o stovečku víc, ale i tak je nás přes 600 a je to paráda.
2: Já jsem netušil, že je vůbec tolik Hanáků na světě, ale jak jsem se dozvěděl, široká daleká je ta cesta a ta Haná je také velmi široká, takže prý miliony.
3: Hanáků jsou miliony, to se zpívá už dlouho.
2: Co ještě se tu zpívá a co se bude zpívat?
3: No teď zrovna beze mě Hanácký mužský sbor Rovina zpívá v Zábřeze na rinku, ale dohromady s dalšími 600 krojovanými, to jsme si nachystali jako úvodní písničku pro zahájení. Potom už samozřejmě tady budou zpívat i mladé muziky dětské ze základních uměleckých škol, které dělají Hanou a jsme za to moc rádi. Budou tady malí ještí zpěváčci, no a potom představíme, protože jsme měli jízdu králu, tak i letnice na Hané, takže všechny ty zvyky pěkně na pódiu, asi od 8 souborů.
2: To věkové spektrum je široké, teď se tady chlapec houpal na větvi stromu na Zábřežském náměstí, vidíme mladé, vidíme samozřejmě i zasloužilé. Kolik těch lidí je tady letos a kolik je tady souborů?
3: No aktuálně máme číslo asi 615 krojovaných a souborů je 39 a to zdaleka nejsou všechny zhané, protože na svatováclavských slavnostech u sebe v obci nemůžou velmi často chybět, proto je nás méně než dřív.
2: Tento hezký podzimní den rozkvetl nejen barvami těch krojů, ale jsou tu i řemeslníci, dokonce se dostaneme i do středověku, ale takovým leitmotivem, hlavním tématem na podzim je prý jaro a léto.
3: No, ty letnice jsou zkrátka přechodem mezi jarem a létem a my se to snažíme vždycky něčím oživit. Tak jako před 12 lety jsme tady předváděli hanáckou svajbu, letos jsme přivezli jízdu králu a ty letniční zvyky.
2: A ve 13 hodin bude prý i takový komponovaný program k tomuto tématu.
3: To je přesně ten program, který ukáže i ty otvírání studánek, i královničky a vlastně všechno to, co se před tím létem dělo.
2: Tenhle ten program si nenechala ujít ani Petra Ševců, naše kolegyně, která točí Hanácké roky, ten oceněný pořad. Petro, jak se tady cítíš?
4: Já se tady cítím skvěle. Přijela jsem na začátek průvodu, takže jsem si se všemi krojovanými krásně prošla Zábřeh. Musím říct, že mě překvapilo, kolik lidí stálo podél, udělalo takový špalír a mnohdy tleskali, mávali, volali, takže jde vidět, že v Zábřehu ten folklor hanácký rezonuje a líbila se mi i vlastně ta ukázka jízdy králu, to znamená, že až z Doloplas do Zábřeha přivezli tento krásný zvyk a mohli jsme vidět, jak to je, když se vyvolává, když jede král na koních a když se samozřejmě žádá o dary pro krále.
2: Tohle máme tady už za sebou, Petra bude hodně natáčet s řemeslníky, s folkloristy. Honzo, co nás tady čeká? Říkali jsme ve 13 hodin ten komponovaný program k tématu a co pak?
3: No ještě o 12 zhruba do 15:30 poběží na malé scéně program Po Hanácké sobě dopnem, tam se všechny ty hanácké soubory představí, ještě tady bude chlapecká kapela Krožek z Hané, no a ve 4 hodiny ještě u svaté Barbory speciální koncert citerista Michal Miller a Hanácký mužský sbor Rovina, písně nábožné, baladické a taky trošičku přeshraniční sudecké.
2: Je to velké tady v Zábřehu, přijďte. Honzo, moc díky, běžte zpívat, tančit, moderovat. Tohle bude historka do dalších let, jak jsme stáhli Honzu Žurka z pódia. Mimochodem je to autor pořadu Cymbál a housle a jeden z těch dílů se věnoval i těmhle těm slavnostem. Můžete si ho najít na webu Českého rozhlasu Olomouc. Ze Zábřeha Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Když se kapela, o které skoro nikdo neví, celosvětově prosadí 6. albem, je to zázrak. Podařil se v roce 1993 skupině So Asylum s rockstarou deskou Grave Dancers Union díky hitu Runaway Train. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou So Asylum.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.

Sváteční počasí vyšlo na svátek a radost z toho určitě mají třeba také na Brusné v Bludově, kde o 14 hodin začne už 31. ročník svatováclavské drakiády. Budou tam soutěže třeba o nejdelší let nebo nejpovedenější krkolomný pád. Železniční expozice v Čelechovicích na Hané už je otevřená, do 5 si tam můžete prohlédnout předměty ze spojovací techniky a zabezpečovací železničářské stejnokroje z různých období a je tam toho opravdu hodně, takže zveme do bývalé čekárny místního nádraží. No a dneska jezdí také zvláštní motorový vlak na svatováclavské hody v Tovačově.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. V Opavě dneska mají velké výročí. Přesně před 30 lety otevřela opavská charita dům svatého Cyrila a Metoděje a dala novou šanci prvním klientům. Vznikla tak výjimečná sociální služba, která se snaží vrátit lidi s těžkým zdravotním handicapem do běžného života. Dnes odpoledne to charita oslaví a kdo přijde, může si vyzkoušet třeba oblíbené technické vychytávky.
1: Kousíček doprava.
2: Notebook spojený s terčem, laserový zvukově naváděný paprsek a pistole v ruce. Střílet se dá i po slepu.
3: A už někdo trefil střed?
4: 10-9 asi bude nejvyšší číslo.
2: Kdo dnes přijde, může si to vyzkoušet. Nevidomý Ondřej je na střelnici jako doma.
5: Já chodím na zvukovou střelbu.
3: Baví vás to střílet na terč?
5: Jo, a já jsem byl i z normální zbraně střílet tady v Opavě, jak máte střelnici.
2: A další oblíbená hra tady v domě svatého Cyrila a Metoděje v opavské části Vlaštovičky. Hádání, co je v sáčku a jak to voní. A nebo vaření v hrnci, který zase mluví.
6: Nyní bude pára uvolněna. Prosím, odstupte od hrnce.
2: Neviditelná realita bude připravená i pro návštěvníky výroční oslavy, prozrazuje vedoucí charitního domu Zuzana Janků.
7: Umožňuje vyzkoušet si třeba nalít si vodu poslepu, vyzkouší si různé poslechové hry, můžou si vyzkoušet jízdu na dvojkole, zahrát si showdown, popřípadě šupec.
2: Býval tady klášter dominikánek, v roce 1950 ho ale museli násilně opustit a z budovy zbyla schátralá ruina. Potom ji převzala opavská charita. Zajistila rekonstrukci a službu pro těžce zrakově handicapované rozšířila postupně i na lehké mentální postižení. Kromě střechy nad hlavou a samostatné domácnosti tady klienti najdou i práci v dílnách. Z Opavy Martin Knedl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

zmizela jako laň do lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Ve sváteční den vám po 9. hodině nabídneme hanáckou humoresku o lidské pověrčivosti Znamení v podání Ladislava Lakomého. Humor, historky a také hanáčtinu můžete poslouchat rovněž po 10. hodině, kdy vás vezmeme do atria naší budovy, kde v květnu slavil 60. narozeniny Igor Bareš. A po 15. hodině vstoupíme do katedrály svatého Václava s průvodcem Tomášem Krylem. Užijte si sváteční pondělí ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: V oblasti nakládání s bioodpadem a odpadového hospodářství v České republice dochází k velkým legislativním změnám. Proč? Třídíme málo nebo špatně? Jak je na tom s tříděním Olomoucký kraj? A víte, že i bioodpad je dál tříditelný? Povídat si o tom budeme s doktorkou Janou Macenauerovou, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství statutárního města Olomouc v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Lidé a psi včera zaplnili alej v olomouckých smetanových sadech. Konal se běh a pochod pro útulky. Byli jsme na místě, reportáž za chvíli.
1: Jak

Vesničkův.

0: informovali v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Včera se v olomouckých smetanových sadech konal běh a pochod pro útulky. Účastnili se zástupci útulků, stánek tu měl také spolek od Štemberka s názvem Ochlup, který se zaměřuje hlavně na záchranu srnčat při žních a senosečích.
1: Duhové srdce je co?
2: Duhové srdce je chovatelská stanice. Bydlíme tady kousek od Grigova a chováme plemena border collie a teďka nově i šelty. Dneska máme 5 kousků, jednu šeltičku, ta šla dneska na procházku a border collie si dneska potrénovali canicross mezi spoustou pejsků a lidí. Bylo to dneska úplně perfektní, strašně se nám líbila účast, že bylo tolik pejsků a líbí se nám, že to je pro opravdu dobrou věc, že je pořád zájem té veřejnosti od zapšování podmínek těch zvířat.
1: Vy jste přijela s irskými vlkodavy?
3: Ano, z Holešova, v Zlína.
1: Cože jste vážila tak dlouhou cestu s těmito velkými psy?
3: Podpořit útulky, já už jsem se chystala spoustu let, nikdy mi to nevyšlo, tak letos se naštěstí podařilo.
1: Jak se vám tady líbí?
3: Moc krásné, příjemný lidé, jo, pejskaři, prostě za mě srdcovka.
1: Odkud jste dorazili?
4: Přímo z Olomouce, s francouzským buldočkem.
1: Jak se vám s ním šlo nebo běželo?
4: Šlo se nám krásně, líbí se nám tu moc.
1: Organizátor akce pan Petr Sokolík se spolku Běhejme a pomáhejme útulkům.
5: Bylo dneska hezké počasí a přišlo hodně lidí. Dle nás přišlo tak dvojnásobně, trojnásobně lidí než minule. Hodně peněz máme v kasičce a o to nám jde, aby jsme vlastně pomohli tady tím útulkům přežít tu zimu a aby od nás dostali co nejvíc peněz. Dnešní výtěžek bude rozdělen mezi psí útulky, kočičí útulky a nově tady máme srnčata. Jsou to vlastně spolky, co zachraňují srnčata na poli.
1: Jak to jde tady u srnčat?
6: Jo, super. Přišlo spoustu lidí, takže krásně.
1: Vaše jméno?
6: Nikola Šarševa. Jsme spolek, který zachraňuje hlavně srnčátka při senosečích, ale zaměřujeme se i na celkově volně žijící zvířata. Spolek jsme zakládali jako 3 lidé, ale máme třeba dalších 40 aktivních dobrovolníků, kteří s námi chodí na ty senoseče. Ty rána, to je vždycky úplně nádherný, že tam tak sejdeme vlastně stejně naladění lidé a vždycky, když najdeme to malé srnčátko v té trávě, tak to je krásný.
1: Kolik jste jich našli letos?
6: Přes 100 srnčat.
1: Kde jste zasahovali?
6: Působíme hlavně v okolí Štemberka. Tento rok jsme byli třeba na Lipině, v okolí Jivo, ale zasahujeme až skoro v Olomouci. Myslím si, že příští rok se rozrosteme ještě víc.
1: Vy se sejdete asi hodně brzo ráno u toho pole?
6: Většinou okolo 3 hodiny ráno, protože zemědělci sečou už třeba v 5 hodin, takže my musíme mít čas na to, aby jsme to prohledali, tu louku. Máme dron s termovizí, takže vždycky to proletíme, tu plochu sečenou, a potom tam postupně chodí ti dobrovolníci a vyhledáváme ty srnčátka.
1: No a jak s nimi potom manipulujete?
6: Máme vždycky ochranné rukavice, aby jsme na něho nesahali. Máme takový trs trávy, dáváme si prostě pozor na ty pachy, aby ho potom maminka přijala zpátky. No a vždycky ho přemístíme do takové kennelky, přepravky a dáváme ho mimo tu sečenou plochu a potom ho zase vypouštíme zpátky, až se doseče.
1: Ten dron jste získali jak? A máte jeden nebo víc?
6: Dělali jsme sbírku na ten jeden dron. Ale plánujeme udělat druhou sbírku, protože máme dron, který nemůže létat v dešti, což nám letos docela dost komplikovalo ty akce. Několikrát se stalo, že jsme nemohli vzlétnout, takže přemýšlíme na další sbírku, aby jsme mohli létat i v tom dešti.
1: Jaký je váš program dnes?
6: Povídám lidem o tom, co se vlastně při těch senosečích děje a mluvíme celkově o těch volně žijících zvířatech i třeba o tom, jak manipulovat nebo spíš nemanipulovat z mláďaty. Třeba spoustu lidí neví, kdy potřebuje zachránit, kdy ne, kdy je lepší ho tam nechat, takže se snažíme i tady tohle řešit s těmi lidmi, nejenom o senosečích, ale celkově o těch volně žijících zvířatech mluvit.
1: Hlavně, jak jste říkala, na to srnče nesahat holou rukou.
6: Přesně tak, to je důležité. No, vždycky si dáváme hodně pozor na ty pachy. Děláme i to, že třeba kontrolujeme další den, jestli si ho ta maminka vzala, protože už jsem slyšela i příběhy, že tam další den přišli a to srnčátko tam pořád bylo, takže dáváme si na to pozor.
1: Co pak, když ho ten rodič odmítne?
6: Tak pak by se muselo vzít to srnče a řešit buď záchranná stanice, nebo třeba my taky zachráníme srnčátka, taky máme doma 3 srnčata, který jsme zachránili letos. Takže prostě nějaká organizace, která se tomu věnuje, ale samozřejmě ideálně záchranná stanice.
1: Setká se člověk taky s otázkou, proč zachraňovat srnčata, když je srnčí zvěř přemnožená?
6: Jo, určitě se s tím setkáváme, ale tak já vždycky myslím na to, jak tam ty srnčata umírají.
1: Prosekání tím kombajnem.
6: Přesně tak, no, ono totiž často se stane i to, že to srnčátko, třeba mu to přesekne jenom jednu nožičku a teďka tam dlouze v bolestech umírá, teď ta maminka se tam za ním vrací, jo, je to prostě brutální, takže si myslím, že to není vůbec fér, no, tady tohle a že by se to rozhodně mělo řešit a pořád je ještě málo těch skupin. Na druhou stranu je super, že se to rozrůstá, pořád vznikají nové a nové skupiny, ale určitě je důležité, aby byly další.
1: Stane se, že zachráníte i jiné zvíře než srnčí?
6: Jo, našli jsme tento rok třeba dva daněčky malé, no a potom třeba tam bývají ježci, často vidíme lišky, ale teda nezachraňujeme, ale vydáme je, no a potom zajíčci, ale ty jsme teda nenašli žádné.
1: Z Olomouce Aleš Spurný, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

jsme nic, ale byli jsme spolu. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Páteční poledne ohlásil soudzvuk zvonů z olomoucké katedrály svatého Václava.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Lipové lázních budou mít samoobslužnou prodejnu. Tento týden začnou znovu platit regulace cen pohonných hmot. Mučící nástroje se dnes můžou prohlédnout návštěvníci Štamberského hradu. Odpoledne bude jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obec Lipová Lázně na Jesenicku koupí zdejší obchod. V budoucnu by měl sloužit non-stop jako samoobslužná prodejna. Nákup schválili zastupitelé. Potvrdil to nezávislý starosta a kandidát v říjnových volbách Vladimír Šantrůček.
2: Rozhodli jsme se odkoupit tento obchod, protože obchod tam zaprvé byl historický a je tam spoustu, jak nám tady na Jesenicku stárne populace, spoustu seniorů, pro které už je, i když ten Jeseník je blízko, ale je to prostě náročné po ně nakupovat. Vlastně mi tento obchod předěláme na automatizovanou prodejnu 24/7. Předpokládáme, že nejpozději snad v prosinci by to k tomu mohlo dojít.
0: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října bude marže obchodníků zastropovaná na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Ministerstvo financí pak bude každý pracovní den určovat maximální cenu benzínu a nafty. Kabinet zároveň rozhodl o zavedení sektorové daně na rafinérie, ta bude platit v letošním a příštím roce. Mučící nástroje si dnes můžou zblízka prohlédnout návštěvníci hradu ve Štamberku. Správa památky pro ně připravila doprovodný program s názvem Povídání o útrpném právu. Koná se v bývalé šatlavě naproti dolní pokladně.
3: S historií útrpného práva návštěvníky seznámí odborník na tortury David Křižan. Poutavou formou představí, jak se v minulosti vymáhala spravedlnost a trestaly se zločiny. Na programu jsou také ukázky mučících nástrojů. Hrad bude otevřený do 16 hodin. Ze Šternberka Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Rusko podle Kaji Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Podle Kalasové je cílem sabotáží ze strany Ruska hlavně rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je taky tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Sport. Cyklista Matyáš Vacek spadl v závěrečném závodě mistrovství světa v Montrealu, zlomil si nos a přivodil odřeniny. Český jezdec tak možná přijde o evropský šampionát, který začíná v sobotu v Lublani. Záležet bude na dalším vyšetření, jak řekl Vacek ve videu na sociálních sítích cyklistického svazu.
4: Cítil jsem se dobře, všechno šlo podle plánu. Bohužel pak na těch odkruzích tak došlo k pádu a bohužel jsem skončil v nemocnici. Navštívím odborníka a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
0: Závod nedokončili ani zbylí dva Češi, Jakub Otruba a Pavel Novák. Mistrem světa v silničním závodě se stal Američan McNulty, který vybojoval pro Spojené státy první medaili po 33 letech.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude většinou jasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni, v Jeseníkách kolem 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý, postupně jihovýchodní až jižní vítr. Zítra čekáme jasno, zpočátku ojídnělé mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude slabý proměnlivý, přechodně jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u obce Bohuslávky směr Brno pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak pěkně zdravíme také v den sváteční, pondělní, a to nejenom všechny Václavy, muže a Václavy, Vašky, ženy, případně Vendulky. Státní svátek a den české státnosti jistě bude připomínán ještě v mnoha ohledech, třeba stran olomoucké větve Přemyslovců. Ještě o nich budeme vysílat, tak si nenechte ujít naše pořady čistě sváteční v dalším odpoledním programu. Teď máme 11:05, což není symbol ani v rámci našeho státu, ani v rámci našich písniček na přání. Tak akorát čas vyhlásit třeba linku 221 555 444, kdybyste chtěli zahrát nejenom Vašikům a Vaškám Vendulkám. A jak se tak dívám, tak přibývá pomalu, ale jistě také SMS-ek do schránky 723 70 33 51 a kdo dal vědět pár dnů dopředu přes olomouc.rozhlas.cz. Paní Marušce zahrajeme rádi, ale především od Marušky pěknou písničku Do oseka pro naše tři svátkaře. Manžela Václava, syna Václava a vnoučka Václava. Všem třem přeje všechno nejlepší Maruška. A v úterý 29. zítra má svátek další člen rodinky, náš vnouček Míša Haas z Dolního Újezda. Taky pro tebe, Míšo, platí přání všeho jen toho nejlepšího, ať se ti splní všechno, co si přeješ, hlavně ať už jsi zdrav a taky ať jsi veselý jako dřív. Máme tě moc rádi, to vzkazují babi a děda pro Míši, ale dneska hodně pro Vašíky, třeba na úvod jednoho roztomilého Vašíka.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A tak to byl Vašek a měli jsme tady souzvuk zvonu z chrámu z domu svatého Václava v Olomouci na Václaváčku. No, tak tohle to ještě bylo z Hradu, taky chrám svatého Víta, tedy svatovický chrám, ale s Václavem Neckářem. A dál už můžeme hrát pro Václavy, kterých tedy určitě nejvíc je v tom středočeském kraji. Tam ke 22 tisícům celkového počtu v republice je mine přes 124 tisíc Vašiků. Pak Plzeňský, pak hlavní město Praha jako takové. My jsme pravda před Zlínským krajem na chvostu se 4 a něco tisíci Václavy, ale stejně, nebo možná ještě více srdečně je zdravíme. Ovšem teď také dostává šanci Ivan Mládek, Benjo Band a taky pan Robert. Dobrý den.
2: Dobrý den. Takže bylo by to pro vás do rozhlasu, protože jste nejlepší rozhlas na světě, tím začnu. Tak je slušnost poděkovat, že jste mě vzal, takže vám chci poděkovat moc hezky. Bylo by to pro Vlastinku, pro Marušku, pro Jardu Řezbáře, potom pro Včelaře, no pro všechny linkaře, jich hodně. No a pro všem, co pro tetu Dášu, pro mou nejlepší kamarádku Mirečku, no a zkrátím to, no a zkrátka pro všechny, co pracuji, ospravuju plotek, držím všem palce v žebikách, tak ať mě to dobře jde, no mám práce do večera, tak moc vám děkuju, nashledanou.
1: Tak dneska je nádherné počasí, tak to bude možná schnout, včera tedy velikánské vlhko, ale krásně, bylo skoro 100% vlhkost, tak se jenom tak pro jistotu podívejme, kdyby někdo měl pocit dusna, ne, dneska tak 50% vlhkosti vzduchu, ale pojďme dál, za chvilinku třeba i s vámi, kdo voláte, zkoušíte a je tady ta technická šance nejlepší, třeba když začne hrát ta písnička, když končí, nemáme mnoho šancí ten hovor už přijmout, pak se třeba stává, že se dovoláte někdo, kdo volá každý den a podobně, tak pokud chcete noví posluchači, občasní posluchači se dovolat, zkuste třeba právě teď začít, nebo za chvilinku napokyn a máte největší šanci. No a číslo 723 70 33 51 to hlásí, že máme určitě popřát všem Vašikům. U nás v rodině 4 Václavové, to je zatím rekord, měli jsme 3, teď 4 kousky a moc je zdraví Vlasta. Taky ze zahraničí se přidává Cirda a všichni ostatní z rodinky. A písnička míří ještě pro našeho tatínka Václava Zontága z Postřelmova k jeho dnešním narozeninám a taky svátku. Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví přeje Iva Barunka a Jarek Zjedlí a taky Bořek a Český rozhlas Olomouc. A teď nejenom Václavové, ale i jeden Ivan z Vesela a Mravenci, nikoli v Naplotě, ale někde jinde.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: to byli oni mravenci v kredenci, ale teď taky jedno, nějaké vyznání, rozveselili, poveselili jsme se v ten státní svátek popolední. Teď ale je, myslím, že krásné přání, ale už to necháme na vás. Na lince 221 555 444 konkrétně paní Anička, tak vás vítáme. Dobrý den, pěkné poledne.
1: Ano, dobrý den, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc a prosila bych ho zahrání písničky pro pana Václava Zetka z Lipníka nad Bečvou, který má dnes svátek, tak bych mu za spolek Alfa Handicap chtěla popřát hlavně hodně zdraví, pohodu, spokojenost a taky i jeho manželce Zdeničce, ať se mají moc pěkně a ať se jim daří. A já vám moc děkuji za výběr písničky a nashledanou.
0: Tak moc děkujeme, to byla paní Anička, gratulantka. A stejně tak máte šanci vy, třeba zase za chvilinku výzva, připomínka a pro nově naladěné ve čtvrt na jedno možná oprášení kontaktu SMS-kového v zápětí, tušku do ruky nebo rovnou ten mobil, pokud vám to vždycky proběhne, tak za chvilku to zazní, za pár sekund ten kontakt SMS-kový, ale teď míříme k těm, co už napsali a Vašíkové ti samozřejmě vedou, takže máme moc pozdravovat tentokrát pracanta Vašíka do jeho stroje a zdraví ho jeho tři děvčata. Moc rádi vyřizujeme. Už jsme tu měli natěrače, dneska to krásně půjde od ruky a taky to krásně proschne a prokoukne. Je nádhera. Tak doufejme, že i ve vašem stroji třeba někde na poli, třeba někde jinde se daří. A určitě se bude dařit a k svátku popřejeme rádi panu Václavu Barvířovi. Hodně štěstí, hodně zdraví, lásky. Vaškovi Barvířovi přeje Aneška a my moc děkujeme i za přání k Barvířovým. No a pak ještě písničku pošleme, pozor, ať to podělíme pěkně do Konice k Vranešicovým. K dnešním narozeninám zahrajte panu Josefu Vranešicovi z Konice. Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, hodně klidu, hodně pohody do dalších let. Hlubáčovi z Prostějova pěkně zdraví do Konice a my míříme teď s Marcelem Moškem do Čech.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc.

0: Pokračujeme, dnes je 28. státní svátek, pozor, zavřené obchody, obchůdky, ale já myslím, že to národ vydrží chvilinku a hlavně pěkná pozdravení snad do pohodičky, do klídku a do pracovního klidu a možná i na mini dovolenku všem prodavačkám, možná i k tomu se dostaneme k nějakým pozdravům, ale postupně, linka 221555444 ve spojení s paní Evičkou Krnov, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím, pane Bosku, a celý Český rozhlas a všechny posluchače. Tuto písničku bych chtěla nechat zahrát Květušce z Bohutina, Marušce a Milušce a paní Tihlaříkové a Tihelkové. Vám Bosku, přeju pěkný zbytek svátečního dne a těším se, děkuji za vyhledání písničky také a těším se na další volání. Děkuji moc a nashledanou.
0: Na sváteční hraní a možná krásné nostalgické písničkové vzpomínání. Přejeme všem a dopřejeme už za pár okamžiků, ale teď právě už jsme také u toho zdroje SMS-kového a tak sváteční pozdravení. Prosím, vyřiďte ze srdce od nás. Vidíte, byli jsme ve středních Čechách, aspoň s písní se Zmoškovými, tak ze středních Čech zdraví Tomík, Martin a teta, a to babičku, dědu a taky dědečka z druhé strany. Moc je pozdravujeme, ať si užijí toho nejkrásnějšího, tedy dnešního dne a navíc svátečního. Zdravíme rodinku na Moravu. No a ještě písnička jako poděkování od Marci za poděkování tedy těm, kdo jí hráli, k jejím narozeninám, potěšilo mě to moc, též velké rodině, hlavně pravnoučátkům, Adíkovi a majoretce Emince. Marci zdraví jako babička, prababička, celou rodinku. Pošlete písničku také pro mého milovaného tatínka Václava Bernaťáka ze Skal u Rýmařova k dnešnímu svátku. Milovaný tatínku, přejeme ti všechno nejlepší k svátku. Dcera Eva a vnoučata Evička s Tomáškem. Zdraví k Bernaťákovým do Skal, zdraví tatínka, dědečka Václava Bernaťáka. A ještě přidáváme přáníčku, ať to zase taky trošku podělíme těm, kdo museli do práce. Takže na dílnu chlapům a taky Marušce, která naskok musela přece jenom do práce. Zdraví jejich rodinka, a to Marťas, Vavřinec a všichni ostatní. Také pěkně zdravíme, ať to utíká, ať to ubíhá. Pohodičku přejeme.
2: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: Jaké zvíře představovalo pro naše předky nejen nepostradatelného pomocníka při těžké práci, ale i toho nejvěrnějšího druha? A v jakých melodiích ožívá stesk odvedených husarů, radost mládenců na cestě za milovanou dívkou i slavnostní pícha králů na bílých koních? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve za písničkami o koních a připomene pevné pouto mezi člověkem a jeho zvířecím společníkem. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Diagnóza jako zásadní životní změna, dlouhodobá léčba a tedy i možnost vyhoření z dlouhodobé terapie, jakékoliv odlišnosti od vrstevníků a samozřejmě vztahy, lásky. Případně jevy jako diabulimie nebo dvojitý diabetes. Možná máte také zkušenost s chronicky nemocným dítětem nebo dospívajícím. Zkušenosti mají i dětská diabetoložka doktorka Darina Alexievič a psycholožka magistra Karolína Obadalová. Ptát se jich můžete v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Den jako malovaný svátek, tak pocitová neděle, alespoň pro pracující, ale dneska už je pondělí, už nám začal nový týden. Dneska je 28. teď bude 12.28, ten týden je 40. v roce 2026 a to je tak akorát čas přivítat mezi námi na lince 221 555 444. Paní Květušku, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všechny v Olomouci. Prosím, zahrajte Do zábře a skaličky pro Václava Barvíře k svátku. Milý Vašku, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a že tě rádi máme, tak ti písničku z Olomouce do zábře a posíláme. To ti přejí ze srdce Horáčkovi a Převrátilovi. Děkuji.
3: Děkujeme taky moc. No a kdo si tu dovolenou nemohl vzít, tak možná teďka pár tónů a la řek Zorba. U nás tady ten vítr, který ví své a dneska skoro bezvětří. Tě pan Mátl zahraje potěší, co by řek Zorba skoro za chvilinku. No a snad udělá radost třeba i bratrovi Vaškovi Bubeníkovi ze

Aničky. K dnešnímu svátku přeje rodinka hodně zdraví. To tady přejí konkrétně sestry Anička, Marta, Hela, Marie a manželka Zdena Vaškovi Bubeňkovi Senička. Pošleme rádi písničku i panu Václavu Chlupáčovi z Prostějova. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstí, spokojenosti. Přeji Vranešicovi i k vám zdravíme a zdravili jsme a pěkná pozdravení. Opakujeme. Teď ještě také hodně úspěchům. Dnes, zítra by to ještě šlo, pak už bude sucho, takže úspěchy hlásí Štíty, Břeťa, 200 kusů klousku za 20 minut. To je krásné, také rekordmani. No a třeba má místečka i na ty další dny toho týdne, který bude poněkud suchý, ale moc krásný, co se babího léta týká. Snad má krásné dnešní chvílky taky Vašík M a Vašík P, naši skvělí sousedi. To je výhra mít takové skvělé kluky z jedné a z druhé strany a hlavně dnešní oslavence. Takže jim krásně slavnostně popřejte od jejich prostředního souseda a sousedky. Tak hrajeme krásně, toto je Štěpán Mátl, Vítr ví své.

0: jsme tu vaši kanecká řada úvod, ovšem svatovícký chrám, taky ale zvony od svatého Václava Olomoucké, tak ještě, když tady bylo princátko v 60. letech, tak princeznu i s princem, tentokrát tady Helenka, a moc potěšíme pěknou písničkou, nějakou pěknou vzpomínací, hezkou, krásnou babičku Marušku, která bude slavit bezi krásné půlkulaté narozeninky, a už dneska to slavíme s dalšími oslavenci u nás v rodince, takže všem zářijovým a třeba říjnovým oslavencům nejen od nás, jen a jen to zdravíčko, zapisovatelka Simča a Vašík Šibino, jo, čtu dobře, Vašíkovi samozřejmě, pokud slaví i jeho krásné jmeniny, přejeme všechno nej. Ale babičce od něj a od Simče. Písnička míří i do Ludmírova, milému Vaškovi Štajglovi. Písnička a přání pohodových dnů plných zdraví, lásky, příjemných životních okamžiků i toho božího požehnání. No a ještě vzpomínka na tatínka od Halise, zlatičky. Případně ještě také máme moc pozdravovat řidiče Vašíka číslo 1 a dalšího řidiče, který možná řídí, možná má dneska snad volničko, moc je zdravý kolega Alex dnešnímu svátku za volant a nebo domů, přeje jen a jen a jen a jen to nej šťastné kilometry a vypadá to na pohodový den. No, tedy motorkáři ti se nám zase rozjeli, rozšoupli, pozor, opatrně, i za ně, i na ně. Písničkou potěšíme, prosím, prosím, na chaloupku, na Mírov, Marušku Metelkovou, protože ji moc pozdravuje kamarádka Liduška. A ještě přání k svátku pro pana Václava Zelu ze Židlochovic. Hodně zdravíčka, hodně štěstí, hodně lásky a pohody. Ať se daří v životě, radost z dětí a hodně zdaru v nové práci přeje Ivetka, dcery Agnes a Beatka, maminka Emilka a celá rodina Zelových, Malachovských, Ondráčkových. Přání pro pana Vaška Zelu ze Židlochovic. Přidáváme se ke gratulantům.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

byla ona šíleně smutná, ale Big Beatová princezna na 60. letech. Dál pokračujeme, rádi zahrajeme i vám, pokud to třeba nejde přes týden, pokud to nešlo zpočátku, zkuste třeba teď prošťouchnout linky 221 555 444. Máme určitě moc pozdravovat i z dalších přání písemných a je jich tu spousta a těch vašíků, co oslavuje a třeba i takzvaného Dabla. Takže máme pozdravovat právě takového dvojnásobného oslavence narozeninového a svátkového nejhodnějšího tatínka Vašíka, kterého moc zdraví dvě děvčata, Míša a Miška. Prosíme zahrát také písničku pro milovanou babičku Martu. Jen tak prostě zdravíme, ať má co nejkrásnější pohodičku, krásně se prohřívá na tom sluníčku na lavičce, na oblíbené zahrádečce, kterou má vzornou, tak moc rádi vyřizujeme. Též ovšem pozdravy posíláme s poděkováním paní Evičce z Krnova, měli jsme jí tu prosím osobně, takže díky za krásnou písničku, krásné odpoledne, hodně zdraví se. Srdečně vás pozdravuje Květa. A ještě prosíme píseň krásnou, nádhernou pro pana Václava Hájka k dnešnímu svátku. Václavu Hájkovi hlavně zdraví, štěstí, pohodičku. Ze srdce přeje manželka Eva, dcery Petra a Martina s Romanem a taky Šimonek nebo Simonek.

0: Šumperský festival Blues Alive bude v listopadu pokračovat 30. ročníkem. Původně regionální akce se během let stala mezinárodně uznávanou veličinou, na kterou kromě diváků rádi jezdí i mnohé hvězdy světového blues. Nejen o jubilejním ročníku festivalu si budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ředitel Blues Alive Štěpán Suchochleb.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: No, protože už je pondělí, tak zveme i do konce týdne na různé pořady, takže na následující víkend tohoto týdne, už je pondělí 28.12.43, ale dnes také sváteční třeba humoriáda s Pavlínou Filipovskou, Pavlem Kučerou a s vámi živě ze středočeského karlínského studia po 16. hodině, teď ještě určitě před 13. krásná přání, pozdravení možná kamarádkám, zdravíme paní Vlastinu, dobrý den.
5: Dobrý den, Borku, děkuji vám za vybraní písničky. Jste moc hornej. A prosím vzpomínku na bráchu Vaška. Přeji jeho synovi Vaškovi Pejdrovi do Vidnavy. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky. A hlavně to zdraví. A zdravím všechny kluky tři Pejdrovi z Vidnavy. A teď bych chtěla ještě všem Vaškům hodně štěstí, hodně zdravíčka hlavně, Božího požehnání a lidičky a jsme k sobě hodní.
4: Dobře, budeme hlavně těm Vašíkům, kteří slyší, ať si to užijí. No a tady ta písnička bude propojena i s tou dnešní humoriádou, i s těmi hvězdnými 95-kovými návraty. Následující víkend s Jiřím Suchým bude jedna semaforská, filipovská a trošku vlastně i srpnová, protože tam bude ještě svátek asi Pavlínek v tom textu. Ale teď ještě také přání Vašíkům, samozřejmě dneska 28.9. A tak písnička zamíří nejskvělejšímu strejdovi. Vzpomínáme na krásný program o prázdninách, těšíme se už na ty další. Moc zdraví školák Mira a taky všichni z celé party, která vyrážela na krásné, skvělé prázdninové akce. Moc se těšíme. To věříme, ale tak dneska krásně a v dalším měsíci další krásné prázdninky. Míříme ještě do Konice a ještě k dnešním narozeninám popřejeme také Josefu Vranešicovi všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví od manželky a dětí s rodinami. Též písničku krásně rodinou od Leonky, od Karla, Lidušce Loničkové i tetičce Drahušce od Strčilové, Mirce a Mirkovi Navrátilovým. Krásný den, hodně zdraví, štěstí, pohody, Leona, Karel. A písničku Do Zábřeha Olince Pravcové nechá pěkně srdečně poslat Liduška z dalšího SMS přání pro potěšení pro ten nádherný, krásňunký den. Ať si užije Olinka Pravcová v Zábřeze. Liduška moc děkuje. Ještě pošleme píseň taky k svátku nejhodnějšímu Vaškovi vnoučkovi, aby mu to také ve škole šlo, ale i utíkalo do těch krásných dalších nejbližších prázdnin, ať si užije i toho dnešního krásného svátku. Moc zdraví babi, děda Přerov.
6: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

Třeba Forejko vyšitý, třeba taky v Hvězdných návratech tento týden o víkendu Jiří Suchý 95. A dneska tradičně pondělní humoriáda s Pavlínou Filipovskou. Objevila se nesměle v semaforské klasice Betty na začátku. Teď ještě zcela směle třeseme pravicí, tak to aspoň přes vysílání Českého rozhlasu Olomouc, další porci Vašíku a tak tomu nejskvělejšímu manželovi a taky tatínkovi Vašíkovi do Olomouce. A toho času právě po práci k obídku přeje všechno nejlepší Vendy, pokud to je taky třeba Václava, ale možná i Vendulka, tak pěkně zdravíme. Krásná pozdravení jsou tu pro kamarádku Ludmilku Křesinovou z Mohelnice. Písnička pro radost a hlavně ta slova, ta potěší, jsou od Marušky, která moc děkuje a moc pěkně zdraví kamarádku Lidušku Křesinovou. A k dnešnímu svátku písnička míří a letí též pro Václava Labonka z Moravičan. A přejeme mu všechno krásné a dobré, především dobré zdravíčko a splněná přání. Anička je moc hodná a k Labonkovým pro pana Vašíka taky nech nechává zahrát a popřát upřímně všechno krásné. A to nejhezčí krásné počasí a ten nejhezčí sváteční den, co si mohl přát, popřejí taky jeho čtyři děvčata, babi, děda, teta a všichni ostatní našemu hodnému manželkovi Vašíkovi, kterého máme pozdravovat též u příležitosti jeho krásného svátečního jmeninového dne. Přejeme k svátku kamarádovi Vaškovi asi životu do klubu seniorů Oskava, tedy zdraví, štěstí, pohodičku a příjemný taky zítřejší výšlap do Bedřichova a ke studánce s ostatními členy klubu. Ať se všem i ten zítřejší den vydaří ideálně, přeje Marta. A jestli je to správně, jestli to editor neopravil textový SMS-kový, tak tady Vaškovi životu do klubu seniorů Oskava mířilo to přání. A ještě prosím zahrajte všem hodným Vašíkům na světě. A právě máme pozdravovat jednak našeho Vašíka do Anglie a taky tatínka Vaška. Moc zdraví Marianka a taky celá rodinka. A jedno vlastně i jednak světově melodické vyznání a rodinná krásná přání. Jedna chytlavá melodie v české verzi od mistra.

0: 11. ročník ceny Václava Buriana se blíží. 1. říjnový pátek ožije Centrál muzea umění Olomouc poezií pěti básníků a básnířek z pěti zemí střední Evropy. Čeká nás večer plný silných hlasů, osobních příběhů i témat, autorská čtení i debata o současné středoevropské poezii. V pátek 2. října od 17:30 večer v Centrálu. Vstup je zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Moravský Beroun podá soudu návrh na zrušení akcelerační zóny. V hranicích přibydou nové úseky cyklostezek. Zábřeh dnes hostí tradiční setkání Hanáků. Zítra čekáme jasno z počátku i mlhy a maximálně 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Kvůli akcelerační zóně se na nejvyšší správní soud obrátí i Moravský Beroun na Olomoucku. Potvrdil to nezávislý starosta a kandidát v komunálních volbách Jan Hic. Město podle něj nesouhlasí s vymezením oblasti u nedalekých Norberčan. Akcelerační zóny mají usnadnit výstavbu solárních a větrných elektráren. Zástupci některých obcí tvrdí, že stát lokality určil bez ohledu na jejich připomínky a dopady na krajinu. Návrhu na zrušení těchto zón tak bude přibývat. Na stavbě dvou nových úseků cyklostezek pracují dělníci v Hranicích. Budují je v Bělotínské ulici a na pravém břehu řeky Bečvy. Práce za bezmála 10 milionů korun by měly být hotové do konce roku, popisuje mluvčí radnice Petr Bakovský.
2: My jsme na pravém břehu Bečvy měli takový problematický úsek cyklostezky, kde nebyl správný povrch. Potřebovali jsme tam dojednat z Povodí Moravy povolení, abychom získali možnost dát tam povrch asfaltový. To se nám podařilo a teďka takový ten krátký úsek, který byl zejména pro rodiče z kočárky anebo pro bruslaře velice nepříjemný, abychom ho nahradili asfaltem.
0: Zábřeh dnes hostí tradiční setkání Hanáků. Hlavní program přehlídky se koná na Masarykově náměstí v centru města. Co všechno návštěvníci zažijí, popisuje ředitel festivalu Jan Jurek.
3: Na dvou scénách folklorní program, samozřejmě primárně hanácký, ale k dispozici jsou taky řemeslné dílničky, informační stánky, veliký jarmark a spousta dobrot, takže si určitě každý přijde na své.
0: Na Baťův kanál letos přijelo zhruba 80 až 90 tisíc lidí. Ukazují to první odhady správců vodní cesty. Hlavní plavební sezóna tam dnes končí. Letos v létě ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla mírně nižší než loni, říká ředitel společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.
4: Baťův kanál byl celou dobu v provozu, pouze některé úplně nejkritičtější období s omezeníma. Nás v letošním sezónu potkali rekordní teploty. Není to úplně počas, které láká na palubu lodí a spíš vodě na koupání nebo někde do stínu.
5: Sport.
0: Hokejová Maxaliga dnes pokračuje kompletním 7. kolem. Přerov se představí na ledě Kolína. Prvoligové tabulce jsou Hanáci na 5. místě. Mají o bod více než jejich dnešní soupeř, který je aktuálně 7. Zápas začne v 16 hodin.
5: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno, zpočátku ojídněla mlhy, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Poukat bude slabý, proměnlivý, přechodně jihovýchodní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Přerovsku na silnici 150 u obce Čechy havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně. A na Olomoucké uzavřena silnice v obci Horka nad Moravou v úseku od železničního přejezdu směrem do obce. Stavební práce tady potrvají do středy. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Olomouc.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesením zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank Ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuju za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebáste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála, mě to přijde.
2: To je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy, principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte, my to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než, než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Mm-hmm. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, aha, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme, tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7:58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8:02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat donekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání, a pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete, a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů, ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně, to už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel. A pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu v Afghánistánu?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby, jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi s Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale
2: ano,
3: všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu, živil nebo přehnal. A mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu. Já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domněle. A pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, jo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby. Nejsem na to pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím. Přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů. Jako

0: je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiana prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitě ta ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
1: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
0: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale...
1: Nebo těch mladších.
0: Jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Minister zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 60

0: 7 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Obrovský cíl?
1: Budeme kopírovat. Jara Cimrman nekopíroval. Jara Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana, a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67 jsou tací země na severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
0: Jasně, health center, healthcare.
1: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme, a třetí je neméně pragmatický, a to jsou prachy, dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky, a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co jim prodlouží,
0: pardon,
1: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc. To je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši, a stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali, 4 roky fungujeme, asi 80 expertů, a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
0: To mě přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný, a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám, tady můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
1: Mě to nezajímá je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí, a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo? Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoliv cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
0: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte to šebek High Five, že jo, máte.
1: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
0: Ne, použijte to, tak... já to tady chci.
1: Dobře, tak v tom případě prostě nedojídat talíř, jo?
0: Nedojídat
1: talíř.
0: Nechat
1: tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
0: Mírně tak skontrolovat vystavovat... pět
1: na to už potřebujete
0: měřič.
1: Ten měřič.
0: Máte 3, že jo?
1: Já mám, no já jich mám někdy 17. Standardně jich nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřejou ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce, tak kdybychom prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli, jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5. Přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo desítka denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
0: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jaký na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
1: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě, jako, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D. To má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
0: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
1: Použiju Cimrmana, mě to baví.
0: Vás to baví, ale...
1: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovýmhle nějakým jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
0: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
1: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud zvěst, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Zdravotničtí záchranáři mají ve Štambarku novou základnu. V Lošticích na Šumparsku stále platí zákaz rybolovu. Čeští fotbalisté trénovali před fanoušky na další duely v Lize národů. Zítra má být jasno, zpočátku i mlhavo, naměříme až 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Ve Štambarku začala fungovat nová základna krajské zdravotnické záchranné služby. Její stavba v areálu zdejší nemocnice stála téměř 45 milionů korun. Dosavadní stanice záchranné služby Vývavské ulice tak ukončí provoz. Řekl to hejtman Ladislav Okleštěk za ANO. Kraj připravuje také nové zázemí pro záchranáře v Jeseníku a už v první polovině října má začít stavba základny v Javorníku. V Lošticích na Šumparsku stále platí zákaz rybolovu. V tamních rybnících je totiž kvůli suchu málo vody. Ryby tak dál ohrožuje nedostatek kyslíku a rybáři se bojí především toho, až rybníky zamrznou. Potvrdil to nezávislý místostarosta Loštic a předseda místní organizace Českého rybářského svazu Jan Konečný, který kandiduje v říjnových volbách.
2: Hrozí velké nebezpečí, že ten stav vody zůstane na tom nízkém stavu v okamžiku, kdy voda zamrzne. Protože jak je té vody v tom rybníku málo, a potom třeba v zimě přijde období, kdy jdou děti bruslit a ta ryba se jakoby zvedne ode dna, tak se stane, že ona přimrzne ze spodu k ledu a na jaře, když se led rozpustí, tak ta osádka je vlastně mrtvá.
0: Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Každému poskytne 5leté působení na univerzitě a 8 milionů korun na první 3 roky. Nabídka má podle vedení školy konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí, říká mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
3: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
0: Evropská unie uvalila sankce vůči 10 lidem a 17 subjektům kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Na seznamu jsou mimo jiné organizace zodpovědné za dětské a sportovní tábory v Rusku a na okupovaných územích na Ukrajině. Lidem, které unijní rada přidala na sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a nesmějí cestovat na území 27.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté si v podvečer naposledy zatrénují před druhým zápasem elitní skupiny Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí v úterý znovu v Edenu proti Anglii. Utkání začne zítra ve 20:45. Hráče na posledním tréninku přišlo podpořit několik desítek fanoušků, kteří pak čekali na podpisy od reprezentantů. Největší zájem byl o kapitána Ladislava Krejčího.
4: Tak to nevím, jestli úplně na mě, myslím si, že na všechny, ale jsme moc rádi, že přišli nás takhle podpořit, podívat se na nás a je to fajn a cítit od nich i takovouhle energii, takže moc si vážíme jejich času a že jsme mohli taky ten čas s nima takhle strávit.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno, zpočátku ojídněla mlhy, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Fouker bude slabý, proměnlivý, přechodně jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Přerovsku u obce Čechy se řeší nehoda 2 osobních aut a opatrně i na Šumparsku v Rapotíně v ulici Pod Bukovou došlo ke střetu osobního auta a cyklisty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Václavům, Vašíkům, Vencům krásný den, ale ten vlastně přejeme úplně všem, stejně jako Václavům i ostatním hodně úspěchů i v těch svátečních svatováclavských hřebicích Českého rozhlasu Olomouc. Máme 29. a krátce po 14. hodině, takže nikoliv do zbraně, ale do práce. Určitě zveme také naše technické zázemí, jauvátka ne, raději potlesky vám ve svátek přejeme a třeba i rodinným týmům, tak se tentokrát zapojte třeba i aktivně za pár okamžiků do svátečních svatováclavských sobotní. No ne, je pondělí, pozor na to, ale je taková možná pocitová sobota či neděle. Takže pondělní hřebíky s datem 28.9. sváteční, možná i se svátečním dárečkem pro vás na lince 221 555 444.

0: Slavy nejen vystudovaní jsou samozřejmě zváni také dneska ke svátečním svatováclavským 28. zářijovým hřebíkům Českého rozhlasu Olomouc. Máme 14 hodin, 12 minut, 28. Tak akorát čas vyslat pokyn.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: Hoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: 221, 555, 444. Hodně štěstí k dovolání na svatého Václava. Je pondělí 28. září a snad se nám tady rozzáří samý potlesk, samý aplaus, žádné jauvátko. Stále oblíbené CD s narozeninovými bombonky a třeba strašidly a strašidilky Ladislava Lakomého. Taky jazzové fajnšmekrovské CD, taky ale třeba audioknihy anebo dnešní knížka Lesní škola, lesní moudrost pod korunami stromů je nejúžasnější učebna na světě. Tak se necháme poučit a třeba už se něco z toho obecného povědomí nejenom o stromech či jiných rostlinách bude hodit teď právě na lince 221 555 444. A už vás vítáme u nás, dobrý den.
4: Dobrý den, to je Svatě Pňovice.
0: Pěkně zdravíme a nabízíme plnou paletu a celou škálu otázek 1 až 10.
4: Tak začneme od jedničky.
0: No máme státní svátek, který tentokrát vyšel úplně ukázkově na den pondělní. Jak pak to vyšlo loni? Za A taky na pondělí, za B na neděli, anebo za C na středu loni?
4: Mám to vyšlo na neděli.
0: To říkáte zcela, ale zcela správně. A možná to zanechalo nějaké stopy a možná i nějaké jauvajs, tak tentokrát skvěle, báječně a volno a sváteční, krásný den, co se týká počasí vám. Přejeme všem a nabízíme další otázky.
4: Tak zkusíme dvojku.
0: Starší délkovou jednotku sách si možná umíme představit, možná ne. Prozraďte nám prosím, který sách z následující nabídky byl o něco delší než ostatní dva. Za A moravský, za B český, za C vídeňský.
4: Budu typovat, zkusím ten vídeňský.
0: To jsme vás nenabádali, ale možná jsme vám pomohli. On měřil 1,90 m. Český, ten jako moravský, tedy Ačko i Bčko, stejně 1,77 m.
4: Tak to už je malý rozdíl. Tak zkusíme trojku, jak to vyjde.
0: V roce 1939 se strojil Igor Šikorský, první skutečně ovladatelný stroj svého druhu, který se později stal běžně provozovanou záležitostí. O jaký stroj šlo? Za A o vrtulník, za B o mandlovací stroj, anebo za C o stroj na žehlení košil?
4: Já mám dojem, že jsou do dneska ty vrtulníky.
0: Šikorského vrtulník, typnul byste si, jak se jmenoval, jak se tak mohl jmenovat, podle něj třeba?
4: No tak asi Šikorský, no.
0: On se jmenoval možná vrtulník Šikorský VS-300 z roku 1939, uměl stabilně viset ve vzduchu a manévrovat všemi směry, což dřívější pokusy nedokázali. Třeba ztroskotali. Ale Svaťa, pokud se dobře pamatuju, Spiňovic ten nestroskotal dnes. Určitě ne, nenechal se zaskočit. A jednička, dvojka, trojka mu vyšly skvěle. Třeba nám vyjde spojení i bez brumu a podobně. A otázky 4 až 10 teď nabízíme dalším zájemcům, uchazenčům, kvalifikantům a nominantům. Tady je Český rozhlas Olomouc. Dobrý den. Krásný dobrý den.
5: Dobrý den, to já, Ota Kokory.
0: Ano, ruch tentokrát bez brumu, ale s postranními okolními zvuky s kulisou. No a všechno jste zatím věděli u vás?
5: Teoreticky všechno.
0: Dobře, tak teď pojďme do praxe, 4 až 10.
5: Tak čtverku.
0: Kolik osob celkem se plavilo na Titaniku, než se potopil? Za A asi 800 osob, nebo za B asi 1500, a nebo za C 2200?
5: Já bych řekl Cčko.
0: Ono se uvádí přes 1300 pasažérů a necelých 900 členů posádky. Je to tak?
5: Tak zkusíme pětku.
0: K čemu nám nejlépe poslouží kalabasa. Kalabasa. Za A k pití čaje, za B při tapetování a malování, anebo za C při úpravách zahrádky.
5: Za B, nevím.
0: Tapetování, malování.
2: Jauaj!
0: Představte si pití čaje. Ono to teda zní, kdyby tam bylo v nabídce možná něco z uzenářství. My jsme se asi povinně všichni ještě učili kalbasa, salám. Ale ono, kalabasa je tradiční nádoba sloužící k přípravě a pití jihoamerického čaje. Takové to matečko a je to prý prapůvodem vlastně rostlinného původu z takové dýně speciální jihoamerické. Tak kalabasa, dobré. Jazzvu bychom možná věděli, no necháme si na příště ještě další takovéto a jiné otázky. A teď už zase vítáme pěkně další uchazeče a pěkně zdravíme ve svátek. Dobrý den.
6: Dobrý den přeji, tady je Věra.
0: No a u vás zatím dobrá bilance, všechno se vědělo, co jste slyšeli ještě z rádia?
6: Já jsem to pustila pozdě.
0: Tak teďka, no se nemusíte omlouvat, protože aspoň na novo pěkně z čisté vody nabízíme i vám další porci otázek. A pánové, předchozí uchazeči, nominanti, kvalifikanti, soutěžící šli postupně do pětky se střídavými úspěchy, takže od šestky po desítku.
6: Sedmičku, prosím.
0: Představte si teď sochu svatého Krištofa. Co tento světec nese na rameni? Za A knihu, za B dítě, za C kosu.
6: Dítě.
0: Dítě. Vy jste si fakt představila, vy ji znáte?
6: Trošku.
0: Jo, svatý Krištof je zobrazován na rameni, nese oblečené dítě Ježíše, které často drží říšské jablko a žehná. Jako druhý atribut Krištof drží nebo se opírá o mohutnou hůl. No, vybavil se, vybavil. Krištofek, no a co dál? 8, 9, 10 a ještě taky šestka. Osmička se táže na asi zásadní počin české kinematografie, ovšem v jistém propojení. Doptává se, kdo pak režíroval komedii Marečku, podejte mi pero z roku 1976. Za A Zdeněk Podskalský, za B Oldřich Lipský, nebo za C Jiří Hubač.
6: Ještě jednou, prosím.
0: Zdeněk Podskalský, Oldřich Lipský, Jiří Hubač.
6: Jiří Hubač.
0: Jiří Hubač, ten možná tak napsal nějaké
2: Jauaj!
0: Sanitky a podobně. Oldřich Lipský nám natočil film, co by režisér z roku 1976. No a 70. a 80. léta, tam by to mohlo svádět ke Zdeňkovi Podskalskému. Nicméně tady to bylo to Bčko, tady to byla ta osmička a my tady máme ještě 9, 10, ale znalci vědí, že ještě taky šestka a možná ani já bych je neopomenul. Linka 221, 555, 444, tak tady hodně štěstí ještě teď v závěru a opravdu trojice otázek, kéž by to ještě krásně vyšlo. Hezké sváteční odpoledne ve 14.20, přesně, dobrý den.
7: Dobrý den, Věra z Blážova.
0: Tak pěkně zdravíme i vás a máme tady tu šestku a pak devítku a desítku.
7: Tak tu šestku.
0: Ta je z rozhlasového vysílání dneska a my vám vlastně můžeme napovědět a pozvat nejenom vás, ale všechny posluchače. Možná si to propojíte. Je pondělí, i když státní svátek 28. a ještě do 15. hodiny budeme vlastně vysílat i tradiční pořad svatováclavské a svátečně zabarvený. Podle pověsti stával v Olomouci na svatomichalském návrší hrad bájného zakladatele města Julia Cezara. Archeologové tu ovšem potvrdili nález jiné opevněné rezidence a my si více prozradíme v cyklu, ale to už doplňte vy, v cyklu, který ještě do 15. hodiny zazní vlastně jako každé pondělí, dopoledne i odpoledne v našem vysílání. A ten cyklus se jmenuje za A Panská sídla střední Moravy, nebo za B je to pořad přímo z místa, a nebo za C Toulavý mikrofon.
7: Béčko.
0: Přímo z místa, to se vysílalo včera po 9. hodině, jako vždycky v neděli. No a dneska ještě do 15. a taky vlastně ještě v dopoledním vysílání zazněla tato tématika svatováclavská, ovšem v tradičním formátu Panská sídla střední Moravy. Tak Ačko, no a pak už tedy také jenom ta devítka, desítka, které mohou být i přesunuty zase někam na příště. Svátek, nesvátek, také zítra nejblíže po 14. hodině, ale hodně a více štěstí přejeme.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Ve sváteční den vám po 9. hodině nabídneme hanáckou humoresku o lidské pověrčivosti Znamení v podání Ladislava Lakomého. Humor, historky a také hanáčtinu můžete poslouchat rovněž po 10. hodině, kdy vás vezmeme do atria naší budovy, kde v květnu slavil 60. narozeniny Igor Bareš. A po 15. hodině vstoupíme do katedrály svatého Václava s průvodcem Tomášem Krylem. Užijte si sváteční pondělí ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: V oblasti nakládání s bioodpadem a odpadového hospodářství v České republice dochází k velkým legislativním změnám. Proč? Třídíme málo nebo špatně? Jak je na tom s tříděním Olomoucký kraj? A víte, že i bioodpad je dál tříditelný? Povídat si o tom budeme s doktorkou Janou Macenauerovou, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství statutárního města Olomouc v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady se pohodově svátečně a prodlouženě víkendově prospěvuje a pohvizduje písnička. To se mi líbí, možná se vám líbila Chytlavá od Marka Ztraceného. To je navíc rekordmanem v prodeji koncertních lístků z letošního roku, prosím. A pokud se vám bude líbit třeba zase Plouživá od kapely Olympik, Nějak se vytrácíš, má lásko, tak se nechte pozvat k tomu, co bude třeba už za necelé 2 minutky. Mezitím ovšem možná se zase někomu vybaví písnička Každá česká vlajka má slovenský klín a Dal jsem si s tebou rande pod svatým Václavem. Možná jste taky někdy pozorovali sochu svatého Václava, kde na Václavském náměstí, ovšem na tom velkém pražském. No, udělal to při příležitosti dnešního státního svátku taky Matěj Křoupal a pořádně si ji prohlédnul, ale hlavně ho napadaly státnické myšlenky, sváteční myšlenky o svatém.

0: 28. září má svátek Václav. Je to státní svátek, den české státnosti, a to na počest svatého Václava, českého knížete a svědca, patrona Čech a Moravy. Svatý Václav dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám svatého Víta, hlavní kostel knížectví. Byl to ze zbožné, pěstoval vlastnoručně víno a obilí pro svatý přijímání, pečoval o chody lidí, otroky a vězně, stavěl kostele a kácel šibenice. Václava vychovávala jeho babička svatá Ludmila, která podlívá mě, má velikou zásluhu na tom, jak je z Václava vyrostl vzdělaný a slušný člověk. Takový babičke, aby dnes pohledal. Byl zavražděný 28. září roku 935 ve Staré Boleslaví, sídle svého bratra Boleslava, které díky tomu převzal vládu. Pozdějiž po smrti byl Václav pověšený mezi svatý a stal se symbolem české státnosti, například v Korexu Vyšehradským, na Míncách nebo na Myslbekovým pomníku v Praze a také na pomníku Čech, které byl před druhou světovou válkou zničené. Každý Čech by měl být na svatého Václava hrdý. Teď jeho odkaz nám klade za povinnost ochovávat kulturní i duchovní hodnoty národa. Je toto ze potřebný, obzvlášť v dnešní době.
1: To byl sváteční pondělní netradiční plk na nedělo, ovšem plk na svátky. Ten se teda také u nás vyskytuje nejenom ve dny české státnosti. Repríza Plko na svátky, Stréček Křoupal a socha svatého Václava a jeho odkaz napsal, namluvil Jiří Vrba, dramaturg Jan Culovský a technická spolupráce Zdeněk Prchlík, režie Tomáš Soldán. No a teď ještě slibovaná kapela Olympik, to je ona, to jsou ty kvílivé kytary Petra Jandy.

0: Šumperský festival Blues Alive bude v listopadu pokračovat 30. ročníkem. Původně regionální akce se během let stala mezinárodně uznávanou veličinou, na kterou kromě diváků rádi jezdí i mnohé hvězdy světového blues. Nejen o jubilejním ročníku festivalu si budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ředitel Blues Alive Štěpán Suchochleb.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: podařilo se, 14:45 den je opravdu krásný sváteční radost pohledět, popít v přírodě, anebo třeba u rádia 28. září ve 14:45 a stejně jako dopoledne i dneska v ten sváteční den, ale v pondělí na svatého Václava se v pravidelném seriálu o starých sídlech vydáme do minulosti Olomouce, velký olomoucký hrad. Přemyslovců jsme si představili nedávno v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc a ten pořad najdete na našem webu olomouc.rozhlas.cz. No a teď se v následujících chvílích s archeologem z Národního památkového ústavu Pavlem Šlézarem vydáme na svatomichalské návrší do ulice Na Hradě. I tady totiž stával hrádek a poté později sídlil fojt.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: O fojtství máme řadu zpráv z písemných pramenů. Byla to v podstatě taková čtvercová budova. V jednom z nároží byla na dobových plánech vyobrazena věžice. My jsme zjistili pomocí geofyzikální prospekce další věžici na dalším nároží, čili můžeme říct, že to olomoucké fojtství bylo svým způsobem opevněno. A při těch prvních průzkumných pracích jsme našli i zbytky drobné věže. Co se týká počátku té stavby, zjistili jsme, že byla postavena na počátku 14. století. Ta naše datace je velmi přesná, protože se opírá o mincovní nálezy ze zásypů pod budovou toho fojtství.
3: Fojt byl vlastně zástupce panovníka ve městě?
2: Přesně tak, byl prodloužená ruka zeměpána, vlastně se staral o vůbec chod, ale dokonce i o některé soudní záležitosti toho města a podobně. Ta jeho úloha byla největší ve 13. století. Ve 14. století pomalu, ale jistě tuto úlohu přebírala městská rada spolu s burgmistrem v čele.
3: Tím hlavním mocenským sídlem ovšem byl zprvu Olomoucký hrad.
2: Olomoucký hrad byl vlastně po celý středověk tím hlavním opevněným areálem v rámci Olomouce. Nicméně i Michalské návrší zřejmě bylo takovým místem, které bylo osídleno už od doby 9. 10. století. V roce 1240 sám panovník Václav I. daroval dominikánům kapli, čili pozdější kostel svatého Michala, a má se za to, že na tomto návrši stával nějaký zeměpanský dvorec. Musím říct, že jsme byli příjemně překvapeni, protože i vlastně z toho období nejstaršího se nám podařilo nalézt doklady o osídlení toho michalského návrší. Jednak se jedná o sídlištní aktivity na dvorku té budovy katedry historie Univerzity Palackého. Se našly dokonce zbytky pravěkých objektů a nálezy z raného středověku 10. až 12. století. Dokonce jsme zjistili torza pohřebních aktivit, typicky ženský šperk, esovitá záušnice, ty funerální aktivity řadí někdy do průběhu 11. až 12. století. Kromě toho zmiňovaného zeměpanského dvorce a těch nálezů z raného středověku se nám podařilo objevit vlastně mezistupeň mezi tímto areálem a fojtstvím v podobě pozůstatků obytné čtvercové věže, která měla zhruba rozměry 8x8 metrů. My ji známe z dobových písemných pramenů novověku a plánu ze 17. a 18. století, kdy byla nazývána jako Juliánská věž. Bylo ji přisuzováno značné stáří až do doby římské, což se samozřejmě nepotvrdilo. Věž byla postavena v první polovině 13. století, byla tudíž pozdně románská.
3: A jak to bylo s tím druhým olomouckým hradem?
2: V písemných pramenech 13. století se objevuje na území Olomouce objekt, který byl opevněný a nazýval se Nový hrádek. Ten Nový hrádek se objevil poprvé v roce 1213 a zhruba z písemných pramenů mizí v 50. letech 13. století. Dokonce víme, že tento Nový hrádek disponoval vlastním správním aparátem, vlastním hospodářským zázemím. Ten hrádek nechal vybudovat panovník Přemysl Takar I., chtěl zřídit olomoucké vévodství, i když zbytek Moravy ovládal vlastně jeho bratr Vladislav Jindřich. Čili tímto stavebníkem byl Přemysl Takar I., nicméně ve 20. letech Olomoucko přenechává Vladislavu Jindřichu. Ten areál toho nového hrádku zřejmě bývá využíván ostatními markrabaty a v polovině 13. století začíná zde sídlit ta prodloužená ruka zeměpána, čili ten fojt nově lokovaného města Olomouce. Následně na počátku 14. století si ten fojt staví novou budovu toho čtvercového půdorysu o rozměrech zhruba 25x25 metrů. Objev pozůstatku vlastně této budovy, tohoto hrádku, který je přímo v písemných pramenech nazývám castrum, což znamená opravdu opevněné sídlo ve formě hradu, potvrzuje to, že zde opravdu objekt opevněný, čili ten v vozovkách druhý olomoucký hrad stával.
4: Říká archeolog Pavel Šlézar. Hezký sváteční den s Českým rozhlasem Olomouc vám přeje Aleš Spurný.
5: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Od zítřka, od úterý, pozor na trase Přerov Hulín. Bude se tam pracovat o uzavírkách nejenom v zelené vlně, až to nastane, ale už předem, co by informace pro český, pro posluchače Českého rozhlasu Olomouc u nás ve zprávách, třeba taky v 15 hodin. No a tento týden se znovu spustí regulace cen PHM pohonných hmot v České republice. Tak také na toto téma, vlastně dvakrát na cesty či k pumpám, vás vezmeme už za chvíli v těch nejbližších zprávách. 14.55.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 15 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Silnice mezi Přerovem a Hulínem uzavřou opravy. Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Hokejista David Pastrňák se stal v NHL kapitánem Bostonu. Zítřejší počasí má být slunečné s teplotami do 23 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem obsadí v úterý dělníci. Měsíci budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
6: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
4: Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2,50 korun na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny.
7: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
8: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
7: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
9: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
7: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Olomouc má další opravený historický kříž. Obnovou tentokrát prošla památka u polní cesty poblíž okružní ulice v městské části Neředín. Restaurátorské práce na novogotickém kamenném kříži přišly na více než 200 tisíc korun.
10: Kříž s reliéfem Panny Marie Bolestné odkazuje ke Kristovu utrpení a je dokladem tehdejší místní zbožnosti a lidové tvorby. Kamenný kříž tvoří několik druhů pískovce a opuka. Jednotlivé části se proto přirozeně liší barvou i strukturou. I tyto rozdíly restaurátoři zachovali. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Maďarský parlament zbavil premiéra Petra Maďara poslanecké imunity. Prokuratura ho chce stíhat kvůli incidentu v budapešském klubu před 2 lety. Maďar tam vzal telefon muže, který si ho natáčel a později přístroj hodil do Dunaje. Premiér sám poslance vyzval, aby mu imunitu odebrali. Postup prokuratury ale označuje za účelový.
11: Sport.
4: Hokejista David Pastrňák povede v NHL Boston jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. Českého útočníka čeká 13. sezóna v zámoří. Severoamerické lize bude historicky 6. českým kapitánem.
5: Počasí.
4: Zítra čekáme jasno, zpočátku ojídněle mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Poukar bude slabý, proměnlivý, přechodně jihovýchodní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na Přerovsku u obce Čechy odstraňují následky nehody 2 osobních aut a na Šumpersku v Rapotíně v ulici pod Bukovou se řeší střet osobního auta a cyklisty.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tak prosím opatrně, hlavně ve svátek na těch cestách, a dneska to svádí do té jedné stopy za ta řídítka na ty motorky, často velmi, velmi tryskové. Nás do 16. hodiny, teď máme 4,5 minuty po 15. Čeká v Českém rozhlase Olomouc sváteční, příjemná, pohodová procházka a nemusíme se ani fyzicky namáhat. Všechno zařídíme rozhlasově s průvodcem Tomášem Krylem. Bude zaměřená na olomoucké Přemyslovce, Svatováclavsky, určitě do 16. hodiny, ne, do té 16. Zůstaňte s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc, ale na ty cesty, na ty se vlastně vydáme už za chvíli taky teoreticko-prakticky. Máme pro vás další lekci autoškoly řidičské abecedy Českého rozhlasu Olomouc, rad, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých se ale opravdu často chybuje. Takže za chvilinku, kolegové ze Zelené vlny, a troška toho předvídání a troška těch situací třeba na dálnicích o odstupu před námi, o odstupu od vozidla. Teď hrajeme třeba Karla Gotta, taky Václava Neckáře. Všechno nejlepší.

0: Jako když biče mrzká, tady ty zvuky v písničce Potulný hráč Václava Neckáře, všechno nejlepší. A třeba i ta písnička se třeba líbila jmenovcům, vašikům, venouškům. Po 17. dneska svátečně či víkendově po 17. hrajeme pro radost nejenom oslavencům tohoto jména, možná i nějaká venouškovská se tam hned v úvodu najde po 17. hodině. Teď je 15 hodin a skoro 14 minut 28. září. No, jdeme na cesty, potulovat se, ale hlavně dodržovat odstup, ať je za volantem bezpečněji. Celý ten týden i další týden vám nabízíme každý den jednu situaci z provozu na silnicích, ve kterých se často chybuje. A dnes si tedy povíme konkrétněji o tom, jak velký odstup si držet od auta jedoucího před námi, protože víte, potom se pátrá a je jasno, když kdo komu odkud nabourá dozadu, do světel, do nárazníku, do té zadní části auta. No, slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A Zelená vlna 800 553 553, kdyby něco. A informace také vždycky v každých zprávách. Zase třeba v 16 hodin na konci zpravodajské relace Českého rozhlasu Olomouc 15:16 a půl minutu 28. září. No a ještě zítřejší téma naší řidičské abecedy. Záchranářská ulička. Yeah.

0: Jaké zvíře představovalo pro naše předky nejen nepostradatelného pomocníka při těžké práci, ale i toho nejvěrnějšího druha? A v jakých melodiích ožívá stesk odvedených husarů, radost mládenců na cestě zamilovanou dívkou i slavnostní pýcha králů na bílých koních? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve za písničkami o koních a připomene pevné pouto mezi člověkem a jeho zvířecím společníkem. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych na to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

sváteční a za pár okamžiků jedna sváteční slavnostní melodie, jeden krásný italský duet, ovšem sváteční až po svátečním pořadu Vivo Perlej s Andreou Bocellim za pár okamžiků, ale předtím ještě taky naše další perla svátečního vysílání, desetiminutový pořad. No, však si ho poslechněte, jeho čas přijde hned po Michalovi Tučném.

Posloucháte sváteční svatováclavský program Českého rozhlasu Olomouc, dnes také se speciály, speciálními pořady a příspěvky. Na svátek svatého Václava vás teď v odpoledním čase zveme na návštěvu katedrály zasvěcené tomuto patronovi svatému Václavovi při prohlídce Olomouckého domu s průvodcem Tomášem Krylem. Se zaměříme na olomoucké Přemyslovce. Kousek od jejich hradu byl chrám vystavěn a letos si také připomínáme 720 let od vraždy Václava III., posledního mužského Přemyslovce na českém trůnu. Kuda o události, ke které došlo právě v tomto areálu. Krátce byl v kostele také pohřben

Stojíme v závěru hlavní lodi olomoucké katedrály svatého Václava, těsně pod triumfálním obloukem, který odděluje od mohutného dittrichštejnského presbytáře. Ten se tady začal stavět před 400 lety a tehdy zároveň také olomoucký knížebiskup kardinál František rozhodl, že před presbytářem, před tímto schodištěm bude umístěno mauzoleum olomouckých přemyslovců. Chtěl tak vzdát hold zakladatelům tohoto velechrámu, v podstatě matky kostelů na Moravě. Tím hlavním otcem zakladatelem v našem případě byl olomoucký údělní kníže Svatopluk, pozdější český kníže. Za jehož přítomnosti byla nejprve na počátku srpna 1106 vysvěcena románská krypta o 18 klenebních polích. Stavba pokračovala dál, kníže ji potom předal pod patronát svému synovi Václavovi. Ani on se nedožil jejího dokončení, umírá v roce 1130 až na konci června 30. léta páně 1131 byla katedrála vysvěcena. To už ji převzal pod svá křídla ochrana olomoucký biskup Jindřich Zdík. On byl tím slavnostním světitelem, ale musíme opět podotknout, že ani v ten moment ještě dům nebyl dokončený. Mauzoleum tady stálo zhruba 140 roků. Jeho čas se naplnil za episkopátu knížete biskupa Jakuba Arnošta, hraběte z Lichtenštejna Kastelkornu, který prováděl v katedrále ještě barokní úpravy, barokní přestavbu a rozhodl se, že mauzoleum, které stálo v cestě přímému přístupu do presbytáře, nechá zrušit. Na jeho místě je právě tady v zemi vsazena nápisová deska, která byla jeho součástí, a napravo tady v pravé lodi vedle vstupu do kaple svatého Stanislava se nachází krycí deska s ležícími dvěma olomouckými údělními knížaty. Reliéfní deska ze svrchní části mauzolea, aspoň tedy podle tady té desky nápisové, má představovat olomouckého údělného knížete Václava, který žil v první třetině 12. století, a jeho syna Břetislava. Ovšem Břetislavova existence je sporná, takže můžeme uvažovat, že těmi dvěma muži tady zobrazenými napravo od kaple svatého Stanislava mohou být údělný olomoucký kníže Václav a jeho tatínek, kníže Svatopluk, zakladatel tohoto chrámu. Každopádně vidíme panovníky, vládce s knížecími čepicemi na hlavě a s meči a zároveň také se štíty se zemskými znaky. U zrodu olomoucké katedrály svatého Václava stála, jak jsme už zmiňovali, olomoucká údělná knížata z rodu Přemyslovců. No a z tohoto rodu dokonce i někteří pánové příslušníci této rodiny usedli na olomoucký biskupský stolec. My jsme teď v předsíni katedrály, kde jsou desky z posloupnosti biskupů už od Velké Moravy až po současnost. A když vcházíme dovnitř, tak po levé straně hned druhá deska nese s číslem 5 jednak světitele chrámu, jméno biskupa Jindřicha Zdíka, no a potom také ty dva přemyslovce číslo 8, biskup Dětleb, který pochází přímo z té olomoucké větve, zemřel roku 1181, takže opět máme výročí, a potom dole číslo 20, Jan 7., zvaný Volek, ten byl tady knížecím biskupem ve 30. až 50. letech 14. století a to byl zase nemanželský syn krále Václava II. Katedrála svatého Václava byla vysvěcena, jak jsme už také zmiňovali, v roce 1131, 30. června, pátým olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. Velkou osobností, jehož podobiznu najdeme také v předsíni. Pokud vejdeme do ní, otočíme se zády ke vchodu, tak po levé straně schovanou tedy mezi dvěma sloupy. Katedrála sice byla vysvěcená, nebyla ještě dostavěna a vlastně nebyla katedrálou, to musíme zmínit, protože ten biskupský stolec byl tehdy na opačném kopci, my jsme na Václavském, opodál je kopec Petrský, tam byla první olomoucká katedrála svatého Petra a ta translace, to přenesení katedry sem se odehrálo až o 10 roků později. Tedy v roce 1141 ta samotná translační listina v kopii je vystavena na olomoucké radnici.
Biskup Jindřich Zdík, světitel Olomouckého dómu, byl nejenom významnou církevní osobností formátu střední Evropy, ale byl také v tomto regionu i uznávaným diplomatem, velkým oblíbencem římsko-německého krále Konráda III. Na jehož dvoře v Bamberku často pobýval a byl také hostem tamních říšských sněmů. Zdík znal také velice dobře prostředí svaté země, kam se dvakrát podíval, byl hostem baziliky svatého hrobu v Jeruzalémě, no a po svém návratu, kdy také nechává v sousedství katedrály postavit svůj biskupský palác, zřídí při něm kapitulu, nebo respektive kapitulu zřídí při katedrále a při svém domě zřídí prostory, kde kanovníci v počtu 12 v jednotě s biskupem také žili a bydleli. Tento palác vznikl na přelomu 30. a 40. let 12. století a dochovala se z něj už pouze část. V době gotické byly rozsáhlé elementy tohoto paláce odbourány a nahrazeny gotickou stavbou, nicméně do dneška je zachovaná západní a severní zeď s nádhernými, vzácnými, zdvojenými a strojenými, združenými románskými okny, které jsou unikátní v prostoru střední Evropy a které odkazují na svůj původ pravděpodobně v Poríní, odkud asi pocházeli umělci, které si sem Zdík do Olomouce pozval. Katedrála za ta dlouhá staletí, co tady stojí, doznala několika změn a přestaveb. Ta poslední z konce 19. století dala neogotický charakter a podobu. Nicméně jsou tu i stavební elementy z té první etapy, z etapy románské. Můžeme říct, že tady byly dva zásadní požáry, které už poprvé ovlivnily podobu svatováclavského dómu v roce 1266 a potom v roce 1380, kdy se odehrávají už gotické přestavby. Nicméně s použitím velké části toho původního románského zdiva, které opravdu přežilo do dneška, což potom ta regotizace na konci 19. století a stavební průzkum při ní prokázala. Bohužel na tohleto kvádříkové zdivo románské se na vlastní oči nemůžeme podívat, to je všechno překryto už moderními kamennými bloky. Ale co se týče tady paláce, nalevo od katedrály, to jsou opravdu kameny románské z 12. století. Z pohledu středověkého mocenského souručenství bylo to spojení světské moci a moci církevní velice důležité a vlastně právě tu moc církevní symbolizovanou potom katedrálou se přemyslovská moc tady opírala. Proto také v polovině 11. století byl opuštěn kostel svatého Petra, katedra jako symbol biskupského úřadu přenesen do novostavby, do nového chrámu v areálu Olomouckého hradu. Ze tří přemyslovských údělů, které na Moravě byly, byl právě ten olomoucký jednoznačně nejvýznamnější. Nejenom, že byl nejrozsáhlejší svou územní plochou, ale zároveň i tím významem politickým, který se opíral o církevní moc, o existenci biskupství, které už ve 13. století, tedy ještě v éře přemyslovské, za biskupa Bruna mělo být povýšeno na arcibiskupství, což víme, nakonec se stalo až se zpožděním až na konci století 18. Nad tím vším do dnešních dnů bdí z výšky z hlavního štítu katedrály jemu zasvěcené český kníže svatý Václav, jeden z hlavních zemských patronů z rodu Přemyslovců.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Když se kapela, o které skoro nikdo neví, celosvětově prosadí 6. albem, je to zázrak. Podařil se v roce 1993 skupině So Asylum s rockstarou deskou Grave Dancers Union díky hitu Runaway Train. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou So Asylum.

0: apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Diagnóza jako zásadní životní změna, dlouhodobá léčba a tedy i možnost vyhoření z dlouhodobé terapie, jakékoliv odlišnosti od vrstevníků a samozřejmě vztahy, lásky. Případně jevy jako diabulimie nebo dvojitý diabetes. Možná máte také zkušenost s chronicky nemocným dítětem nebo dospívajícím. Zkušenosti mají i dětská diabetoložka doktorka Darina Alexievič a psycholožka magistra Karolína Obadalová. Ptát se jich můžete v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: kola se kroutila, i za volantem jsme byli, alespoň tedy v řidičské abecedě hned po 15. hodině, no a za necelých 10 minut už bude 16 hodin, no a snad dneska svátečně naladěn Pavel Kučera, svátečně rozpoloží také Pavlínku Filipovskou, ta třeba svátečně zanotuje, ale ještě do 16. třeba Richardo Millerovská klasika, také Creedence Clearwater, ta kapela, která krásně zapěje též před 16. No a teď pročistí vzduch a vlastně i ty učebnice pro větra Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající.

песен тихо

0: coraje. Sí.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Lipové Lázně budou mít samoobslužnou prodejnu. V sadech na Přerovsku začal samosběr ovoce. Kaple v Jiříkově na Bruntálsku se promění na kulturní centrum. Zítra čekáme jasno, zpočátku i mlhy a maximálně 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obec Lipová Lázně na Jesenicku koupí zdejší obchod. Budoucnu by měl sloužit non-stop jako samoobslužná prodejna. Nákup schválili zastupitelé. Potvrdil to nezávislý starosta a kandidát v říjnových volbách Vladimír Šantrůček.
2: Rozhodli jsme se odkoupit tento obchod, protože obchod tam zaprvé byl historický a je tam spoustu, jak nám tady na Jesenicku stárne populace, spoustu seniorů, pro které už je, i když ten Jeseník je blízko, ale je to prostě náročné po ně nakupovat. Vlastně mi tento obchod předěláme na automatizovanou prodejnu 24/7. Předpokládáme, že nejpozději snad v prosinci by to k tomu mohlo dojít.
0: Zájemci si budou moci ve středu opět nasbírat jablka v sadech v Lučicích, místní části Bělotína na Přerovsku. Za kilogram zaplatí 25 korun. O samosběr je tady velký zájem. Sady byly veřejnosti původně přístupné o sobotách. Nyní mohou lidé dorazit i ve středu. Pěstitel Eduard Kozák letošní úrodu jablek označil za slabou.
3: Letošní úroda je podprůměrná silně, jednak to bylo způsobené jarníma mrazama, i když jsme se snažili proti tomu bojovat. Jo. Tohle to samozřejmě bylo zase historicky katastrofální, takže se to takhle nakupilo. Jo. Špatné jaro, špatné léto. Takže jsme rádi za to, že se nám podařilo aspoň to, co máme dopěstovat.
0: Radnice v Jiříkově na Bruntálsku opraví zdejší kapli z 18. století. Památka se má proměnit v galerii a kulturní centrum. Obec už má hotovou studii, využití a začíná pracovat na projektu. Podle referentky jiříkovské radnice Martiny Zatloukalové samotné stavební práce ale nezačnou dříve než v roce 2029.
4: Ten veřejný prostor v obci Křížov není skoro žádný, a proto se obec rozhodla tu kapli opravit a využít ji právě pro tu veřejnost. Fungování té kaple pro veřejnost už jsme si otestovali, udělali jsme zde koncert a přišlo spousta lidí.
0: Rusko podle Kaji Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Podle Kalasové je cílem sabotáží ze strany Ruska hlavně rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je taky tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Sport. Cyklista Matias Vacek si v posledním závodě na světovém šampionátu v Montrealu při pádu zlomil nos. To může českého jezdce připravit o účast na mistrovství Evropy, které začne v sobotu v Lublani. O jeho startu rozhodnou další vyšetření, informoval o tom cyklistický svaz.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno, zpočátku ojídněla mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude slabý, proměnlivý, přechodně jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Olomoucku u obce Dub nad Morovou došlo ke střetu motorky a cyklisty a opatrně také na dálnici D46 u Prostějova směr Vyškov. V levém jízdním pruhu leží plachta. Projíždíte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
6: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
1: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně odělá svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžehlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní, krása. Mám se na co koukat, posluchači. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře, vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takovej druhej domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost.
0: Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice u žen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky.
1: Mhm. Jo, mhm. Jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takovej pocit, že to patří prostě k dobrýmu vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, by se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To ti tě tak determinuje
2: no,
3: úplně.
2: Tak ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Moc jich není.
2: Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho. Dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu, jako a proč jsi to jako nedodělal, to tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všecko dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takovej trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku no, se ale, ukvapil.
3: Mě ale nebavilo čekat, víš? No, já se dostanu k tomu soudu, no. To
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Milíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal si průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce na hradě
2: Rožmberku. A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo mnohem
2: víc. Slyšel si ten svůj hlas takovej, sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to, tak si to tak představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl jsi si, ne, a tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, že vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No, nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to...
2: Na čem to zmrzlo, teda?
3: Oni to litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, ja? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho litujou.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo. No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to je více kolový, jako na damu, to, jako no. Zkouši, jo?
3: Ty se nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne? A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec jako ty. A vidíš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví. Toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
5: Zítra mám

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
5: Je dobré odpoledne. Staneník vás staví, já běžím odpotný, peču si bramborák. Nestačil se mu to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
4: Doufám, že se to nespálí.
5: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní Pavlínu, chválím, zrala dobře, abych pokračoval Rosákem.
4: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
6: Dobré chutnání, trošku závidím.
4: Cítím to až sem.
6: Jo, jo, Já ráda bramboráček.
4: Já taky.
6: A právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času z Lohačovic volám a poslouchám se z internetu, takže se spožděním, takže nevím, jestli jsou ve vysílání.
4: Teď jste ve vysílání s námi, ano.
7: Chci pozdravit Pavla, ale i tu kočku naproti vás.
6: Děkuju za ten titul. Děkuju, dobrý den.
7: Dobrý, a také ostatní posluchače a hlavně taky Patrika, už jsem ho dlouho neslyšel.
4: No tak Patrik má dovolenou, musí si odpočinout, načerpat nové síly.
7: Tak to je, tak jak já v Lohačovi.
4: Že jo.
7: Nepotkáme se tady nahoru s Pavlem, s Patrikem?
4: To si myslím, že nevím.
7: Dobře.
4: Tak děkuju, nashledanou. Ano.
7: Hlasuju mezi?
4: Rosák nebo Dvořák, Rosák. Tak to zkrátím.
7: No to je právě. Pavle, vy to děláte tak těžký.
6: On to šikovně takhle narafičí, vidíte, a ty si s tím musíte poradit sám.
4: No, tak co?
7: Tak toho Rosáka necháme.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, tak. Užijte si Luhačovice. Naschledanou, dobré odpoledne.
8: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
4: Ano, prosím.
8: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
6: Děkuji vám, dobrý den.
4: Zdravíme.
8: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný v těch 75 letech.
4: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
8: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
4: No.
8: Jo, a ještě paní Pavlínko,
6: ano.
8: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smetiště, že ona to všechno vydrží.
6: Mluvíte mi ze srdce.
8: Já se na ní
6: dívám a vždycky zatínám palce, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo.
4: Ale já vím, po kom to má.
6: Jo?
4: Tu hlavu dobrou.
6: Jo?
4: No.
6: Vy nějakou vidíte tady?
4: Přesně tu.
6: Děkuju, ano, ale ano. Není to tak.
4: Tak jo.
6: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nadspou ty moderátoři do hlavy a jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Ano. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo nemůže, jak se tak ukazuje.
4: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
6: Ale...
4: děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování, sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
9: Kdo je vládcem Pany?
10: Tak prosím, Pepu nose.
9: Tak Pepa nos, prosím.
11: Vládcem Pany, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Panny je Venuše. Venuše Pana.
10: Jasně, Venuše.
9: Jasně, Merkur.
10: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jaksi z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl...
9: V jaké podobě, prosím?
10: Byl prostě na konci zase z ní, jak si výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte.
12: Mě nezbývá, než souhlasit.
9: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč? No, tak,
13: počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono... To bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
9: Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
13: Ale co pak to se nepatří. Ale, kváž, to zase tolik strandy tady není, ale... Víte, vám jde o tý, co je v tom...
9: Co tam měl Josef Abraham?
13: No, Abraham, jo, já si tak už to... Mně to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se na člověka mačkají ty choroby, to věku a to.
14: Já už po futrál, jde o futrál.
9: Futrál Josef Abraham a proč?
13: Co měl v tom pouze? Já o to přemýšlím.
15: A pak je to žertovný.
13: No ne.
9: A pak, že to není lekrace.
13: Žertovný už je dneska všecko. 15.

0: mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha.
1: A taky
2: pravý dveře jsou, když... Pepiku?
3: Panty jsou.
2: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
3: Zapomeneš zavřít.
4: Humoriáda.
5: Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
6: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možný, že to je dobře spočítaný? Asi
5: já si myslím,
6: jo,
5: že ano.
6: Protože teď jsou na to i přístroje, že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i stěžka, ale obdivu hodně chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šarmantního kolegu.
5: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty. Thank you.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my popojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Šterco.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě

0: už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak vy si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
2: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
3: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
4: Ano, zelenáčům.
3: Jubileu. Já znám Honzu Vyčítele, já znám dřív než zelenáče, že jo.
4: Ano.
3: Takže on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
4: jako ani... Trumpové jste se...
3: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
4: On jeho zajel?
3: Ne. To. On se pak naboural sám, ale...
4: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
3: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
4: Máš ho tady, ten plakát?
3: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád dokázal, půjdem se podívat, ne, zůstanem tady, já bude. Oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, ano, protože muselo říct spíš takovej otec, který vlastně nevlastní otec, že jo.
4: Nevlastní otec, spiritus.
3: Spíš pěstoun.
4: Agens.
3: Cože?
4: Ne, jak to nechme to. Já viděl,
3: jak mě uvidíš jako trempíři, do toho začneš tát spiritus.
4: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služnou.
3: To bych nevěřil, že no, jsi
4: Ježibabu,
3: odvážil.
4: No. Ježibabu tam dělal nádherně.
3: Tak ne Rusalku.
4: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
3: To máme, jak jest.
4: Hele, a to, on to již ty vlasy, teď on, je, jako, on je slepej, on má 19 dioptrií a on říká, a to tam bylo, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok? Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zas tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, aby do... A ten hrál princ. Prince.
3: Princ Hujeja.
4: Hop. Jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto. Tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto. Nezhasni. A u světel byl Štýbr. Aj. A Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
3: Jo, proto jako kajsi tady není.
4: A on svítí hlavou a on jak říká, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně. A oni říkali, zhasně, tomu Štýbr. A ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně. A on zblbnul a vlesl na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vomdel. Ten Mondel, pa, hoši, tohle mi neudět, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hráli džína, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítalem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
3: No, zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím. Volá
4: děkujeme.
3: Ano.
2: Ano.
3: A já bych si přála pana Krampola.
2: Máme zapsáno.
3: Pane.
2: Jano.
3: Děkuji vám.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla a chtěla bych moc pozdravit paní Pavlinku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka. Protože můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože oni ho přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
2: Tak zkusíme si rozpomenout.
4: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohodle toho pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád jet. Já to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle. To, já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
2: Malá princezna pozorovala, no.
4: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
2: Tak
4: ano.
2: Jo.
4: Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
2: Petro, jste
5: no,
2: tam ještě?
5: Ráda, ano. Že teda, ano, tak mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
4: No jo,
5: tak ten obraz to mají.
4: Já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky vám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
2: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
5: Já jsem říkala pan Štercl.
2: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
2: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
6: Ano.
2: Uvidíme, jak nám to dopadne.
6: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
2: A občas se nám objeví, tak jo,
6: občas,
2: poslouchejte
6: jo,
2: dál.
6: Není to moc.
2: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavlínku, bože, na začátku zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlínku.
4: Děkuji.
7: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, to ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
2: Dobře.
7: Bude slunečný.
4: Děkujeme.
7: Děkuji.
2: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
8: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou sami radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, prej, jak prej nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural. Já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy. Nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemodrogy. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, ty první pomoc při havárii, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. No znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň vzdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový mlánec zpívával, dejme tomu. Já mám koně vraný koně, no na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje, je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selánka, tak před léty, když mládenc tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenec zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachava. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě Z-ku vyvádějí. Co pak mě s ní vyvedou? Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. A samozřejmě, když teskníval mládec, tedy panenka měla plný právo tesknit taky. A jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorájí Vitoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš Vitoušek vora novýho setora má. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večera. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večera. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselejšího. Jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy. A pak se tě nedočkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
4: Vepsali.
2: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali, v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krempel s Miloslavem Šimkem, teď proti sobě.
4: A teď jsme zvědaví.
2: SMS-kujte humor, mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: No tak

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: A šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali, Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se.
1: Slyšíme se, hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa ze Žace a já bych se chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Nashledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera, Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Simka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Mílo, tak jo, děkujeme za váš hlas, naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma Důchod a guláš z Televarieté s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě. Důchody se u nás zvyšujou pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Jo. Takový velký člověk a tak malej důchod.
7: No.
8: No tak on si vypíše, on píše hodně.
7: Jo, on píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden buřt.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte.
8: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla, bust, já dostal chuťky, já bych si něco dál.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bejvali doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
7: No.
8: Když jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až
7: to?
8: Tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Ne. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrý maďarský guláš.
7: Jo.
8: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: A jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše, už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polivka pozřená leží v žaludku. Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak si tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
7: Ne.
8: A zase sprcha, ale něco černýho.
7: Magy.
8: Fernetstock. Za chvíli zase Fernetstock, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musí mít podívat.
1: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
1: Tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec mějme se rádi a bude nám krásně. Zkusíme to, jo?
1: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Moravský Beroun podá soudu návrh na zrušení akcelerační zóny. V hranicích přibědou nové úseky cyklostezek. Z Plumovské přehrady se kvůli suchu vynořila hráz středověkého rybníka. Zítra má být jasno, zpočátku i mlhavo, naměříme až 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Kvůli akcelerační zóně se na nejvyšší správní soud obrátí i Moravský Beroun na Olomoucku. Potvrdil to nezávislý starosta a kandidát v komunálních volbách Jan Hic. Město podle něj nesouhlasí s vymezením oblasti u nedalekých Norberčan. Akcelerační zóny mají usnadnit výstavbu solárních a větrných elektráren. Zástupci některých obcí tvrdí, že stát lokality určil bez ohledu na jejich připomínky. Návrhu na zrušení těchto zón tak bude přibývat. Na stavbě dvou nových úseků cyklostezek pracují dělníci v Hranicích. Budují je v Bělotínské ulici a na pravém břehu řeky Bečvy. Práce za bezmála 10 milionů korun by měly být hotové do konce roku. Popisuje mluvčí radnice Petr Bakovský.
5: My jsme na pravém břehu Bečvy měli takový problematický úsek cyklostezky, kde nebyl správný povod. Potřebovali jsme tam dojednat z Povodí Moravy povolení, abychom získali možnost dát tam povrch asfaltový. To se nám podařilo a teďka takový ten krátký úsek, který byl zejména pro rodiče z kočárky anebo pro bruslaře velice nepříjemný, abychom ho nahradili asfaltem.
4: Plumovské přehrady na Prostějovsku se vynořila kamenná hráz středověkého rybníka z Lechov. Ten byl zatopený po dokončení přehrady ve 30. letech minulého století. Za vynoření staré hráze může letošní sucho. Místo si v těchto dnech přicházejí prohlédnout lidé ze širokého okolí. Odhalená kamenná hráz jim umožňuje přejít suchou nohou téměř přes celou šířku Plumovské přehrady. Na Baťův kanál letos přijelo zhruba 80 až 90 tisíc lidí. Ukazují to první odhady správců vodní cesty. Hlavní plavební sezóna tam dnes končí. Letos v létě ji ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla mírně nižší než loni, říká ředitel společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.
6: Baťův kanál byl celou dobu v provozu, pouze některé úplně nejkritičtější období s omezením. Nás v letošní sezónu potkali rekordní teploty. Není to úplně počasí, které láká na palubu lodí a spíš vodě na koupání nebo někde do stínu. Sport.
4: České fotbalisty čeká zhruba za hodinu poslední trénink před druhým zápasem Ligy národů. Pouhé tři dny po porážce s Chorvatskem přivítají v Edenu zítra večer další elitního soupeře Anglii. Utkání proti Chorvatsku si reprezentační premiéru odbylo několik českých fotbalistů, mezi nimi i Jiří Sláma, který se v české soutěži prosadil v Olomouci a od nové sezóny obléká dres Jablonce. Hrát za reprezentaci je pro 27letého obránce splněným snem.
7: Pro mě je to úplně jako nějaký něco novýho. Je to úplně jiný tempo, než se kterým se potkáváme v lize. Jsou to úplně jiní hráči, jiná kvalita.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme jasno, zpočátku ojídněle mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude slabý, proměnlivý, přechodně jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V Mohelnici v ulici Olomoucká odstraňují následky nehody osobního a nákladního auta a na Olomoucku u Dubu nad Moravou se řeší nehoda motorky a cyklisty, buďte opatrní.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: po zprávách v 17 hodin 28. září v podvečer. No ještě odpoledne, ještě svítí, ještě krásně modro a nádherný sváteční den jako malovaný. Tak jsme slyšeli ve zprávách, že i pro zkušenější hráče ovšem z jiných soutěží může být reprezentace pod španělským vedením, třeba i španělskou vesnicí, ale oni se to naučí. Teď už se věnujeme nejenom dni české státnosti 28. září, ale především asi těm, kdo mohou dneska oslavovat od rána, mohou klidně až do půlnoci. Venové, Venouši, Václavové, pěkně vás zdravíme a rádi vám zahrajeme. Hrajeme pro radost, ano, tak trošku svátečně, víkendově, chcete-li už teď 5 minut po 5, a bezmála do hodiny 6, tedy 18, tak nezaváhejte a napište třeba SMS 723 70 33 51 a nebo vyberte možná i Venouškovskou a nejenom pro ně samozřejmě tu písničku na lince 221 555 444, ale ta úvodní, ta by mohla být z operetky a celkem jasná.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Venoušku jsme zahráli, ale rádi zahrajeme také třeba od vás na lince 221 555 444 a nepromárněte to, nepropázněte to, abyste nás potom nehledali v 18 hodin. Dneska je sváteční či víkendové schéma, tedy program do 18. hodiny, znamená, že hrajeme pro radost dneska, už tedy od hodiny 17. a ještě k tomu pár minut. 28. září máme dneska, máme tedy také narozeninová přání a máme vyřídit krásná, upřímná poděkování za nedávné setkání, ale především přáníčko teď aktuálně oslavenkyni k narozeninám paní Jiřince, kterou moc zdravíme do Prostějova a taky celou její skvělou, báječnou rodinku, kterou moc zdraví přes Český rozhlas Olomouc Jituška a další kamarádky z našeho klubíčka, které jsme obnovili, rádi slyšíme a hlavně moc rádi gratulujeme vaší kamarádce. Další přání je ovšem právě Václavské, svatovázavské, ale svátkové především. A máme ho poslat dědovi Vašíkovi k blížícím se narozkám a k dnešnímu krásnému svátku zdraví. A teď to je zase krása, protože zdraví Vašek, nejmladší junior a celá rodinka. Další přání jsou samozřejmě k mání, třeba i s výběrem písničky. Kde? Tady.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dneska svátečně, svatováclavsky a tak trošku i víkendově do 18. hodiny. Nezapomeňte, pokud byste se chtěli ozvat, ať to nepropásnete. Teď je 17 hodin, 18 minut, tak tedy do 18. dneska 28. září hrajeme pro radost. A snad uděláme radost někomu teď s přáními od paní Lidušky z Dobravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Českého rozhlasu Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát do Moravičan Václavu Mlabonkovým k svátku a zítra má náš vnuk Michal Jan Gottwald z Olomouce svátek. Tak všem přejeme hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. A ještě jenom tak pro radost, pro potěšení panu Oldovi Crákovi do Nemíle, paní Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovým do Újezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěc a sousedce Lidie Jarolimové a Lidie Zíglové do Dobravice. A je tady pro vás, pane redaktore, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezka, někde naschledanou Gottwaldovi.
0: Objednán je progres, tak tedy těbe k svátku, vám k svátkům. Písničku zahrajeme Míšům, zahrajeme samozřejmě Vencům a už přidáváme taky přáníčko z čísla 723 70 33 51 a to pro dva vašiky v naší rodince. Povedli se nám jeden lepší než druhý, taťka i syn, moc šikovní, jsme na ně hrdí, děda, babi, moc zdraví, vašiky do Přerova. Také máme zahrát a moc rádi tak činíme v Českém rozhlase Olomouc písničku paní Smrčkové do Pískova pro radost, pro potěšení. No, hrajeme pro radost dneska, ovšem, ale pozor, do 18. hodiny, tak ke kafičku, k tomu krásnému odpoledni a podvečeru přání všeho dobrého od sestry s rodinou paní Smrčkové. A ještě jdeme za Václavy a tady máme moc pozdravovat skvělého pana učitele, dneska si užívá zasloužilého odpočinku a doufám, že konkrétně dnes i krásného dne moc na něj vzpomínáme a doufejme, že tady mezi námi bude dlouho. Zdraví vás, a to je taky moc pěkné, jmenovec Vašík, který vždycky seděl u katedry, nádherné vyznání i pana učitele a všechny Vašíky všeho věku. Pěkně zdravíme vám a i Míšom k svátku, těbe k svátku progres.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Šumperský festival Blues Alive bude v listopadu pokračovat 30. ročníkem. Původně regionální akce se během let stala mezinárodně uznávanou veličinou, na kterou kromě diváků rádi jezdí i mnohé hvězdy světového blues. Nejen o jubilejním ročníku festivalu si budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ředitel Blues Alive Štěpán Suchochleb.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: No, tak teď byla sobota, ale už je nový týden a ten den 17.25 už má něco za sebou, ale Vašici, Václavy, případně dámy, Veninky mohou klidně také slavit 17.25, 28. září a pozor, už je opravdu pondělí, i když třeba pracovní týden většině národa asi začne spíš zítra, takovým druhým pondělím zítra. Míša, Michael i Michal, dneska Václav i Václava, no a taky paní Vlastina je teď s námi po telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den. Pane Bořku, děkuji za vybrání písničky. Jste moc hodný chlapec a prosila bych Líduš se do Jeseníku, Líduš Straničkové do Olomouce a Jiřímu do Litavle, Broničce a Božence do Litavle.

že pěkné od toho systému, teď 17.26. Totiž dneska slaví krásné narozeniny milá Emilka Zelová z Bernartic, tak srdečné přání, hodně, hodně zdravíčka, lásky, štěstí, pohody přeje Marka, Vinca, Zdeňka, Anička, a teď přišly další zprávy, tak už je to komíha, Anička, taky Milan, Erika, Jana a Jarka a rodinka a přátelé, moc zdraví Český rozhlas Olomouc, ale především určitě Emilku z Bernartic a my se přidáváme. No a vlastně chtěla cokoliv veselého, aby se všichni přidali.

0: se může klidně říkat i zrada, když člověk zadá název, který pěkně ví, krásně zná. Štěpánka z Čelčic, proč nezůstane slunce stát? Pepiček Zima to natočil s dechovkou Suprafonu, s orchestrem Karla Vlacha i s dalšími orchestry. Máme to tady v několika verzích. Je to víceméně stejná, proč nezůstane slunce stát, ale měli by to spíš být Jižani, a to je trošku jiná, i když úplně stejného názvu. Tak pošleme Jižany, proč nezůstane slunce stát, ale nevíme komu. Štěpánka, asi děvčatům. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím ještě jednou, pane redaktore, a všechny posluchače. Dnešnímu svátečnímu podvečeru bychom rádi poslali písničku Lidušce Kouřihové, které zároveň děkujeme za včerejší krásné přání k našemu výročí sňatku. Dále písnička Ať potěší Jindřišku Sladikovou, manžele Svačinovi do Otlocan, pana Jaru Hýbla do Přemyslovic a samozřejmě všechny posluchače. Vám, pane redaktore, mohl. A děkuji, mějte se všichni hezky a zase někdy naslyšenou Kubesovi.
0: A Kubesovi, mějte se vy moc hezky, hezké výročí za všechny posluchače. To byla paní Štěpánka z Čelčic. A teď ještě Vašíci a Kačenka, ta samozřejmě dneska nesmí chybět a my jsme rádi, že můžeme vyřídit a zahrát písničku k svátečku.

Vašku, jejímu Vašíkovi z Koberna. Zdraví a pusu posílá jeho kačka. A my ještě posíláme možná i pusu, ale především srdečná, krásná, upřímná, přátelská přání velkému kamarádovi, kolegovi z práce, Vaškovi, tedy toho, který také kroutí tím volantem jako my další z party. Moc zdravíme Vaška, který snad už dneska dosloužil, měl dneska snad příjemnou linku, takže profesionálního řidiče Vašíka, ať si užije aspoň podvečer a teď třeba i písničku pro radost k svátku pro Vašky i pro řidiče.

0: to byla jejich k výročí oblíbená od Jižanů, samozřejmě o lásce, to byly Jižení, proč nezůstane slunce stát, tedy tato píseň, tato verze, to si vybrala Štěpánka, to si vybrali Kubesovi. Teďka by mohlo být další dilemátko, jestli na Píseckých, na Kujovských, na tých Panských Lukách, ale třeba s Jožkou Černým, tentokrát ovšem ne s cymbálem, ale překvapivě s trumpetami, Kyjovské Luky, Jožka Černý, taky moc pěkná verze. A pro paní Lidušku teď poputuje a ona se podělí, ona se rozdělí, pěkný podvečer.
1: Krásný podvečer, děkuji pane Bořínku za přijetí a přeji vám všem do Českého rozhlasu Olomouc. Krásný zbytek dne. Další dny. Dnes bych chtěla poslat písničku a poděkování mé dceři Leonce Hrozenové s rodinou a Kájovi za polední písničku. Dále Věrušce Halouskové s Adámkem, Zdeničce z Hrochova s Jarmilkou, Honzovi a Lidušce Vinařským do Písečné, Jiřímu z Kunštátu, Hladičkovi Stovačova s Jindřiškou, a Jendovi ze Štětovic, prostě všem, co mi posílají písničky. Ještě děkuji Vlastičce Skutálkové i vám, pane Bořínku, krásný zbytek dne. Děkuji pěkně, naslyšenou.
0: Já jsem říkal, že se krásně podělí, rozdělí, to byl paní Liduška Olomouc, děkujeme pěkně. Pěkně zdravíme, a to nejenom Vašky, představte si, k narozeninám máme zahrát babičce a brzy bude slavit taky děda, babička, těsně, tedy za rok budou kulaté, dneska pod kulatinami, a děda bude slavit půl kulatiny už brzy. Tak moc, moc krásné oslavy, kterých se zúčastní po delší době celá širokánská rodinka a budou veliké. Písničkou prosím potěšte Vašíka, ale taky jeho bratřička, dvojče, tady už to nepůjde o Vašíka, to by se pletlo, ale Vašíkovi k svátku a taky jeho bráškovi máme určitě poslat písničku od maminky, babičky, Jiřky. A pozdravení máme poslat i všem, kdo pracují, a to nejenom Vaškům, nejenom řidičům, taky do služby, kde by se rozdali třeba sestřičky. No ale rukám klid, jak říká klasik, dneska doufejme, a taky nožkám. Popřejeme aspoň ještě ten podvečer krásný a s úlevou a odpočinkem všem prodavačkám, a to hlavně Ilonce, kterou máme celá rodinka moc rádi, která je obětavá, ale dnes si pořádně užijí toho volného večera 17.38. Užívejte. No, můžete se teď trošku i zavrtět nebo přidat.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Jaké zvíře představovalo pro naše předky nejen nepostradatelného pomocníka při těžké práci, ale i toho nejvěrnějšího druha? A v jakých melodiích ožívá stesk odvedených husarů, radost mládenců na cestě zamilovanou dívkou i slavnostní pýcha králů na bílých koních? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve za písničkami o koních a připomene pevné pouto mezi člověkem a jeho zvířecím společníkem. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: O díky, o poklona, služebníček 1742, zahrajeme vám pro radost. A teď to byla taková anabáze a doslova putování, pouť, cesta a špacír přes cestu. Zdravíme tentokrát Lidušku z Doubravice, dříve z Moravičan. Dobrý podvečer.
4: Krásný podvečer, ještě jednou vás zdravím, pane Bořenku a Bořečko, děkuji za milý přivítání, byla to rychlovka, no ale šlo to zlatý ročečke a chtěla dnesky bych poslat hudební dárek k dnešnímu svátku paní Vendulce Eliášové ze Štemberka. Vendulko, dlouho jsme se neslyšeli a tak tě přeju všechno nejlepší, hlavně pevný zdraví, štěstí, láska se svou rodinou, hodně krásných ještě chvíl a musím tě zavolat. Hodně zdravíčko, Venduli. A taky ještě do Moravičan posílám písničku Václavům, pan dvěma Labonkovým, panu staršímu Vaškovi a mladšímu synovi Vaškovi Labonkovi a taky panu Václavovi Adamcovi z Moravičan a panu Václavovi Poláškovi z Moravičan. Tak taky Vašci Václavové, všechno nejlepší, pevný zdraví, hlavně štěstí a lásky. A taky ještě písničku s poděkováním posílám do Doubravice Lidušce Gottwaldové a její celé rodině, Jendovi, manželovi. A zítra bude mít svátek taky jejich vnuk Michal. Michalek, vnouček z Olomouce. Tak taky všechno nejlepší, ať se mu daří ve škole, hodně zdravíčka, štěstí. A všem Václavům, pane Bořečku, posílám písničku k dnešnímu svátku a také vám. Děkujo, děkujo. A panu Oldovi Crhákovi. Děkujo, Oldo. Však víš za co. Mějte se pěkně, pane Bořečko, a hodně zdravíčka.
3: Děkujem. Tak to bude pořádná porce, nejenom adresátu, ale taky písniček teď. A ať si každý najde tu svoji. A bude pěkná ta směska klasická. A udělá, doufám, radost také Vašíkovi a naší spolužačce Václavce, kterou jsme taky dlouho neviděli, taky moc pozdravujte, kdyby někdo náhodou věděl, kdyby někdo slyšel a teďka jak to identifikovat, zdraví Martinka a celá naše partička. No, děkujeme pěkně. No, třeba těch Václavek Vendy není zas tak moc, tak třeba se identifikuje, třeba se najde, třeba vás propojíme, třeba se ozve a třeba teď říká kam na 221-555-444, můžete i napsat 723-7033-51, ale dneska do 18. už máme 6:15, tak ještě rychle pošleme písničku taky s přáním co nejkrásnějšího dne, určitě i užívání parádičky, pohodičky a snad nerušíme sousedy, jak jsme toho byli včera svědky na mnoha místech, v mnoha prostupných našich obydlích, tak tedy do garáže, tam bude určitě skvělá pohoda, asi tam nikdo vedle nebydlí. Do České Vsi něco pěkného, něco krásného, taky pěkná porce by se hodila. Tak tady je máte.

0: A už je tu s námi Olda z Nemile Milemu. Zahrajeme krásně nostalgicky šumavskou Voravskou. Pane Oldo, pěkný dobrý podvečer, vítáme vás.
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, pane Božku, děkuji za vybrání písničky. Musím poděkovat do Doubravice Lidušce Gottwaldové a Lidušce Siglové, které mě před chvílou hráli, a Gottwaldové celé její rodině, do Zábřa Emilce Horákové a do Bohelnice Martě Václavské a do Velkých Losin Božence Petrželové a do Kosova Bráchovi a celé jeho rodině. Děkuji vám, za shledanou.
0: Děkujeme pěkně, pan Olda z Nemile a taky děvčata, budeš pozdravena v Doubravici. Tak obě dušky. No a ještě prosíme, prosíme, moc prosíme zahrát písničku pro strejdu Vaška, dědu Vaška a narodí se nám do rodinky, představte si, taky nejmladší Vašiček. Už víme, že to bude chlapeček, tak snad i Vašiček. Zdravíme nastávající maminku, ale především oslavence, dva Vašiky v rodince a vůbec všechny Vašky pozdravuje Marcelka a celá rodina. Pozdravení rádi vyřizujeme taky těm, kdo pracují a zítra budou mít konečně volno. Tak dneska má možná většina národa, možná to propojila, možná i někam vycestovala za hranice, tak zase vítejte třeba při cestě zpátky s těmi povinnostmi. No a pokud někomu zítra ještě začíná nějaký turnus dovolené volna, tak si ho taky užijte. To vyřizujeme od Libora a manželky Jarušky. Třeba se podělili o to volno. Máme ještě moc pozdravovat skvělého kamaráda, kolegu Vaška, velkého kamaráda a hlavně velkého dříče, pomocníka. Všechno ví a taky se vším pomůže. Tak mu krásně zahrajte, protože je to opravdu velký, velikánský pomocník, zdraví ho tedy kamarád, celoživotní kamarád Jarek. Děkujeme.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilea Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Zdravotničtí záchranáři mají ve Štembarku novou základnu. V Lošticích na Šumparsku stále platí zákaz rybolovu. Tento týden začnou znovu platit regulace cen pohonných hmot. Zítřejší počasí má být slunečné s teplotami do 23 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Ve Štembarku začala fungovat nová základna krajské zdravotnické záchranné služby. Její stavba v areálu nemocnice stála téměř 45 milionů korun. Dosavadní stanice Vývavské ulici tak ukončí provoz, řekl to hejtman Ladislav Okleštěk za ANO. Kraj připravuje také nové zázemí pro záchranáře v Jeseníku a už první polovině října má začít stavba základny v Javorníku. V Lošticích na Šumparsku stále platí zákaz rybolovu. V tamních rybnicích je totiž kvůli suchu málo vody. Problémy ale může způsobit i letošní zima, říká nezávislý místostarosta Loštic a předseda zdejšího rybářského svazu Jan Konečný, který kandiduje v říjnových volbách.
3: Hrozí velké nebezpečí, že ten stav vody zůstane na tom nízkém stavu v okamžiku, kdy voda zamrzne. Protože jak je té vody v tom rybníku málo a potom třeba v zimě přijde období, kdy jdou děti bruslit a ta ryba se jakoby zvedne ode dna, tak se stane, že ona přimrzne ze spodu k ledu a na jaře, když se led rozpustí, tak ta osádka je vlastně mrtvá.
1: Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot, rozhodla o tom vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daně na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny.
4: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
5: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
4: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
6: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
4: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Každému poskytne 5leté působení na univerzitě a 8 milionů korun na první 3 roky. Nabídka má podle vedení školy konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí, říká mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
7: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
2: Sport.
1: Den před startem sezóny NHL je v kádrech klubů zámořské soutěže 21 českých hokejistů. Jsou to 4 brankáři, 7 obránců a 10 útočníků. Další budou o NHL bojovat ve farmářských týmech. Loni do zápasů zámořské soutěže zasáhlo 29 Čechů, nejmíň od roku 1995. Nová sezóna začíná zítra večer utkáním Caroliny s Floridou.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, zpočátku ojídněle mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Poukar bude slabý, proměnlivý, přechodně jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Olomouci je částečně uzavřena ulice Polská kvůli stavebním pracím, omezení potrvá do pátku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobrá rada
8: Českého rozhlasu Olomouc.
9: V oblasti nakládání s bioodpadem a odpadového hospodářství v České republice dochází k velkým legislativním změnám. Proč? Třídíme málo nebo špatně? Jak je na tom s tříděním Olomoucký kraj? A víte, že i bioodpad je dál tříditelný? Povídat si o tom budeme s doktorkou Janou Macenauerovou, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství statutárního města Olomouc. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
10: Když se kapela, o které skoro nikdo neví, celosvětově prosadí 6. albem, je to zázrak. Podařilo se v roce 1993 skupině So Asylum s rockstarou deskou Grave Dancers Union díky hitu Runaway Train. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou So Asylum.

0: Tak to bylo několik informací k vysílání tohoto týdne Českého rozhlasu Olomouc, ale věřím, že si stále užíváte prodloužený víkend, sváteční pondělí, ke kterému ale patří i některé stabilní pořady. A protože jde o poslední pondělí v měsíci, tak i dnes na vás čeká Rokle, tentokrát s novinkami z poslední doby. Co nejpříjemnější poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů.
1: Rokle. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rokle.

0: možná.
1: Správně, Petr Janda, malý dodatek. Vítejte u dnešní sváteční rokle Českého rozhlasu Olomouc, která je poslední zářijová, a to znamená, že si budeme hrát novinky z poslední doby a dnes je to opravdu hodně nabité. Začali jsme laskominou kapely Olympic, která ozdobí výběr jejich největších hitů 21 nej, ať už na CDčku nebo na dvoj LP, s tím, že obal a všechno je konstruováno tak, aby to vlastně parafrázovalo s někdejším legendárním výběrem 12 nej, který vyšel v 70. letech. Co se týče výběru skladeb, možná bych tam měl pár drobných nesouladů, ale každopádně si myslím, že tahle ta deska potěší všechny fanoušky a hlavně novinka, až to stouni zabalí, hodně povedená záležitost, která naprosto dokonale navazuje na předchozí skvělé album Bombardák. No a pojďme pokračovat honem dál, protože jak jsem říkal, novinek je spousta. Cindy Marso featuring Sophie Dares a skladba se jmenuje Yeah. No tak když řekneme, že Cindy Marso je vlastně Natálie Míšová, frontwoman kapely Skyline, a Sophie Dares, Sophie Dařbujánová z kapely Midi, tak už je to samozřejmě úplně jiný rozměr. Cindy Marso vydává znovu debut v jakési exkluzivní edici, rozšířené o dvě skladby, tedy 9+2 důvodů pro mé panické ataky, 9+2 Reasons for my panic attacks. No a ta skladba, ta se hodně povedla.

Cindy Marso featuring Sophie Dares a písnička je hodně povedená a navíc domácí záležitost, takže dvojnásobné palce nahoru. Ty platí i pro kapelu Insania, která se hlásí novinkou LPčkem Neo Noé. O desce si s Polim samozřejmě popovídáme v jedné celé rokli ještě během října, ale už předtím je můžete vidět, a to 9.10. v Bounty Rock Café v Olomouci, a myslím si, že to bude stát za to. No a z novinky si teď pustíme jednu z velkých hitovek, která už jako single vyšla. Bude to boj, ale neboj. Insania.

Bude to boj, ale neboj. Písnička, která otvírá nové album skupiny Insania, která se představí 9. října v Bounty Rock Café v Olomouci, takže můžete to zažít naživo a hlavně k mání už by měly být minimálně CDčka, LPčko snad koncem října a desku s Polim probereme ještě mnohem víc, některé z roklí říjnových, a to z toho důvodu, že byl časy popovídat po té, co Poli dorazil se svojí druhou kapelou Poli Noir a tak dále. Koncert jste mohli navštívit ve středu v našem velkém studiu, anebo se na něj můžete i teď podívat na YouTube. Teď už ale pojďme za Květa, tedy Magdalénou Fendrichovou, která vystupuje pod pseudonymem Květa, má skvělou kapelu a dohromady dali už třetí LPčko Rozkousaný svět, ze kterého jsem malinko pryč, protože ta deska je víc než zajímavá. A jako malou ochutnávku berte písničku Studená, ale doufám, že se mi podaří s Magdalénou nějakým způsobem spojit, abychom jí také mohli věnovat celou rokli, tedy desce Rozkousaný svět. Teď ale slíbená Studená.

Květa a studená z jejího třetího alba, které se jmenuje Rozkousaný svět. No a byť je venku úplně jiný single, tak prostě tohle toto je můj osobní heartbreaker z téhleté desky, ale jich tam mnohem, mnohem víc, takže neprošvihněte a neváhejte, ta deska je víc než zajímavá a znovu doufám, že se ještě potkáme s Magdalenou Fendrichovou na touhletou deskou. Naopak desku Ideál skupiny Vypsané fixy jsme si už avizovali. LPčko je také venku a aktuálně i single Pelikán, který má úžasné video. A protože 6. listopadu vystoupí v olomouckém S-klubu, tak to berte třeba i jako malou pozvánku. Vypsaná fixa a Pelikán.

0: Konečně posílá LPčko Most, na kterém se sešla pěvecká elita, která kdy prošla touhletou kapelou. No a dnes jako malou ochutnávku z desky berte skladbu Dívka na ulici. Laura a její tygři.
1: Kapitola 9.

0: co stane, když tančit nepřestane.
1: Co stane, když tančí?

Dívka na ulici a Laura a její tygři i s Ilonou Čákovou, jak určitě mnozí poznali, z nového alba Most, které kapela představí 31. října v olomouckém Bounty Rock Café. No a jako poslední, protože těch novinek bylo opravdu hodně, si dnes pustíme už druhý single z nového alba Igora Orozoviče Sisyfa, zatímco na tom prvním jako host byla Marta Kubišová, tak v téhleté písničce, tedy z Hrušní, spolu s ním, s Igorem Orozovičem, zpívá Jindra Polák. Na závěr dnešní rokle Českého rozhlasu Olomouc.

0: se pro štěstí pálenkou z Williamsek, to aby bylo brzo po deštích.
1: A z rádia mezi tím vyhrává Olympik.
0: Hrušky, padavky jak my.

jako my. Bojují s ospalým podzimem, každý z nás jak se dá. Tak třeba já sedím v kuchyni za stolem a já nad tebou s deštníkem poslouchám Olympik. Podzim, kam sto duši dal? Jen malá přeprška v kuchyni.

podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Starý pecky, co jste měli rádi, na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc.

No a v oknech se bude pomalu také rožínat, protože za okny už začíná padat tma, tak jak se blíží 19. hodina. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se teď budeme věnovat svátečním starým peckám, tedy velkým hitům z minulého století, a protože máme svatého Václava, tak to bude všechno domácí provenience a Mekyho sbírku, myslím si, za domácí provenience můžeme v klidu počítat. Teď už si ale pojďme pustit Zuzanu Michnovou a skupinu Marcias ve velkém hitu třetího alba Marcias a Apollón.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Slunečný hrob, Vladimír Mišík a Blue Effect. Ta písnička je nádherná, pořád se vrací, pořád ji člověk slyší, ale třeba si najednou uvědomí, jak skvěle tam hrál to minimalistické kytarové solo Radim Hladík. Další skladba je velkým hitem 67. roku, kdy Petr Novák měl tři velké hity a Náhrobní kámen byl jeden z nich.

0: Václav Neckář, jedna z písní dvojalba Planetárium, které patří mezi milníky domácího poproku. Jsme už v samém závěru svátečních starých pecek Českého rozhlasu Olomouc a protože je dnes svatého Václava, tak si pojďme pustit skladbu Svatý Václave, neopouštěj nás od Petra Skoumala, která vznikla po událostech na konci 88. a na začátku 89. roku, kdy ten balast byl opravdu velký a mnozí na to zapomínají. Tak možná by to stálo za to trošku připomenout, ale ta písnička, ta je mrazivá, ale je krásná. Takže Petr Skoumal, Svatý Václave, neopouštěj nás na úplný závěr dnešních mimořádných starých pecek Českého rozhlasu Olomouc. Doufám, že jste si je užili.
1: Svatý Václave, vévodo naší beznaděje, stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Silnice mezi Přerovem a Hulínem uzavřou opravy. Poslanci se zítra sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Čeští fotbalisté naposledy trénovali před zápasem s Anglií. Zítra čekáme jasno, zpočátku i mlhy a maximálně 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Frekventovanou silnici mezi Přerovem a Hulínem obsadí v úterý dělníci. Měsíci budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená, dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
2: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
0: Poslanci se zítra odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Svolání mimořádné schůze podpořilo všech 92 opozičních poslanců. Jako důvod uvádí návrh rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše za ANO. Na svržení kabinetu ale nemají bez podpory koaličních poslanců dostatek hlasů. Radnice v Jiříkově na Brundalsku opraví zdejší kapli z 18. století. Památka se má proměnit v galerii a kulturní centrum. Obec už má hotovou studii využití a začíná pracovat na projektu. Podle referentky jiříkovské radnice Martiny Zatloukalové samotné stavební práce ale nezačnou dříve než v roce 2029.
3: Ten veřejný prostor v obci Křížov není skoro žádný, a proto se obec rozhodla tu kapli opravit a využít ji právě pro tu veřejnost. Fungování té kaple pro veřejnost už jsme si otestovali, udělali jsme zde koncert a přišlo spousta lidí.
0: Senát dnes o svatováclavském svátku tradičně rozdal stříbrné pamětní medaile. Převzali si je například ekonom Jan Švejnar, hokejista David Pastrňák a Jakub Voráček, zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová nebo obhájkyně lidských práv Elena Gorolová. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS letos ocenil 17 osobností, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti Česka v zahraničí.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté naposledy trénovali před dalším zápasem Ligy národů. Zítra večer nastoupí znovu v Edenu proti Anglii, která na úvod elitní skupiny soutěže podlehla Španělsku 2-3. Do utkání už by mohl zasáhnout i uzdravený kapitán Ladislav Krejčí.
4: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže se cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno, zpočátku ujídněla mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukar bude slabý, proměnlivý, přechodně jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Šumbarsku na silnici 44 u Mohelnice osobní auto skončilo v příkopu. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A teď už nám zbývá jenom pár vteřin k tomu, abychom se připojili na společné vysílání regionálních studií Českého rozhlasu Olomouc. I nadále vám přejeme co nejpříjemnější poslech samozřejmě regionálních studií celé České republiky.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Některá slova bývala nespisovná a teď už jsou spisovná. Čeština se proměňuje. Co takové slovo parta? Je spisovné? Ptá se nás posluchač.
2: Ano, to je přesně ten správný příklad, protože až v posledních desetiletích jde o slovo spisovné, tedy přesněji o slovo v té hovorové podvrstvě, spisovné vrstvy, a předtím se považovalo za slovo z obecné češtiny, dokonce mírně expresivní. Šlo o to, že buď jsme ho pojímali v tom úzkém významu, tedy parta, co si jako pracovní četa, pracovní oddíl, anebo v obecnějším, širším významu, tedy parta lidí, parta kamarádů, a tam už se to považovalo skutečně i za expresivní slovo.
1: Napadá mě, to bude z němčiny, možná ze slova partaj?
2: Přesně. Přesně. Vlastně to částečně kopíruje i ten původní význam, protože jeden z významů v té němčině je nějaká skupina, která má stejný názor, například při diskusích. A samozřejmě základní význam je strana, ale my jsme to slovo převzali i ve fonetické shodné podobě partaj, a to opět nespisovně, v tom významu nájemník. A to je opět jeden z původních německých významů.
1: Ale třeba takový Partaführer, vedoucí pracovní skupiny z německého Parteiführer, to už bude asi nespisovné.
2: To zůstalo nespisovné patrně proto, že je to dneska už slovo v pasivní slovní zásobě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje se musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Univerzita Karlova chce přilákat do České republiky špičkové vědce ze zahraničí. A zítřejší počasí, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima opět kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Voda v okolí města Odolena voda dále není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je sice v limitu. Normu ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné pouze čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Lidé mohou vodu dál používat jako užitkovou, tedy například ke sprchování nebo na praní. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje si musí do konce letošního roku vyměnit řidičský průkaz. Jen na Ostravsku se to týká více než 6 tisíc řidičů. Úřady doporučují podat si elektronickou žádost přes portál dopravy.
3: O výměnu řidičského průkazu s končící platností mohou řidiči požádat zdarma, a to už 90 dní před skončením platnosti dokladu. Elektronická žádost podaná přes portál dopravy má už předvyplněné údaje. Doklady si mohou lidé vyzvednout buď na úřadech, nebo v zásilkových boxech. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim také peníze na výzkum i vlastní vědecký tým. Do programu se mohou zapojit i Češi, kteří působí za hranicemi.
4: V prvním kole Univerzita Karlova vybere dva vědce. Každému nabídne zatím pětileté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
5: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
4: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace The Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
6: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
4: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince. Hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bakala Foundation. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes večer i v noci na úterý čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima mezi 20 a 24 stupni. Vítr mírný od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, na dálnici D1 z Ostravy směrem do Polska. Na sjezdu na Hrušov havaroval motorkář. Nehoda je na exitu 365 pod dálnicí. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesením zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank Ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku, v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebáste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála, mě to přijde.
2: To je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy, principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte, my to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme, tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7:58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8:02 tu barikádu zavřou a 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání, a pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete, a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů, ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně, to už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel, a pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu v Afghánistánu?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu, a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak, a malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby, jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci kolegů v tomhle ohledu živil nebo přehnal, a mě to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu, já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domnělé, a pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, tyjo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby, nejsem na to pyšnej, pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím, přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů, jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci, a to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Mm-hmm. Přeji vám dobré čtení.
2: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
3: A myslím, že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
2: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
3: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
2: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teďko můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
3: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale
2: po těch mladších,
3: jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jak tohle docílíme? Obrovský cíl.
1: Budeme kopírovat. Jara Cimrman nekopíroval. Jara Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana, a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67, jsou tací země na Severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
0: Jasně, health center, healthcare.
1: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm-hmm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme, a třetí je neméně pragmatický, a to jsou prachy, dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co jim prodloužím,
0: pardon,
1: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc. To je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali 4 roky, fungujeme asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelné výsledky.
0: To mi přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, prevence, prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám, tady můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
1: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako, který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo? Oni všichni si myslí, že mají všechno, ale ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku.

0: o auto, o zaměstnání, o svoje děti, jo, to dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoliv cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaložené správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte tu šebek high five, že máte.
0: To je takové moje jako oblíbené, ale nechtěl tady použít.
1: Ne, použijte to, tak... já to tady chci.
0: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo? Nedojde
1: talíř.
0: Nechat tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně se vystavovat... Jak zkontrolovat pět
0: na to už potřebujete
1: Měřič. Máte 3, že jo?
0: Já mám někdy 17, standardních nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřejou ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce, tak kdybychom prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli, jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5. Přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo 10 denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám jakým na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
0: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D. To má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
0: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví, ale...
0: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovémhle nějakém jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
0: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Korunovační klenoty letos vidělo v Praze na Hradě méně lidí než loni. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Hokejisté Zlína ve druhé nejvyšší soutěži prohráli na ledě Pardubic a počasí zítra opět slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc návštěvníků méně než loni. Informovala o tom v podvečer mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Kromě koruny, žezla a jablka si zájemci mohli prohlédnout také korunovační roucho. První čtyři dny byly vyhrazené školám, upřesní Máchová.
3: I letos byl velký zájem ze strany škol. Podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 tisícům studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
2: Korunovační klenoty se vrátí do katedrály svatého Víta zítra ráno. V 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, kromě prezidenta republiky Petra Pavla, také zástupci vlády, parlamentu, církve i hlavního města Prahy. Tisíce lidí dnes dopoledne dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
4: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek. Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro. Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
5: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
4: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
2: Zarostlé břehy a zanesené koryto řeky Lučiny v Ostravě bude do 2 let minulostí. Povodí Odry a město Ostrava totiž společně získali 130 milionů korun od státu na nápravu důlních škod. Lučinu v minulých 10 letech poškodily poklesy terénu. Škody v říčním korytu napraví povodí. Město se podle mluvčí Gabriely Pokorné postará o zpřístupnění břehů.
6: Břehy řeky Lučiny jsou zarostlé a těžko přístupné. V polovině příštího roku je město chce začít proměňovat tak, aby se kolem vody dalo pohodlně procházet. Plánují jsou taky pobytové galerie, sedací schody k vodě či herní prvky pro děti.
1: Sport.
2: Hokejisté pardubického B týmu po kompletním 8. kole Maxa ligy drží vedení v tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je o bod za Pardubicemi Vsetín, a to po vítězství 4-1 nad Táborem.
1: Počasí.
2: Dnes večera v noci na úterý čekáme v celé České republice převážně jasno nebo skoro jasno, pouze ojediněle se budou vytvářet mlhy. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5 ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Maxima zítra odpoledne budou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Hlavní silnice číslo 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice zůstává neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě 2 osobních vozidel a objížďka vede v obou směrech přes Hodonín. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Amaty Kraslice, český výrobce hudebních nástrojů, proslavený po celém světě.
1: Říká vám něco značka Amaty?
2: Hudební nástroje.
3: Já bych se teda skoro vsadil, jestli to nejsou nějaký hudební nástroje nebo něco takového, protože já jsem chodil na hudebku, tak jsem měl jako malou flétnu a myslím si, že to bylo teda Amaty, ale nejsem si tím jistý.
4: Značka Amaty je boží, vyrábí bicí, flétny.
1: Myslíte si, že to jsou kvalitní nástroje?
4: Je to kvalitní značka, která se vyrovná jakýmkoliv zahraničním značkám.
5: Určitě to kvalitní značka, protože to je česká značka.
1: Máte doma něco od značky Amaty?
4: Mám doma bicí od značky Amaty.
6: No nevíš ta kytaru.
7: S touto značkou zkušenosti nemám, ale viděl jsem dokument, kde vlastně bylo řečený, že pan Havel, prezident Václav Havel, předal Clintonovi, když tady byl, saxofon právě od této firmy.
0: Výroba dechových hudebních nástrojů v závodě Amaty Denak je soustředěna do Kraslic a Hradce Králové. V obou těchto městech má výroba dlouhou tradici, každá z nich však prošla úplně jiným historickým vývojem. Město Kraslice můžeme pokládat za skutečnou kolébku výroby hudebních nástrojů u nás. Smyčcové nástroje se tu začaly vyrábět již na počátku 17. století. Prvním historicky potvrzeným hudebním nástrojařem byl Melchior Lorenz. Při jeho svatbě v roce 1631 ho zapsali do matriky jako Ein Geigenmacher, výrobce houslí. Počet mistrů houslařů vzrůstal, takže už v roce 1669 měli v Kraslicích vlastní houslařský cech. V 18. století začali krasličtí hudební nástrojaři vyrábět také hudební nástroje dechové, napřed dřevěné, pak i plechové. Rozvoj výroby byl tak velký, že se krasličtí pustili i do obchodování s hudebními nástroji. S nastávající oblibou dechových kapel roste poptávka po nástrojích samotných i jejich technické inovaci. Dosavadní způsob práce, kdy mnozí mistři doma vyráběli jednotlivé součástky a polotovary, z nichž teprve zkušení nástrojaři sestavovali hotové výrobky, už přestává stačit. Je čas přejít na tovární výrobu. Koncem 19. století pracovalo v Kraslicích už 11 továren, které zaměstnávaly 300 dělníků. Asi 500 jich byla zapojena do domácí výroby. Ve městě působilo také 16 obchodníků s hudebními nástroji.
8: Kde třeba začíná výroba takového lesního rohu?
9: Do současného podniku v Kraslicích se za Robertem Krobem vydala kolegyně Světlana Lavičková.
10: Tak výroba lesního rohu začíná už přípravy materiálu, kde se musí nastříhat střihy a ty se přivezou sem na korpusárnu.
8: Říkáte nastříhat střihy, jako kdybyste tady střihli na frak.
10: Zní to tak? Na plech se narýsuje podle šablony ryska a ta se obstřihne nůžkama elektrickýma, proto jako stříhárna. Tady se potom dál ten střih zpracovává, aby z toho už tady vlastně odtaď vyšel hotový korpus na lesní roh.
8: Z čeho na ten frak lesních rohů stříháte?
10: Tak na ten, jak říkáte hezky, frak lesních rohů se používá mosazní plech.
8: Ten je už v té přípravně tak krásně naleštěný?
10: Ano, to už je od dodavatele takhle hezky zlatý.
8: Tak kde tady vzniká třeba ten lesní roh?
10: Nejdřív se přiveze střih sem, ten se musí ohnout a zaletovat. Ale sem už to přijde vyklepaný, vykulacený a tady se to musí nahladit na formu, která tomu dá ten hezký tvar ozvučníku. Kneří se soustruží po tom vyhlazení a potom se smirkuje a pak to jde předleštit. Tady na té korpusárně se dělá korpus, neboli ten ozvučník. Korpus se tomu říkalo dříve.
8: Procházíme kolem držáků, na kterých jsou základy hudebních nástrojů. Já si vůbec netroufnu odhadnout, jaký.
10: Každý ten hudební nástroj má nějaký takový ozvučník, ale taky na první pohled si netroufám říct, který to zrovna je.
8: Já bych řekla, že to jsou prostě mosazné trichtýře.
10: No, mosazné trichtýře, ano.
8: Když teď projdeme sem, tak tady se z těch, dobrý den, z těch trichtýřů dělají ty nástroje?
10: Tady se ten trichtýř, co se osoustruží, obrousí na soustruhu, tak tady se potom ještě brousí na brusných pásech, aby se potom mohlo leštit. Pracovní teď vlastně brousí jednotlivý díly lesního rohu, tak. Je to elektromotor, na kterým je uchycen brusný segment a brousí povrch dílku, který se vyrábí na jiném středisku.
8: Ale to vypadá, že brousí takové věšáčky zahnuté.
10: Věšáčky, to jsou tlakadla, ten hráč mačká tlakadla a tíma se převádí ten pohyb na cylindrový strojiva potom.
8: Takže to už je důležitá součást.
10: No všechny součásti jsou důležitý, protože bez jednotlivých dílků by ten hudební nástroj nefungoval.
0: Výroba v Hradci Králové je přímým pokračováním firmy Červený, kterou založil geniální český vynálezce Václav František Červený, jeden z nejvýznamnějších výrobců žesťových hudebních nástrojů v Evropě. Jeho instrumenty byly ceněny, cituji, pro nedostižnou výtečnost v sestrojení, pro výbornou práci, velkolepý zvuk i rezonanci, jakož i pro neobyčejně lehké a čisté ozvání. Konec citátu. Václav František Červený se narodil 27. září 1819 na statku v Dubči u Běchovic. Rodina se brzy přestěhovala do Břežan u Českého Brodu na Kolínsku. Tam Václav František začal chodit do školy. Už tam si oblíbil hru na hudební nástroje. Začal klarinetem, pak přibral hornu, křídlovku a protože byl mimořádně zručný a dovedl opravit všecko, co se porouchalo, dal ho otec na radu pana učitele vyučit netradičnímu řemeslu – nástrojařině. Do dílny nástrojařského mistra Jana Adama Bauera, která sídlila v Praze na Můstku a těšila se v oboru výroby plechových dechových nástrojů velkému uznání, nastoupil Červený ve 13 letech. Ubytování mu poskytl pan mistr, ale stravu si musel vozit z domova, nebo mu ji rodiče posílali po formanech. První rok mu svěřili jenom pomocné práce v dílně a taky býval k ruce paní mistrové. Pan mistr si ale nemohl nevšimnout, že je toho bystrý, šikovný, zvídavý a pilný, proto mu brzy začal zadávat i odbornější úkoly. K oboustranné spokojenosti. V 18 letech mladík vyrazil do světa na zkušenou. Putoval po Čechách, Moravě, Uhrách i Rakousku, sbíral zkušenosti v nástrojařských dílnách ve velkých městech a pak se vrátil do Prahy za mistrem Bauerem. Dlouho tam ale nepobyl. Mistr Bauer nechtěl mít v bývalém žákovi přímou konkurenci a tak mu poradil, aby si otevřel vlastní dílnu v Hradci Králové. A to se taky stalo. Psal se rok 1842. Tip na Hradec Králové nepadl náhodou. V té době to bylo pevnostní město s velkou vojenskou posádkou a další posádky ležely nedaleko, v Josefově a v Pardubicích. K vojenské posádce patří vojenská kapela, to je jasná věc. A ta potřebuje kvalitní hudební nástroje. Červený snad ještě ani nestihl svou první samostatnou dílnu pořádně otevřít a už se mu hrnuly zakázky. A tak musel rovnou najmout zaměstnance, dva vyučené nástrojaře, dva pomocníky a jednoho učně. Opravuje hudební nástroje a začíná s výrobou zcela nových. Z mnoha experimentálních dechových nástrojů pana Červeného jsou dnes už ceněné sběratelské kousky. Tuby, baskřídlovky a další instrumenty, jimž se tenkrát říkalo archaicky zpěvorohy. Václav František Červený získal 44 patentů, dalších 15 k patentování nepřihlásil. Všechny se týkaly převratných novinek v oboru výroby hudebních nástrojů. Někdy šlo jen o drobné vylepšení, jindy o zcela nové nástroje. Kornon, labutí roh, baroxyton, tritonikon, armádní pozoun, harcovka, sokolovka, primovka, válcová mašina, zvonový trojec, poštovka, ruské rožky pro pěchotu se zvukovodkami nebo kontrabasová tuba. Tu se strojil jako vůbec první na světě. Co název, to češtinářské pohlazení.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se liší nástroje, které vycházejí teď v 21. století odsud z Amaty, a nástroje, které vycházely tady z té fabriky, když začínala? A nebo je lesní roh jako lesní roh, fagot jako fagot, trubka jako trubka a vlastně nic se nezměnilo?
2: Já bych řekl, že se asi moc nezměnilo, akorát trošku třeba kvalitnější provedení, jiný materiály, že se zvolili, nebo jiná technologie při výrobě těch dílů, takže se zefektivnila výroba. Dříve se dělalo všechno ručně, pilovalo, řezalo, teď on to dělají stroje, takže to jde všechno rychleji.
1: No ale stejně je tady vysoký podíl ruční práce.
2: Všechno se musí dodělat, dobrousit, ne že se dá plech a z toho vypadne nástroj. To jako takhle rychle to nejde.
1: Tady se to ohýbá.
2: Tady se to ohýbá a tvaruje v hydraulických formách. Všechno, co přijde vysoustružený, předbroušený, předleštěný, tak se vlastně lesní roh, protože je zahnutý, tak se musí do toho tvaru dostat. Ten rovný díl se ohne na ohýbačce, ten se zdeformuje.
1: Ten rovný díl toho trichtýře?
2: Rovný díl toho trichtýře. Ten se potom založí do hydraulické formy. Na jednom konci se ucpe, z druhé strany z toho většího roztrubu se dá píst. V hydraulickém lisu se tam natlačí vysoký tlak toho hydraulického oleje a tím se ten tvar hezky nafoukne na formu a tím je pěkně kulatý. A tady vlastně výroba končí a pak to jde zase na předleštění a potom už na montáž dalších dílů toho lesního rohu, aby se na to nakonec dalo hrát.
1: Dobrý den. Tak jsme přišli v okamžiku, kde se vyrábějí trubky tady.
2: Ano, vyrábí se z plechu, se smotá trubka a pak se to zaletuje a pak se dělají ty operace, o kterých jsme už před chvílí mluvili.
1: Takže tady zase ručně takovým malým kladívkem vzniká hodně dlouhý, úzký trichtýř. Zase.
2: Trichtýř, ano.
1: A tohle je z jakého materiálu? To je také mosaz?
2: Zatím jsme mluvili o mosazi. Tak tady to, protože je to červenější, tak je to tombak, tam je větší procento mědi, proto je to červenější odstín. Dále se používá ještě niklová mosaz, kde je příměs niklu, takže ta barva není zlatá, ale je stříbrná.
1: A na každý nástroj je jiný materiál?
2: Každý nástroj se může dělat provedení, co si zákazník přeje. Buď to se udělá z mosazy, z pakongu nebo z tombaku.
1: A zvuk těch jednotlivých materiálů je stejný?
2: Ta měď je měkčí než mosaz, takže ten jako asi měkčí zvuk, odhaduju, protože já nejsem hudebník. Tombak je tvrdší, takže má takový ostřejší zvuk, spíš takový heavy metal, jak se říká, no? Že to je takový víc ostrý, no, bych řekl.
3: Když bylo Václavu Františkovi Červenému 24, přišel čas na ženění. Vyhlédl si dceru bohatého mlynáře, Josefu Angelínu Šípkovou. Nevěsta kromě výbavy obdržela věno 1200 zlatých. Novomanželé se mohli přestěhovat do prostornějšího bytu a rozšířit nástrojařskou dílnu. Červený se dokonce pustil i do stavby vlastní slévárny. Se stejnou vervou, jako Václav František vynalézal, mu Josefa Angelína rodila děti. Rok co rok přibyl do rodiny nový přírůstek. Celkem 12 dětí, z nichž 2 zemřely v útlém věku. Chod domácnosti ležel na Josefě, zatímco otec, jak to tenkrát chodilo, se dětem v útlém věku věnoval sporadicky. Většinu času trávil ve své dílně nebo na cestách. A pak se naplnili dny otce Václava Františka, starého pána Jana Červeného. Na smrtelné posteli žádal syna, aby dohlédl na bratra, o 6 let mladšího bouřliváka Františka. Václav se snažil tátovi vyhovět, svého bratra zaměstnal v dílně, ale uhlídat se mu ho nepodařilo. V 48. roce se František aktivně zapojil do chodu revolučních událostí a spolu se svým kamarádem Vojtou Náprstkem byl donucen uprchnout do Ameriky. Starší bratr ho vybavil penězi na cestu. Věřil, že mu bratr bude v zámoří pomáhat s obchodem, hodně si sliboval od exportu svých hudebních nástrojů do Spojených států, ale ze spolupráce sešlo. Obchodní partnerství přes oceán se nezdařilo, údajně kvůli rozdílnosti povah obou bratrů.
1: Vystoupili jsme o patro výš a tady se to všechno dává dohromady.
2: Jsme na dílně vlastně, kde je velká lištírna, ruční lištírna a první montáž. Vyleští se co nejlíp, pak se to smontuje, sletuje, celý nástroj se doleští na ten vysoký lesk.
1: Ale tady už procházíme kolem spousty nástrojových polotovarů.
2: Sem se soustředí všechny ty díly, které patří na ten nástroj a tady to mistři nástrojaři dají dohromady už do podoby hotového nástroje. Ale ten nástroj se potom musí ještě dodělat tak, aby byl hratelný.
1: Z jednotlivých dílů se vyrobí nástroj, který už vypadá jako hotový, ale vlastně hotový není.
2: Ale ještě není hotový, protože ty strojiva se musí zaběhat a doštelovat, aby to prostě hrálo. Tak máme zrovna to štěstí, že se montujou lesní rohy. Přijde strojivo a tady pan Balada.
1: Strojivo, co je to strojivo?
2: Tady ten díl, kde se potom otáčí, kde pak budou klapky. Hráč, když zmáčkne klapku, tak tady ve strojivu se změní průchod toho vzduchu, takže se vlastně prodlouží vzduchový sloupec a tím se sníží tón.
1: No a kdy se konečně už přesvědčíme, jestli to hraje?
2: No, to bude až ve třetím patře, kam to přijde už nalakovaný, nebo nastříbřený, nebo podle povrchní úpravy, která se dělá. A tam teprve se to všechno rozběhá a odladí.
3: Koncem první poloviny 19. století ochromila chod prosperující firmy epidemie cholery. Několik dělníků nemoci podlehlo, zaučení nových potřebovalo čas. Přesto se Václav František Červený rozhodl nabídnout kolekci nástrojů na světovou výstavu v Londýně. Možné vystavovatele z českých zemí vybírala přísná komise. Ta vyjádřila s kvalitou červeného nástroju naprostou spokojenost a přidala své doporučení. Tehdy sice kolekce nezískala žádnou z cen, účast však červenému přinesla nedocenitelné zkušenosti. Od té doby svou práci na různých výstavách předvádí pravidelně.

0: třeba dílnu opět rozšířit. Červený proto s finanční podporou své manželky kupuje dům na Hradeckém Malém náměstí. Tam, na rozlehlém dvoře, vznikají nové výrobní prostory. Neustále zdokonaluje a vynalézá. Každý rok přichází s něčím novým.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve francouzských novinách z roku 1867 se píše.
2: Mezinárodní soutěž odhalila relativní méněcenost našich domácích francouzských vojenských hudeb. Je důležité pátrati, jaké jsou toho příčiny. Před nějakým časem prohlásil skromný pan Sachs, že bez jeho proslavených nástrojů není pro vojenské hudby žádné záchrany. Ve výstavním paláci za bouřlivých výkřiků opakovat a bravo aplaudovalo 25 000 posluchačů obdivuhodným cizím vojenským sborům, které byly naprosto bez vynálezů pana Sachse. Obecenstvo, umělci i sám císař Ludvík Napoleon III. Byli při produkci v Tillerii frapováni mohutností rakouských a pruských hudebních sborů, zvláštní krásou jejich tónů, krátce jejich zřejmou nadřazeností.
1: Dozajista na tom měl zásluhu Václav František Červený. Na jiné nástroje než na ty od něj totiž rakouští ani pruští vojenští muzikanti nehráli. A pan Sachs jistě nebyl rád. Belgičan Adolf Sachs, po němž se jmenuje jeho vynález saxofon, a Václav František Červený vedli po celý život odborné spory. Kapely francouzské armády jsou nejlepší v Evropě od té doby, co používají mých výborných nástrojů, prohlásil opravdu velice skromný pan Sachs.

0: Tady už se vdechne nástroj život.
1: Tady jsme na středisku, kde se všechno rozchodí, aby to všechno běhalo tak, jak má. A potom dojde k tomu hlavnímu, ten nástroj přehrát, jestli ladí. Když tak by se musel potom doladit nějakým způsobem. To už ale umí ty mistři tady, co tady pracují, doladit nástroj.
0: Teď právě je tady nová trumpeta?
1: Je to křídlovka, má to vlastně cylindrové strojivo, jako má lesní roh. Takže za chvilku, až se pracovník připraví, tak uslyšíme.
0: Má dokonce na rukou bílé vlastně, rukavice.
1: Ten nástroj poprvé vyloudí zvuk.
0: A proč má ty bílé rukavice?
1: No, aby to neosahal kvůli
0: otiskům prstů.
1: Otiskům prstů, tak. Protože vlastně třeba někdo má agresivní pot.

0: Spokojenost s křídlovkou.
1: Pěkný zvuk.
0: Dobře hraje.
1: Jako všechny naše nástroje.
0: Tak a teď budeme svědky zase jedné premiéry. Poprvé se ozve z brusu nový saxofon.

0: Na takovýhle saxofon od vás samozřejmě hrál Bill Clinton v Redutě?
1: Tady vlastně dostal jako dárkem od nás, takže proč by za to nezahrál, že jo, když umí?
0: Ono by se řeklo, že Amati vyrábí jenom žestové nástroje, ale to vůbec není pravda.
1: Tady v Amati se vyrábí i klarinety, fagoty, kontrafagoty. To jsou vlastně dřevní nástroje, takže od plechu to má dost daleko.
0: To znamená, že když to přeženu, tak sem do továrny vyjede kmen a vyjede klarinet?
1: Takhle kmen přímo ne, ale kupují se přímo přířezy od firem, které se tím zabývají zpracováním toho dřeva a už to je předsušený trošku. Takže kmen by bylo moc mokrý, no. Tady se nedá vyrábět z mokrýho dřeva.
0: Jaký druh dřeva používá se třeba právě na ty klarinety?
1: To jsou ty černý nástroje, to je ten grenadil a potom fagoty se vyrábí z javorového dřeva vysokohorského, aby měl prostě dřevo stejnoměrné hustoty, aby měl ten zvuk dobrý.
0: Hovořili jsme o tom, že se v Amati vyrábějí i ty dřevěné nástroje, klarinety, no tak určitě nemůžeme vynechat i zvuk tohoto nástroje. Z brusu nového samozřejmě. A z čeho je vyrobený konkrétně třeba tenhle klarinet?
1: Tak klarinet vlastně, to se vyrábí, jak už jsem říkal, z grenadilu, to je vlastně jihovýchodní Afrika, to dřevo. Tvrdý dřevo, černý dřevo, takže se to akorát leští. Někdo říká, že klarinet je z ebenovýho dřeva, což je vlastně to samý jako grenadil.
2: Václav František Červený byl vlastencem v tom nejryzejším slova smyslu. Přátelil se s Janem Nerudou, Václavem Klimentem Klicperou či Františkem Škroupem. Právě Neruda v jednom ze svých fejetonů napsal: Červený vynalézá pořád něco. On vynalézá už přes 30 let, pokoje si nedá. Je to v tom jakási tvrdošínost, která se ostatně jeví také v tom, že netrpí a nestrpí, aby byl vedle něho někdo lepší. Ve Vídni překonal Vídeň, v Paříži překonal Paříž, kde byla v Evropě nějaká výstava, Červený vynikl na ní co první. Červený to je ten, co tvrdí muziku. Když Richard Wagner hledal nástroj, který by zahrál úvod jeho série Prsten Nibelungův, připsal do partitury jednoduše Tuba Červený.

Od roku 1876 se název firmy mění na Václav František Červený a synové. Otec si v ní ponechává rozhodující postavení. Hradeckou továrnu poctí osobní návštěvou císař František Josef I. a propůjčí jí titul CK dvorní dodavatel. A tak firma vyrábí Kaiser Baryton, Kaiser Euphonium a Kaiser Tubu. Prakticky beze změn a stejným způsobem se vyrábějí dodnes. A státní zakázky se jen hrnou. Červeného továrna už dávno není žádná dílnička. Je to průmyslová továrna s 10-hodinovou pracovní dobou od pondělí do soboty. Funguje v ní nemocenská pokladna, dělníci mají úrazové pojištění, do továrny pravidelně docházel závodní lékař. Dělníci se dokonce rozhodli, že nevyužijí nabídky na prvomájové pracovní volno. Prohlásili, že se nezúčastní žádných demonstrací, protože se na všem s panem majitelem vždycky domluví. Václav Červený a synové se rozhodli založit na oplátku pro zaměstnance penzijní fond. V továrně se nikdy nestávkovalo, pracovní úrazy byly zcela ojedinělé a prakticky žádná fluktuace. Václav František Červený zemřel v roce 1896. Rodovou tradici nesli nejen jeho děti, ale i příslušníci dalších generací. Jeho vnuk, doktor Jiří Červený, byl zakladatelem slavného kabaretu Červená sedma. Pravnučkou Václava Františka Červeného je světoznámá pěvkyně Soňa Červená. Během druhé světové války mnohé výrobny hudebních nástrojů zanikly. V září roku 1945 bylo v Kraslicích ustaveno družstvo výrobců a dalo si název Amaty. Po komunistickém puči byl podnik znárodněn a byly k němu připojeny některé další firmy s tradicí v oboru, včetně firmy Václav František Červený a synové. Kraslice se staly hlavním místem výroby dechových a bicích nástrojů v Česku. Po privatizaci v roce 1993 přibyl k názvu Amaty dodatek DENAK, zkratka pro dechové nástroje Kraslice.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

zemlí, zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opatření vlády na regulaci cen pohonných hmot začnou platit tento týden. Hlavní silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra uzavřou opravy. Hokejisté Sparty v dohrávce nejvyšší soutěže podlehli doma Karlovým Varům. A zítřejší počasí podobné tomu dnešnímu, tedy převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný sváteční večer. Tento týden opět začne platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od začátku října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jedná se o stejná opatření, která platila na jaře.
2: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministerně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
3: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
2: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
4: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
2: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra obsadí dělníci. Měsíc ji budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená, potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
0: V Plzni je velký zájem o komentované prohlídky fotbalového stadionu v Štruncových Sadech. První termíny letošní novinky byly rychle obsazené. Městská společnost Turismus Plzeň proto podle Heleny Mařanové připravuje další, a to na termíny, kdy fotbalisté domácí Viktorie hrají zápasy venku.
6: Na říjen připravujeme hned 2 termíny, a to 18. a 28. října, a potom další série prohlídek se uskuteční 1. listopadu. V ten den se vždy těch prohlídek koná několik.
1: Sport.
0: Hokejisté pražské Sparty prohráli také druhý zápas na domácím ledě v této sezóně. V dohrávce 5. kola extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém ve hře domácí Sparty.
7: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to
0: Karlovy Vary se po výhře posunuli na 4. pozici, Sparta se naopak propadla na 7. místo. Už zítra Pražany čeká další extraligový zápas, tentokrát na ledě v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Dnes večer a v noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem budou většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima většinou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer postupně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs nad Labem se srazila 2 osobní vozidla. Nehoda je na 13. kilometru, jeďte opatrně, vytváří se tam kratší kolona. Stále také pozor na jihu Moravy, kde zůstává uzavřená silnice 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice. Uzavírka je po nehodě 2 osobních vozidel, objížďka vede přes Hodonín. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
9: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
10: Za to ti děkuji.
9: A ještě mám pro tebe růže.
10: Krásný. Budou se mi asi hodit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. A teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám, nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilej, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepek Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho,
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to tak užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: Kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávaly se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočátek toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním představení, v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch krvavých rukou
2: a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: teď. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představeních?
2: Já jsem viděla v Déčku Škola základ života. Mm-hmm. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by si za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Pomohla mě, no a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, ano. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě o léta dřív to bylo u mě, že jo, ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožurce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To vyloučeno.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec, na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor, to byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty, dejme tomu, že by si byla jenom řekla, tak jak to hraje paní Scheinflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách
3: a dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Scheinflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tady pana Plachýho a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně, že jo. Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já, no tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Na jednu zkoušku jsme to dělali, večer se to hrálo, že jenom tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě v sirku v puse, že jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo tak, taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, ježiš, co ona to. Jenomže když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopoledne byl ležerň a takovej jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stál jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni, no ano, když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku. Když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové Námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči.
3: Stěpanovič.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale copak, drahoušku, copak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách. Jedete někam?
3: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpuste, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak, já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
2: ale
3: věc.
2: Načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
3: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovi.
2: Ivan Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
3: Ano.
2: Slyšel jsem dobře?
3: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
2: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
3: Stěpane, Stěpanoviči, mohu doufat.
2: A doufat. Buďte bez starosti, drahoušku. Natašo, hned jí zavolám. Natašo!
3: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce, jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech, nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tadyhle, jako by mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát.
4: Ivane Vasiljeviči,
3: ne.
4: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
3: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
4: Odpusťte, jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení.
3: Aha.
4: Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
3: Já jsem...
4: Sedněte si.
3: Děkuji.
4: Nechcete čaj?
3: Ne, děkuji vám.
4: Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
3: Děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
4: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
3: No vidíte co.
4: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
3: No...
4: Ale probo? Vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
3: Ne.
4: Ale sluší vám to.
3: Ano.
4: A co pak, že jste se tak vystrojil?

0: Moje nebožka tetička, po které, jak ráčíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak ráčíte vědět, se moje pozemky, promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Ráčíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší Březinou.
1: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
0: Moje volí loučky, prosím.
1: Volí loučky jsou přece naše.
0: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
1: A odkdy jsou vaše?
0: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši Březinu a spálená blata.
1: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
0: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
1: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
0: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
1: Ale to nemyslíte vážně.
0: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
1: ne,
0: se stav...
1: Ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše. Ale a nemá smysl se o tom hádat.
0: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
1: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpusťte, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
0: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
1: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
0: Moje, prosím.
1: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
0: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
1: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
0: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
1: To není pravda, naše.
0: Moje.
1: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
0: Co prosím?
1: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
0: A já je vyhodím.
1: Jen se opovažte.
0: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
1: Nekřičte,
0: moje.
1: Nekřičte, prosím, nekřičte.
0: Moje.
1: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
0: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
1: Naše.
0: Moje.
1: Naše.
0: Moje.
2: Co je? Co? Papa? Co se to tu děje?
1: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
2: Drahoušku, loučky jsou naše.
0: Ale povolte, Stěpane Stěpanovi.

0: Větši, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
1: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy sporo? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
0: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
1: Nedokážete.
0: Nikoliv, dokážu.
1: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům. Než vám, tak.
0: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
1: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučoval.
0: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste... uzurpátor.
1: Cože? Co jste to řekl?
2: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
1: Co jste to řekl, pane?
2: Volí loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
0: tak
2: ne a ne.
0: Tak to uvidíme u soudu.
1: U soudu?
0: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
1: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte. Klidně. To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
2: Pletichářská
1: celý váš
2: povaha.
1: Rod byl takový.
0: Prosím, abyste neurážel můj rod.
1: Ano, ano, sudiči.
2: Tak.
1: Jeden vedle druhého sudič.
0: U nás. U nás byli sami čestní lidé.
2: Papa,
0: u nás se
2: to?
0: Nikdo nedostal před soud.
1: Ano.
0: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
1: U vás byli všichni blázni.
2: Ano, všichni, všichni.
1: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
0: A vaše matka byla...
1: A váš otec byl karbaník.
2: A vaše teta drbna byla,
0: vodu,
2: vaše teta
0: vás,
2: drbna.
0: Prosím vás, vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
1: Já?
0: Moje srdce a podvodník.
2: To je ale ubohost.
0: Kde je můj klobouk?
2: Já nemůžu.
0: Já nemůžu. Uzurpátor.
2: To je přece ubohé. To je hnusné.
1: A podvodník.
0: A vy jste klobouk.
1: Ven.
0: Moje srdce. Já musím jít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
1: Nechci vás už tady nikdy vidět. Ven.
2: Ven. Ven a naschledanou u soudu.
0: To tedy uvidíte.
1: To uvidíme.
3: Něčem.
0: Strachách do zelí.
3: Zabere si cizí pozemek. Takový. Ještě se pováží nadávat.
1: Taková nula. Má toho. Aha, ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
3: Cože?
1: Udělá nabídku k sňatku.
3: Jakou nabídku k sňatku?
1: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
3: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
1: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
3: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte.
1: Koho vrátit?
3: Rychle. Papa, mě je špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
1: Co je? Co je tím?
3: Umírám, ať se hned vrátí.
1: Nezví.
3: Papa.
1: Nezví, už běžím.
3: Co jste mi to provedli? Nezví. Vraťte ho, vraťte.
1: Nezví, už jde.
3: A kde je? Kde?
1: Hned tu bude čert, aby ho vzal.
3: Papa.
1: Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
3: Ať se hned vrátí.
1: Povídám ti, že už jde. Ach, já chudák.
0: Zdálo se mi, že mě voláte.
1: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím nic společného. Nic.
0: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škubí.
3: Ivane Vasiljeviči, odpusťte. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
0: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
3: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
0: Ano, děkuji.
3: Neměli jsme pravdu.
0: A já jenom z principu. Ano. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
3: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
0: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
3: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím. Vašeho. Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak, proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Clovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Clovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mě nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby sis pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Berty.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Berty?
2: No.
3: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě ano, se své škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z básení mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat podobně a některou z těch básní recitoval.
2: Myslíš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jedno whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane Vrchní. A já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano? A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertieho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
6: Co to, co to asi je? Jak to voní? Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Bertí, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel, no... No to... To je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Bertí? Aha, Bertí vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
6: Jakmile přijde Bertí, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Bertí právě přišel a odkládá si v hale, madam.
6: Bertí?
2: Potřebuješ něco, mama?
6: Já? Nic.
2: Mama? Aha.
6: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
2: Stalo se něco?
6: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
2: Mama, zase mi čteš dopisy.
6: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Bertí. Kdo je to tvoje Klotilda?
2: Nevím, mama.
6: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
2: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
6: Bertí?
2: Mama?
6: Kdo je tvoje Klotilda?
2: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
6: A co tento dopis?
2: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
6: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
2: Vezmu si něco ve spíži.
6: Bertí!
2: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
6: Bertí, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
2: Hezký večer, mama!
6: Bertí!

0: Madam, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Bertie?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte!
2: Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berti!
3: Voláš mě, mama?
2: Ty mizero, co jsi udělal Dagmar.
3: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
2: Ježíš Maria.
3: Kdo to bude příště? Geraldína?
2: Je v tobě skryté zvíře, Berti.
3: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
2: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
3: Mama.
2: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
3: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
2: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Berty, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Berty! Berty!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Berty?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Berty? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla bys si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Berty?
2: Ano, mama?
0: Ne, nechoď, prosím, pro psychiatra.
2: No, a dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I ve svátek je tu noční linka Českého rozhlasu. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák do celého Česka i za jeho hranice. Je to 95 roků, co otevřeli pražskou zoo v Troji. Mimochodem za jejím vznikem stál zoolog Jiří Janda. A tak jsem si řekl, že se vás zeptám, jaká zoologická zahrada vás láká? Která zoo u nás nebo v zahraničí je pro vás vůbec ta nejoblíbenější? Jestli tam vůbec chodíte a pokud ano, tak s kým? Jestli si pamatujete na svou první návštěvu zoologické zahrady? Zda tam máte zvířecí favority, za kterými se pravidelně vracíte? No a vůbec proberme vzpomínky, zážitky, které se vám vybaví, když řeknu zoologická zahrada. Nejen ta v Troji. Co s vašimi příspěvky? Přivítám je samozřejmě rád v živém vysílání na čísle 731 800 900 nebo na našem webu, kde je formulář, tam můžete napsat. A taky je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Tak rozmýšlejte, za chvíli půjdeme na to a vidím, že příspěvků už je nepočítaně, tak třeba Jana Zírkova píše: dobrý večer, já to vezmu podle mého věku. Moje první zoo byl Lesopark v Chomutově, který se pyšní titulem největší zoo v republice. Potom safari zoo Dvůr Králové nad Labem, ve škole Liberecká a Pražská zoo, pak také Ústecká zoo a poslední zoo v Brně. Doufám, že ne poslední.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A prvním hudebním hostem v dnešní noční lince je Leona Machalková.

0: 5 minut po 23. hodině. Přijměte ještě jednou pozdravení Zdeňka Nováka a nesmím to splést. Z pondělně úterní noční linky. Jak byl ten svátek, tak mnozí máme neděli, vidíte. 731 800 900, to je číslo do živého vysílání. Dnes na téma moje oblíbená zoologická zahrada. Pokud nějakou máte a chcete nám povyprávět, kde jste naposledy byli, kde se vám to líbilo, můžete samozřejmě, ať už nějaká česká, a nebo třeba i za hranicemi České republiky. Udělal jsem si takovou malou rešerši, co se týká zoologických. Hodně jich tady vidím v České republice, ale třeba jsem si našel, že v nedalekém Lipsku zoologická zahrada, mimořádně zajímavý komplex, kde jsou společně gorily, šimpanzi, bonobové a orangutani. Tak to jsem třeba vyhledal. Nebo v Görlitzu ve Zhořelci panda červená a manul. Panda červená je jeden z hlavních chovatelských druhů. No a píšete nám na našem webu, třeba jako paní Dana, srdečně zdravím noční linku, miluju zoo a kočkovité šelmy a opičky, pražská Troja, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvůr Králové, fascinuje mě život zvířat, obdivuji jejich mateřské pudy. Tak a teď dáme prostor někomu, kdo telefonuje. Srdečně vás zdravím, vítejte.
1: Já vás tady Zdeničku.
0: Tak poprosím, slumte si přijímač, protože jsme ve velké ozvěně a nic bychom nerozuměli, tak.
1: Já jsem se narodila na vesnici, takže přes dvůr byl kravín, no, takže zvířátka to se měla odehlížima, hlavně kočičky, to mě zůstalo do dnes. A děti, že? No, děti a zvířátka, to nějak patří k sobě, že? Mm-hmm.
0: Tak jste měla takovou zoologickou zahradu doma. A co nějaká ta oficiální? Udělala jste si někdy výlet?
1: Doma jsem nikdy zoologickou zahradu neměla.
0: Myslím ve vašem okolí, prostě taková domácí zvířata.
1: No, ano, tak to víte. V okolí, no tak jak mě kravín v okolí, jak na vesnici, že kočičky, pejsky,
0: ano,
1: to
0: ano,
1: zoologicky
0: ano.
1: Moje.
0: Ano, a, no, a co nějaká zoologická?
1: Zoologická zahrada, to bych vám lála, to už tak moje paměť nesám daleko, ale byla jsem v zoologické zahradě v Lešné, tady teda v Lešné, no, v Lešné, ano, ano. Tady v Žlína. Tam se dokonce pracovala v kuchyni.
0: Fakt?
1: Jeden čas, takže jsem chodila okolo opiček a cibru. No, potom jsem byla ve Dvoře Králové, jenom jednou a v Bratislavě. To byly tak ty tři, co jako určitě jsem je navštívila, ale to už je dávno. No, líbilo se mě vždycky. Jenom jsem jako nemůžu pochopit, máme tady pana starostu, je to velice sympatický a hodný člověk. A zřejmě bude dobrý starosta, protože já tady bydlím už 5 let a on je celou tu dobu je starostou.
0: Dobře, a jaká je tady souvislost se zoologickou zahradou?
1: Ne, ano, no, nesouvisí, ale souvisí to se zvířátkama. Mm-hmm.
0: Dobře, tak my vám moc děkujeme za tenhle příspěvek do noční linky. Zaslechl jsem tady Bratislava, zaslechl jsem, že jste pracovala v té zoologické zahradě v Lešné, no jinak v Bratislavě, tam vím, že mají hrošíky libérijské, vzácný malý příbuzný hrocha. Stál jsem před branami, ale nešel jsem dovnitř, je to tam v Mlýnské dolině, tak třeba někdy. A co vy a vaše oblíbená zoologická? Ozvěte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Spálený nás potěšil v noční lince. No a teď už otázka na pana Otu, jestli se nepletu v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy zvoláte z Uherského Brodu, tak Zlínská, Brněnská nebo Olomoucká je ta nejoblíbenější ve vašem okolí, anebo úplně jiná?
1: Určitě Zlínská. Mm-hmm. Já tam jezdím několikrát za rok na kole, já to mám 40 kilometrů. Tam se dá kolo odložit a za poplatek vám pohlídají.
0: Mm-hmm. Takže Zlín číslo jedna. Naposledy jste tam byl teď někdy?
1: Byl jsem tam v létě.
0: Mm-hmm. Rejnoky tam prý mají.
1: No, to nevím. To bych vám lhal.
0: Mořské rejnoky. Je to možná jediná expozice svého druhu v Evropě, jak jsem někde vyhledal, ale třeba máte jiného favorita ve Zlínské zoo?
1: Slony.
0: Mm-hmm.
1: Slony se mně strašně líbí. No a potom tam je to udělané tak, že lví mají velký výběh a vždycky jsou úplně vzadu.
0: Mm-hmm.
1: A není možné si je prohlédnout.
0: Jo, tak to byste vytkl možná, že to je nešikovné. A jinak plusy Zlínské zoo, nalákejte nás, kteří jsme tam třeba nikdy nebyli. Přiznám se, že tam jsem nebyl. Safari ve dvoře mám projítou skrz naskrz, nebo i tu pražskou, ale Zlínská nechám se rád nalákat od vás, pane Otto.
1: Zlínská, no co chcete, máte tam vodní zpěv, ptactvo, slony, žirafy, je to hodně jako.
0: Uh-huh.
1: A potom druhou neoblíbenější je v Bratislavě.
0: Uh-huh. To jsem o tom před chvílí mluvil, že jsem stál před branami.
1: Ano, slyšel jsem. Tam mají nejlepší zmrzlinu, jakou jsem jedl.
0: Fakt? Točenou nebo ano. Kopečkovou?
1: kopečkovou.
0: Vážně? V areálu,
1: ano.
0: Jo?
1: Byl tam, říká se mu Ital. Tak jestli tam ještě je.
0: No kdy pak jste tam byl v té bratislavské, přiznejte.
1: To je asi 2 roky.
0: Jo, tak to není tak dávno, tak by tam mohla tahle zmrzlina ještě být. Ještě by na ní bylo i teplo, kdybychom tam vyrazili v příštích dnech.
1: Jezdím teď do Bratislavy, k bratrancovi, tak tam vždycky zajedeme podívat se.
0: No,
1: pak jedeme do Vídně.
0: No a Vídeňská zoo?
1: Vídeňskou zoo jsem neviděl.
0: Neviděl. Ta je u Schönbrunnu, tuším. Mě to taky moc fajn, no, taková malebná zoo.
1: Mm-hmm.
0: Když se tak podívám na to, kolik zoologických je v Česku, jako Praha, Zlín, Ostrava, Dvůr, Plzeň, Olomouc, Brno, Jihlava. My máme hodně zoologických zahrad. Kdo ví, jestli nejsme nějak unikátní?
1: Hm? Jenom nejhorší je, že člověk bez auta špatně cestuje.
0: Mm-hmm.
1: To je do Ostravy 3x přestupovat a to je...
0: Dobře.
1: Já na to nemám už ani zdraví.
0: No, ale jak jsem slyšel, tak jste cestovali, co se zoologických týče, v mnoha jste byl, tak vám přeju, ať to zvládnete na tom kole do té Zlínské zase někdy brzy, jo?
1: Ještě vám řeknu, že jezdím na kole do malé zoologické zahrady, ta je ve Zlíně a tam jsou pejsci, je tam útulek, tak si vždycky vezmu nějakého pejska a provedu si ho v ohradě a dám mu takovou svobodu.
0: Mikrozoo, psí mikrozoo.
1: Jsou tam výborní lidi.
0: Tak je pozdravujte od nás.
1: Ano, vidím.
0: Mějte se krásně.
1: Vy také, dobrou.
0: Zatím nashledanou.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: A my zdravíme vás, pane Otto. No tak to byl příspěvek z Uherského Brodu a za chvíli se taky začteme do vašich příspěvků, které jste nám poslali přes náš web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Vondráčková nás potěšila a vy mě těšíte, milí posluchači Noční linky, že jste hodně už před vysíláním psali, přispěli svými příspěvky, tak pojďme se začíst do některých z nich. Už jsem tu zmiňoval paní Janu z Jirkova, paní Danu, paní Anna ze Severní Moravy, zdraví všechny linkaře. V pražské zoo byla asi před 50 lety v době, kdy jezdili za tačkou do Prahy. Byl tam pracovně, potom, když jsme měli děti, jezdili jsme do Ostravy a menší zoo je v Lešné u Zlína. Je to tam menší, ale pěkné. Ano, slyšel jsem samou chválu právě na zlínskou zoologickou. No a je to tam prý i rodinné. Mějte se hezky, píše paní Anna. Děkujeme. Pak tu máme příspěvek od pana Petra z Kladna. Dobrý večer, moje oblíbená zoo je Liberecká a zoo v Děčíně. No, je to, myslím, nejstarší česká zoologická, ta v Liberci, jestli se nepletu. Alespoň v nějaké encyklopedii jsem si to přečetl. A co se týká té Liberecké zoo, tak tam je prý jeden z nejvýraznějších velkých savců v zoo, slon africký a taky lvi berberští by tam měli údajně být. Tak neznám všechny zoologické dopodrobné, jak jsem říkal, jsem doma hlavně v té, která je ve dvoře Králové nad Labem, protože dnešní roční linka je z Pardubic a tahle zoo je asi nejblíž a má velkou tradici. No, pojďme si přečíst další příspěvek, který tu máme od paní Ivy, anebo možná ještě předtím od pana Aleše, to je další příspěvek, ale rád zmíním, tak poslechněme si. Zoologické zahrady navštěvují tuzerát a protože jsem půl století prožil v Ostravě Černé, nejdůvěrněji znám právě zoo tamní. Randíval jsem tam i s prvními láskami, jenže v minulosti byla podstatně druhově pestřejší, což ale platí všeobecně o všech tuzemských zoo. Na druhou stranu ty kopky a klece stavěné důchodci v akcích Z nebyly důstojné ani pro zvířata, ta chovaná v zajetí, takže v tomto ohledu za 35 let jednoznačně plus. Díky motorizovanému otci jsem s rodiči a potom s vlastní rodinou navštívil i zoologické zahrady na Kopečku u Olomouce, v Lešné, v Brně nebo ve Dvoře Králové a samozřejmě v Praze. Žebříček popularity sestavovat nehodlám, ta pražská by zvítězila tak jako tak. Já rád navštěvuji místní zoologické zahrady, Děčín, Liberec, Ústí nad Labem, mimo sezonu, protože i zvířata preferují klid a pohodu. Tak mi jednou v zimě ve Dvoře Králové se stalo tohle, že jsem byl očitým svědkem páření nosorožčího páru. Kdyby mi v mrazu nevypověděl službu fotoaparát, byl bych s tímto videem na internetu neskutečně úspěšný. Jen té nosorožčí slečny mi bylo neskutečně líto, tolik metráků na zádech a navíc se samci ustavičně rozjížděli přední nohy. A kterou zahradu bych vybral v zahraničí? Ptá se řečnicky pan Aleš. Hned odpovídá. Navštívil jsem Drážďany a Lipsko. Drážďanská je malá, ale milá a navíc je jediná v širokém okolí, kde je ke spatření medvídek koala. Jenže kdykoliv navštívím medvídek koala ve větvový blahovičníku spinka. Tak díky vám, pane Aleši, za tenhle příspěvek. Další určitě přijdou ještě na řadu, ale ještě předtím si určitě s někým popovídáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pražská zoologická v Troji má dnes 95. narozeniny, proto téma naše oblíbená zoo.

0: klesá. To byla pohodička, kosmická pohodička v podání Michala Tučného a Zdeňka Rytíře v noční lince Českého rozhlasu, dnes na téma oblíbené zoologické zahrady. Vysíláme z Pardubic, no Pardubický kraj nemá takovou tu klasickou velkou zoologickou, my pardubičtí musíme do dvora k sousedům do Královéhradeckého kraje. Máme tady menší zvěřinec, třeba tady v Pardubicích pohádková zahrada nebo na ranči Býtovany. Pak vím, že je něco u Vysokého Mýta, zahrada Harta. No jak to má paní Eva z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady Eva Pardubice. Já nemohu spát, tak jsem si pustila rádio, no a zjistila jsem, že zrovna máte pořad.
0: Ano. O zoologických.
1: Ano, ano. O zoologických, protože já jsem se sem přestěhovala, bydlela jsem ve dvoře a pracovala jsem 10 roků zoologicky, ale to už je dlouho, protože už jsem v důchodě.
0: Co jste tam dělala?
1: No já jsem tam tenkrát dělala na ústředně, ne u zvířat, ale jelikož tenkrát nebyly ještě mobily, tak se muselo volat a chodili ke mně telefonovat a byl tam teda šrumec.
0: No asi se nejčastěji ptali, ještě za pana, ano, promiňte.
1: Za pana Wagnera.
0: Ano.
1: Ředitel, no.
0: No vy jste určitě přepojovala nejvíc dotazů nebo odpovídala, je otevřeno, dokolika?
1: Ano. A hodně jsem posílala poštu do ciziny, do těch zoologických všude i u nás po republice.

0: dívali se na ně, tak totiž ty opičáci vždycky vytrhli kus hlíny s trávou a hodili to na to obecenstvo, mm-hmm. na ty lidi, co tam stáli. Tak jsme zažívali takovýhle různý ty s nima, no.
1: No, Safari Park, teď se tomu říká Safari Park Dvůr Králové nad Labem, tak zažívá opravdu expanzi. Tam je novinek třeba ten pavilon pro tučňáky v takovém koloniálním stylu. Prostě vždycky...
0: Tam je ten Halloween a takový ležil.
1: Každý rok tam něco přibude takového a hlavně tam mají to safari, kde člověk může tím autobusem projíždět mezi zvířaty a být s nimi v kontaktu, no, nebo dokonce svým autem, že si tam může jako zajet v omezené míře samozřejmě. No dobře.
0: A řeknu vám, že teďka, když jsem v důchodě, tak prostě zase mám oblibu a koukám na tu zoologickou na Primě.
1: Jo, takhle, v televizi. No a co si zajet do nějaké zoologické?
0: A tak jo, tak byla jsem v různých zoologických, ale byli jsme v Praze, loni jsme byli v Praze teda, ale to byl největší vedro a byli tam kupy ledu, protože to se nedalo vydržet v těch kopcích.
1: No tam jsou ty kopce, no, ty no, ve dvoře nejsou, že jo?
0: Ne. Tam teda to byl zážitek.
1: Mm-hmm. No, ale vy máte asi stejně nejraději tu Králové dvorskou, co?
0: No, a taky jsme tam zažili Karla Gotta.
1: Kde? Tam ve dvoře,
0: mm-hmm. no, na hotelu. I s děvčatama to ještě byli malí tenkrát taky, no.
1: Jo, tam jsou takové stylové domečky, nebo takový stylový
0: tam,
1: hotel.
0: Ano. Tam můžu vám říct, že tady jeden pan doktor se mě ptal, jak chodím a není možný se tam dostat, je tam strašný nával.
1: No, neustále, je to pravda. No a když byste teď měla říct zvíře číslo 1, které prostě v každé zoologické vyhledáte a chcete ho pozorovat. Pan Ota, myslím, říkal, že sloni.
0: No tak ty jsou taky záživný teda. Žirafy jsou dobrý, ale ty opice byly teda...
1: Jo.
0: Jsou
1: vám nejblíž. Jsou nám všem nejblíž ty opice, víte. No teď si vzpomínám ve dvoře Ptačí svět, tak je moc pěkný, no.
0: Ano. Je to tam všechno změněné, když tam jdu po kolika letech, tak vždycky už to je všechno zase jiné.
1: No hlavně je to tam rozlehlé teda, jako jo. My tady děláme úplně reklamu, jo, dvoru. Tak nechci, abych byl obviněn z toho, že ho preferuju tady, ale je nejblíž, no. Byl jsem tam nejvíc, ale tam, než se člověk dostane dozadu, vidíte, až k těm hrochům, to je docela kus, no. Chce to i kondičku.
0: To je tam, ježiš, to jo.
1: Ale zase tam nejsou ty kopce jako v Praze, tam zase nám strápí ty kopce.
0: Někde... A já jsem chodila taky za ty pavilony o přestávce, tam jsem si sedla na stráně a koukala jsem dolů na ty zvířata. No.
1: Mm-hmm. V nějaké zahraniční zoologické jste byla, nebo ne?
0: Ne.
1: To jste jenom vyřizovala tu poštu.
0: Poštu. Dcera tam taky pracovala, tak ta jezdila i do zahraničí. To jo.
1: Mm-hmm. S nějakým chovatelským programem, jo?
0: No, ona spíš dělala na ředitelství.
1: Jo, dokonce, v té vile.
0: Jo, protože jako jazyky, že jo, tohle jasně, všechno. Jasně.
1: No, paní Evo z Pardubic, mohli bychom si povídat skoro tady jako přes ulici možná. Mějte se pěkně.
0: No jo, to je pravda.
1: Díky, že jste zatelefonovala.
0: Já u vás. Byla jsem tam, když byl den otevřený dveří, tak jsem se tam byla. A fotila jsem se tam s paní redaktorkou, jak se jmenuje Jirko? Slezáková,
1: ano,
0: paní.
1: Je to tak? No, máte to zmáknuté jako tu zoologickou. Mějte se moc fajn, pozdravujte manžela. Nashledanou.
0: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už za chvíli bude v noční lince opět aktivní číslo 731 800 900, ale prosím o strpení, protože skutečně písemných příspěvků je hodně a nechci nikoho zanedbat, když už jste se s tím pěkně sepisovali a poslali jste to do noční linky, tak ať z toho všichni něco máme. Pan Mojmír nám napsal e-mail, poslouchá nás ve Svitavách. Když jsem bylo dítě a bylo jsem hodné, vzala mě maminka za odměnu do Brna, vyřídila svoje věci a pak jsme jeli šalinou do Bystrce do zoo. Měli tam tygry i jaguáry, ale mazlit se s nimi nedalo. Jiná zvířátka byla vstřícnější. Pak jsme navštívili Olomouc a tam také byla zoo. Pak jsem vyrostl a začal vydělávat a už jsem si cesty organizoval sám. Jestli pak víte, že zoo je i ve Stropkově. Byl jsem i v Lipsku, ve Vroclavi, v Budapešti, kde se dalo, ale bohužel jsem nebyl v Radosticích u Brna, kde mají sbírku různých rysů z Evropy i Kanady. Ani v útulku pod Kunětickou horou, o kterém jsem slyšel z vašeho rozhlasu. Škoda, ale teď mám vlastní kočku, leží mě na posteli a čeká, až za ní půjdu spát. Zdravíme, pane Mojmíre, a děkujeme za tenhle příspěvek. Podívejme se ještě na ty další. Pan Michal napsal jednoznačně moje oblíbená zoo. Lešná, Zlín, stále něco nového a Centrum pro lvy je parádní. Pan František napsal dobrý večer. První návštěva zoo byla v Brně, další zoo jsem navštívil v Praze, taky v Lešné. Poslední zoo, které jsem navštívil, bylo v Liberci jako voják, tak to už je 64 roků. Z té zoo mám taky fotky, jak podávám opičce ruku. Od té doby jsem nebyl v žádné zoo. Děkuju. No a pan Láďa nám napsal tohle. Projel jsem asi dnes už více jak 100 zoo parků, zoo koutků, akvárií a podobně. A to je nejen v Evropě, ale i Asii a Africe. Když to srovnám, tak naše zoo mají dobrou kvalitu a to nejen výběhy, ale i co se týká chovaných druhů. Jasnou jedničkou u nás je Praha, která je dlouhodobě v top 10 zoo na světě. U nás se mi líbí hodně zoo Ostrava, Dvůr Králové nad Labem, Zlín, Plzeň, Jihlava. Zvířecími favority u mne jsou bažanti, kteří se v zoo chovají málo. V zahraničí je spousta výborných zoo, za mě jen ve zkratce, tak třeba Bazilej nebo Wroclaw, pak tady čtu i o akváriu v Monaku a zoo a tierpark v Berlíně a tak bych mohl pokračovat. Ještě tady těch zoologických pan Zláďa vypsal mnohem víc, taky děkujeme i za tenhle obsáhlý příspěvek a za chvíli zase nějaký po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zoologické zahrady probíráme v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínám si, před pár týdny navštívil jsem Berlín, tam je moc pěkná zoologická, hned u stanice U-Bahn a S-Bahn Zoo, a tam je takový přilehlý dům, obchodní dům, myslím, že se jmenuje Bikini, a tam, když jdete do kavárny, tak to je prosklené a vidíte tam opičáky z té kavárny, ani nemusíte chodit do té zoologické. Co pan Zbyněk z Hradce Králové a zoologické zahrady? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. Z Pardubice to nemáte tak daleko k nám do Hradce Králové.
0: Ne, ale zoologickou tam nemáte.
1: Jo, máme.
0: V Hradci?
1: Ano, ve Stěžerách.
0: Jo, Stěžerská, je taková malá, park takový.
1: Malá, tam si děti za 5 korun koupíte dětem nějaké jablíčka nebo něco takového, můžou krmit zvířátka.
0: Mm-hmm. Takže tam jste nejčastěji, tam jste byl naposledy?
1: No, já už teďko ne, ale dokud byli malí děti, tak jsme tam byli. Mě už je přes 70, tak teďko tam už nechodíme, jako já, jako, ale dcera s vnoučkama, to ty tam chodí.
0: Už se tady na to koukám, protože přiznám se, no to je ostuda. Zoopark Stěžery, skutečně vidím tady na fotografii zebru, pak velblouda, nějaké želvy, pelikána, no vypadá to dobře, papoušky tady jsem spatřil, chameleona, klokany, no vypadá to zajímavě teda, to musím napravit. No a v které zoologické, když škrtneme zoopark Stěžery, jste ještě byl třeba, popište nám vaše zážitky.
1: Máme většinu těch zoologických, jako je ten Liberec, Zlín, že jo, tohle to všechno, okolo takové to jsme projeli s dětma.
0: Jaká se vám zdála taková nejmalebnější, že jste si řekl, tak tahle je prostě nejlepší, tady se mně to fakt líbí?
1: To bylo Lišnov.
0: Kdeže?
1: No, Lišnov, jako Zlín, no.
0: Zlín, jo, Lešná myslíte?
1: No,
0: jo, Lešná. To hodně lidí říká teda, kdo zajel do Lešné ke Zlínu, že ho to naprosto šokovalo, jak to je báječná zoologická, že by to nečekal.
1: No.
0: Jo. V čem je to její kouzlo? Trošku mě taky nalákejte, protože se tam chystám. V čem vám přišla jako kouzelná?
1: No také, teď se to tam už všechno jako rozšíruje, že jo. Nahoře na ty strání tam už udělali taky jako výběh. Nejhezčí takový, u toho se hodně děti zastavili. Byla právě zase ten úsek těch opiček a to. A ten jeden opičák s nima soutěžil. Oni běželi na jednu stranu, on za nima, oni zase tam, a on taky za nima. No.
0: Já jsem se dočetl, co se týká té zlínské zoologické, tak mě to potvrďte, že tam je prý ta zátoka rejnoků. Je to pravda? To jsem jako našel.
1: Jo, je.
0: Že se je můžete prý i krmit a dotýkat se jich.
1: No.
0: Tak to je báječné. A pak taky největší expozice jaguárů v Evropě prý je ve Zlíně.
1: No, to tam ještě za nás nebylo. To tam udělali teprve.
0: No a na závěr, ano, pane Zbyňku, povězte, samozřejmě vy jako Hradečák to máte, co se týká těch velkých zoologických, nejblíž do dvora, do safari parku, tak dáte nějaké plusové body před ostatními posluchači?
1: Samozřejmě, tam to je nádherný.
0: Chválili jsme, že tam není žádný kopec, víte, že se tak člověk nezadýchá, ale o to je to rozlehlejší.
1: No je to, ale je to pěkný. A právě, jestli můžu, není to nic morbidního. Ale co se týká zoologické zahrady, já jsem jezdíval u ČSAR a jeden řidič, to byl takový vtipálek, a kamarád měl na sekretariátě svoji kamarádku, tak jsme to domluvili. A dali jsme mu dopis, že se má stavit u pana doktora Hrocha. No. A jo, předá. No. A tak on potom tam jel taky a šel za ní a páčovče. Já jsem nemohla mu to pomalu ani říct, když jsme si ho nechali zavolat, teď přijde, že jo. a že má odevzdat ten dopis panu doktorovi Hrochovi. A já jsem málem upadla smíchy a on na ní prý koukal a povídá, no a kde to má být? A volá mu povídá, no tam dole vedle těch výběhů, co jsou sloni a žirafy.
0: Jo, to je pravda, to je tam u žirav Hroši. Tam
1: no.
0: Pane Zbyňku, zdravím do Hradce Králové a děkuji, že jste se ozval do dnešní zoologické noční linky.
1: Jo, já jsem si právě to vzpomněl, jestli jste náhodou to nepominul, tohle to malý. Ale je to hezký.
0: To jsem rád, že jste mě takhle doplnil, no, je to pravda. Hmm. Tak nesmíme na stěžery zapomenout. Ať se daří.
1: Hezký den a
0: hezký týden.
1: Všem lidem pěkný počasí, aby mohli po těch zahradách jezdit.
0: Prý celý týden má být babí léto, tak uvidíme, třeba to klapne. Tak ať to se daří. Dobrou.
1: Pěkně, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Vlastina Skrnova se dovolala před půlnocí do noční linky, tak vás zdravím. Jste
1: já
0: tam?
1: Vás taky zdravím.
0: Výborně.
1: Já bych měla, strašně mám oblíbenou, to je, nevím, jestli to patří k zámku, ale v Kroměříži.
0: Aha, mhm. Byla jste
1: to
0: tam, jo?
1: To není těch zvířátek tolik, ale je tam to krásné. Mm-hmm. Nádherné, můžete se věnovat. Tak to, tam se mi líbí hrozně. Tak ve Dvoře Králové, to je, to tak se musí nechat. Mm-hmm. A jsem tam jednu dobu bydlela, tak jsem tam chodila každý rok s dětma a s mnoušatkama. Takže tam to mám. Mm-hmm. Tak v Olomouci, Ježíš, já už se ani nepamatuju, kde toho bylo hodně.
0: Jo, Olomouc na Svatém Kopečku, tam je to malebné. Vy z Krnova to máte, no, kousek, ale blízko do Ostravy. Tak co ostravská,
1: no,
0: zoologická?
1: Ostravy je krásná taky, no.
0: Tam prý je...
1: Taky jsme tam byli dvakrát.
0: Tam prý je akvaterarijní expozice jedna z nejvýraznějších.
1: No, tam jako...
0: Obojí živelníci.
1: Byl ten rybníček a ty opičky, jak tam byly,
0: aha,
1: jak tam poskakovali. Tak mě už by se ani nezajímalo, hlavně když tam byly opičky.
0: Jo, děti,
1: to jsou moje nejmilejší,
0: jo, vás,
1: kamarádi.
0: Jo, to je pravda. S opicemi je veselo, vidíte. A co, pražská zoologická?
1: Jo, tak dobře. My jsme byli v Kroměříži a s bratránkem, mě pomáhal s dětma, jsem měla 4 děti, tak s dětma. No a teď on šel popředu se podívat, kde co je, a má jednou přiletěl a říká, vlastně tam nechod. Já říkám, proč, Vymara, to se děje? No já ti to potom řeknu. Nepustám děti. Já říkám, ty nek toho, tak řekni, o co jde. No, protože jsem tam znala a bylo to pro ty děti, nebylo to tak hlušný a bylo to pěkný, tak jsem o to stála, že?
0: Mm-hmm. No a co tam
1: a
0: bylo?
1: Říkám, no tam je, co se tam děje? A oni, opíši láska, no.
0: Opičí lávka.
1: Opice tam milovali a tak on, aby jako to děti neviděli, tak nepojďte tam děti.
0: Dobře, tak paní Vlastino, děkujeme za váš příspěvek do noční linky.
1: Praze.
0: Jo, Praha.
1: My jsme od rádia, jsme jezdili všude, se dřív ukázali.
0: To byly zájezdy.
1: Rádio, jo? Já jsem u toho už 62 roku.
0: Dobře, tak vám moc děkujeme za předpůlnoční příspěvek. Zdravíme do Krnova z Pardubic z dnešní noční linky. Dáme si další muziku a pak vstoupíme do druhé hodiny zoologické noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: právě byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Svatováclavský svátek je za námi, teď už je 29. září, do konce roku, spočítejme to, zbývá 93 dní. Svátek má Michal, tak přeju všechno dobré. Jméno hebrejského původu znamená, kdo je jako Bůh. A pranostika říká nocli chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem a narozeniny slaví třeba herec Michal Dlouhý, takže má dnes dvojitou oslavu. Pěkně vás vítám u poslechu druhé hodiny noční linky na téma zoologické zahrady, protože právě včera bylo 95 let od otevření pražské zoo v Troji. A tak si povídáme o zvířátkách, o zoologických, o safari parcích a tak dále. Třeba nám teď napsala paní Dana z Blatné. Díky za úžasné téma, zdravím všechny zvířátkomily. Jsem kočkomilka a nejblíže mám Hlubokou. A krokodilí farmu v Protivíně, Praha Zoo a Ústí nad Labem i dvůr znám z minulých let. Milují dokumentální firmy z přírody. Zdravím a jsem s vámi. Tak děkujeme. No a někdo z vás bude s námi i v éteru už za malou chvíli, tak zavolejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, to je číslo k nám, pro další hodinu opět aktivní. No a jestli chcete ještě, třeba nemáte zájem telefonovat, napsat příspěvek, tak buď na linka@rozhlas.cz, anebo na formuláři rozhlas.cz/linka. To jsou cesty k nám, sem do noční linky. Teď Petra Janu.

0: Noční linka na téma zoologické zahrady. Často jezdím po dálnici D11 a tam je vždycky cedule zoo chleby. A tak jsem se našel, co tam mají prý opice. Tam se specializují na několik zajímavých druhů primátů. A taky klokani by tam měly být. Australské druhy, tamní kolekce. No tak dobře, teď už to víme. Co paní Eva Zbroumová, jak ona to má se zoologickými zahradami? Vítejte v noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý.
1: No, já chci říct takhle. Já jsem v zoologické zahradě v Praze, v Liberci i v tom Dvoře Královým. Ale teďka poslední dobou, to je asi 3 roky, jsme byli tady hned za hranicema v Polsku. Nevím, jak se to tam jmenovalo. Je tam taková menší, malá zoologická taková, není to nějaký veliký, ale co mě tam zaujalo, mají tam lemury. A ty lemuři mají, no jak mají ten výběh a to, tak tam pouštějí tam po skupinkách lidí k těm lemurům. Prodávají k tomu, může si člověk koupit kelímek s krmením a mezi těma lemurama, když to tak, to jsou tak úžasné zvířata. Oni po vás skáčou, oni vám hupnou na záda, na rameno.
0: Nebála jste se, jo?
1: Ne,
0: že vám rozcuchají účes.
1: Ne. No ale tak milý, příjemný. A ty patřičky mají tak měkouky, jo. Žádný drápky, no. Já na to nemůžu zapomenout.
0: To já jsem si to tady našel, paní Evo. To bude asi ta zoolačná, nebo tak nějak se to čte.
1: No je to tady blízko.
0: Ano, u Andršpachu.
1: Meziměstí je přechod a ano, tam někde.
0: Svět lemurov, tady píšou. Mají pěkné internetové stránky, tak je tady vidím opičáky. Dobře, takže za hranice všedních dní člověk vyrazí a setká se s lemury. Vím, že pak v Polsku je ve Vroclavi, pěkná zoologická zahrada. No a kdybyste měla říct, která prostě je vaše nejoblíbenější, kde se vám to nejvíc líbilo, kde vás to nejvíc chytlo za srdce?
1: No, už je to hodně dlouho, tak já si myslím, ta pražská, že je nejpěknější. Mm-hmm. No, teďka v tom Dvoře Královým, co tam pan ten vozil ty zvířata a to,
0: Wagner,
1: tak to už jsme tam nějak nebyli. Tam, no, to už jsme tam nebyli.
0: Mm-hmm.
1: Tak jako, mě už je hodně roku, tak teďka už se ponikám je to. Ale i v tom Liberci to bylo pěkný, ale myslím ta pražská, že to je taková opravdu nejinej, no.
0: Děkuji vám, paní Evo Zbroumová.
1: A ještě jsem chtěla říct, ještě my i tady v Zbroumově máme takovou malou zoologickou, jmenuje se to Venet. A taky tam mají hodně zvířat.
0: Fakt, teda co my neobjevíme. Nemůžeme všechno vědět, ale vy jste odtamtud, tak to víte nejlíp. Farma Venec skutečně, koukám tady na to, oslíky tady vidím. No, jdu si to rozkliknout, abych se podíval, protože mám to blízko, nebo Dobroumova je odevšud daleko, jo, to je konec světa, ale je to tam krásné v romovském výběžku. No, tak si to tady jdu prohlížet, je to dvojité V pro posluchače, kdyby nevěděli, Farma Venet, a už si tady prohlížím, že teď už tam mají vystavené dýně, no vypadá to fajn.
1: Tak no,
0: děkujeme za tip.
1: Taky, no.
0: Děkujeme za tip. Takové komorní, člověk nemusí jít do obrovské zoologické pokaždé. Hlavně ty menší děti to neocení, vidíte. Ty desítky expozic a stačí jim třeba právě ten oslík nebo něco takového. Zdravíme Broumov, ať se daří.
1: Jo, děkuju.
0: Dobrou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě než si popovídáme, tak vám nabídneme nedvědy.

0: sebe.
1: Pokračujeme vysílání Noční linky. Je dnes mezi zvířaty, protože naším tématem jsou zoologické zahrady. Když tedy včera bylo těch 95 let od otevření pražské zoo v Troji. Teď jsme ve spojení s paní Ivetou z Teplic, tak mi je jasné, kde asi skončíme. V Děčíně, v Ústí, v Chomutově, co? Paní Iveto, vítejte.
2: Ano, ano, máte pravdu. Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače Noční linky. Zoologické zahrady mám ráda a začala bych jako v dětství, když jsme ze školou jezdili do zoologické zahrady do Prahy a také jsme byli jednou i v Liberci, tam jsme to hned spojili s botanickou zahradou, takže jsme i takhle měli takovéhle výlety. Potom, když jsem bydala ve svém prvním bytě v Chomutově, tak tam je Chomutovský zoopark a mají tam taky hodně zvířat, je to i rozsáhlé, takže tam zase třeba mají ty opičky makaky, pak tam mají i tuleně, nebo prostě oslíky a poníky, jo, takže všelaký zvířátka hezké, no, i tam jako můžete jako se zúčastnit krmení třeba toho tuleně. No a je tam třeba takový ten buhol v takovém rybníčku, jo, nebo i ty soby jsou tam.
1: Tam jsou zubři při teda.
2: No a tam třeba i to, jsem obdívala vždycky velbloudy tam taky mají. A protože já jsem to měla kousek, já jsem bydlela tam na sídlišti Kamena a jen jsem přešla silnici a za chvíli jsem tam byla. A vždycky jsem tam chodila i obdivovat rysy, tam měly krásný dva veliký, jo, takže ty se mi strašně líbily. No, a
1: to mluvíte o Chomutově?
2: Ano, pořád ano. O Chomutově, ano, ano. No. A měli tam jako i vodní ptactvo v velkém počtu a ty měli takový svůj ostrůvek, takže tam prostě všelijaké druhy, že jo, kačen a myslím, že i plameňáci, že tam taky jsou. No, takže je to takový jako zpestření, když třeba si odpoledne, že jo, v sobotu nebo v neděli vyrazíte, takže doporučuji taky.
1: Dobře, takže Chomutovskou no teda tak, máte nejvíc vyšlápnutou, jo?
2: No, tam jsem byla vícekrát a potom jako, že z Teplic to máme blízko do Ústí a tam jsem byla dvakrát. Zatím jednou jsem tady byla, když jsem se přistěhovala v roce 2010 jsem do Teplic, tak jsem pozvala kamarádku na návštěvu z Karlových Varů, no a jeli jsme se podívat právě i do té ústecké zoologické zahrady. Ta je trošku, že jo, i do vršku, takže tak je taková rozsáhlejší. No a tam jako se nám taky líbily, i pak zase střenící jsem tam a s dětmi, jako jsme tam taky byli, no takže tam měli krásné žirafy, tak ty se nám hodně líbily i různé takové druhy těch opic, ale pak se nám líbily takový ty roztomilý surikaty, to jsou takový roztomilý zvířátka a i ty tučňáky tam mají takový ty menší, tak to jako se nám líbilo, nebo právě i ten orangután je tam taky zajímavý z těch opic.
1: Takže to je
2: no
1: Ústí.
2: Tak jsme navštívili i děčínskou zoologickou zahradu, ta je trošku menší.
1: Tam totiž mají grizzlyho, myslím, že tam mají.
2: Ano, to jsem chtěla říct, že právě mají zajímavost, že tam je velký grizzly medvěd. A zase mají tam i menší klokany, jako druh, jo, klokana, takový menší je. No, takže to je taky taková zajímavost, no, takže když máme rádi zvířata, tak máme kam chodit, no. Teď bych se jako chtěla podívat zase znovu třeba i jednou do té pražské, že jo, po těch letech toho dětí, že to už je všecko obnovené zase, že jo, ty výběhy a to.
1: Novinky a
2: no,
1: tak.
2: A no právě, je to už rozsáhlejší taky ještě víc, anebo do nějaké zoologické zahrady právě, jak tady jmenovali posluchači, jako na té Moravě, že tam mám v Ostravě kamarádku. A pro je i hezká v Plzni, no, takže i tam vlastně bych taky se chtěla ještě, no. Že
1: no žádná není šeredná, vidíte.
2: No, protože ty říkám, ty zvířata jsou roztomilí, i když musí být v těch klecích nebo v těch výbězích, ale prostě lidi mají rádi. Akorát, hejte, teď jsem zaslechla letos, že někdo v té ústecké zoologické zahradě, to musím zmínit, nějaký vandalové házeli tam jabka nějak ve špendlíkama, jo, někam do výběhu, no a prostě tak takovýhle vylomeniny tam dělají, jo, že chtějí vyloženě těm zvířatům ublížit, tak to jako se mi nelíbí, no, že takhle se chovají, jo, ta mládež, jo, nebo...
1: No to je neomluvitelné, nějaké, no, zvíře se prostě nemůže bránit.
2: No, že právě, no, že takhle ohrožují na životě. i vlastně krokodýlovi hodili nějaký kam cihlu nebo něco, asi přinesli asi jo, nebo jestli tam někde bylo dostavěno. A normálně mu hodili na hlavu a oko mu jedno zničili, no. Takže tohle to jsem slyšela v rádiu, že hlásili, no, takhle, že co se letos stalo v tom Ústí.
1: Tak snad to bylo na dlouhou dobu naposledy takový incident.
2: No, no, takže jako přeju jako všem prostě, kdo mají rádi zvířata, aby navštěvovali ty zoologické zahrady. Já jsem jednou dokonce v knihkupectví viděla takovou menší knížečku, kde byly prostě všechny vypsané ty zoologické zahrady u nás v republice, jo, a i prostě otvírací doby a jo, různý takový informace o těch zoologických zahradách. No, jenom jsem si ji prohlídla, potom jsem asi já nevím, až za 14 dní zase šla do toho knihkupectví, chtěla jsem si ji koupit a už nebyla, no, takže to mě mrzelo, ale tak člověk si to dneska najde na tom internetu, no, všechno jako tak, že informace máme potom, že jo, kde čerpat.
1: Děkujeme za pozvánky na sever Čech, do Děčína, no, no. Chomutova i Ústí.
2: To je krásné, no, i ta Ústecká, jo, i ten Chomutov, jsou to krásné zoologické, takže až někdo bude mít chuť se sem podívat do našeho kraje, takže...
1: Děkujeme, děkujeme. Paní Iveto, ať se vám daří a zeptám se, máte ráda Karla Gotta?
2: Mám ráda, no. A ještě můžu pozdravit paní Noru.
1: No, pozdravte, paní Noro, zdraví,
2: no,
1: vás paní Iveta.
2: Ráda, když ona, ano, mám ráda, když povídá a nevím, jestli už dneska byla.
1: Ne,
2: ale
1: nemyslím
2: vždycky
1: si.
2: Ale krásně mluví, jo, jak prostě, jak pohádku, jak ten příběh různý vypráví. A jenom jí chci sdělit, že já jsem v dětství taky měla špice bílýho pejska, jo, že ona taky jako měla, takže i já jsem tohleto zvířátko měla, no, tak jenom to jsem
1: dobře. Sdělit. Paní Iveto, ptal jsem se, protože Karel Gott nás teď čeká a vy se mějte, ano, moc pěkně. Naschledanou.
2: Ano, mě taky, naschledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Úterý 29. září. Posloucháte Noční linku z Pardubic. Dnes na téma zoologické zahrady. Zase nahlížím do toho, co jste nám napsali. Vždycky chci, aby zaznělo každé vaše zastavení u daného tématu. Tak teď třeba paní Jana, moc zajímavá slova tady vidím. Zdravím linkaře a ráda bych kromě zoologických zahrad připomněla Oceanografické muzeum v Monaku. Tam je to perfektní. Ve velkém akváriu v suterénu je asi 4000 druhů ryb a paryb, včetně žraloků, a přes 200 čeledí bezobratlých. Zajímavá je ta budova, stojí na skále nad mořem na útesu 85 metrů vysokém. Také jsem dvakrát navštívila Mořský svět na pražském výstavišti, to je o mnoho menší, ale za návštěvu stojí. A také připomenu papilonie, motýlí domy třeba v Praze, Brně nebo Ostravě. Tuším, že i ve Vídni něco takového je. Snad nevadí, že jsem toto téma rozšířila, píše paní Jana. Ba naopak, to chválíme, že jste to zase vzala z jiného konce a tiše všichni závidíme, že jste v Monaku tuhle nádheru viděla, protože většina z nás tam asi nebyla. Tak co tu máme dál? Ještě se nám ozval pan Pavel. Byl jsem v několika zoo, a to i v té pražské trojské, která byla pěkná. Byl jsem v Lešné, Brněnské, Jihlavské, byl jsem v zoo v Chomutově a ve Dvoře Králové. Všechny zahrady byly fajn, akorát nemám rád, když je to hodně do kopce nebo hodně roztažené, takže od jednoho výběhu jdete celkem dlouhou cestou, kde nic není, než narazíte na další výběh. Taky děkujeme, pane Pavle, i za váš příspěvek do Noční linky. No a za okamžik už se zase s někým z vás telefonicky spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: chvíli bude půl jedné. Buďte pozdravena, paní Jano v Plzni, která jste se dovolala do noční linky. Jsem rád, že to máme tak pestré. Západní Čech jsme to ještě neměli. Dobrý den.
1: Dobrý večer, teda brzké ráno spíš.
0: No jasně.
1: Zdravím všechny posluchače noční linky i vás. Já jsem ráda, že jsem se konečně dovolala po nějakých dnech, které ono těžko se jako dovolat, protože je nás asi strašně moc.
0: Celá republika.
1: Jsem ráda. A co se týče témat, my tady máme nádhernou zoologickou zahradu, máme tady lvy berberské, tu máme tady tučňáky, řeku, motýly, máme prostě tady teďka tak krásná zoologická udělaná, krásná zoologická zahrada. Pak tady máme kousek od Plzně u Toma v Lecích, a nebo v Plasích je taky malá zoologická.
0: Ano.
1: A potom tady ještě máme nedaleko Šlovic, tak tam jsou ty koně, ale právě, že lidi tam nosí to pečivo. Uhum. A to by prostě, ty koně prostě, jako co jsou tam ty volný, tak oni si vlastně sami, nebo jim tam prostě jako dovezou jako jídlo, ale prostě krmit je prostě tím pečivem, to je prostě nebezpečné.
0: Jasně,
1: prostě
0: jasně, jsem rád, že jste to připomněla. No. Jinak co se týká plzeňské zoo, ještě jsem se dočetl, že tam jsou komočtí varani.
1: Ano, taky, ano, máme komočtí varany a pak tady máme hrošíky, ještě žirafy, no prostě, no a měli jsme tady spoustu těch medvědů a vlastně pan, no, natočil vlastně
0: pan Chaloupek.
1: Pan Chaloupek, ano, ten natočil s těma medvídětama, který tady taky byli. No takže prostě máme tady jako krásnou a jako všechny zoologické zahrady, když jsou udržované a jako lidi se o ně a vlastně díky tomu, že opravdu ty lidi se o ty zvířátka jako starají a jako klobouk dolů, protože ono jako to taky není jako jednoduchý prostě se o ty zvířátka postarat, že je to vlastně celoročně, takže prostě je to jako náročný. Ale co se týče jako těch dalších zoologických zahrad,
0: ano,
1: tak už byla tady zmíněna Liberecká, Ústí, byli jsme i vlastně na, potom tady na jihu, Ohrada, jestli znáte, v jižních Čechách.
0: Ano.
1: A Hluboká je taky taková menší zoologická zahrada. Ale jako srdcovka, tak je Jihlavská zoologická zahrada.
0: Jak to, čím si to zasloužila, že té patří vaše srdce v Jihlavě?
1: No, my

0: se k tomu máte do Německa, jestli jste i překročila někdy hranice do nějaké německé zoologické zahrady?
1: No, to spíš jako dcera, nebo tak ty jako spíš jako jezdí takhle mimo. Ty byly říká na nějakých těch delfínek, nebo někde.
0: V Norimberku tady. Možná, že jo?
1: No, ano.
0: No, to tam je nějaká delfíní laguna.
1: No, tak to vím, že jako ty spíš jezdí jako za hranice. Já už se takhle nevydávám, ale jako tohle to už jsme si jezdili. Akorát mě mrzí ještě Zlínská zoologická zahrada, tam bych se bývala chtěla podívat.
0: Tu každý chválí, ale že nečekal takovou krásu.
1: Tam jsme se ještě v Brně a v tom jsme taky, že na kopečku jsme byli v Olomouci, ale jak jsme projížděli, tak ještě tuhle ten kousek prostě nemáme projetý.
0: No tak ať na to tam dojde, nenechte si to ujít.
1: Ještě bych se tam ráda právě podívala, takže jako tuhle ty ještě dvě zahrady mi jako tak nějak schází.
0: Držíme pěstě, ať výlet vyjde.
1: A u vás v Pardubicích, kromě koníčků, tam zoologickou nemáte?
0: Tady je pohádková zahrada, to je spíš takový výběh pro zvířata, tam se o ně starají. A pak Býtovany u Pardubic, no prostě Pardubický kraj nemá takovou tu v uvozovkách kamennou zoologickou zahradu.
1: Jo.
0: Ale my to máme kousek do Dvora Králové, k sousedům do Královéhradeckého kraje. Ta to vynahradí tou velikostí.
1: Ano, takže dáme slovo ještě dalším posluchačům, aby ještě mohli vyjádřit.
0: Ještě se někteří určitě ke slovu dostanou.
1: Opravdu, jako říkám, ty zoologické zahrady, když se opravdu o to ty lidi starají a udržujou, takže je to moc, jako jsou moc krásné.
0: Chválíme a zdravíme všechny provozovatele.
1: Zbytek noční služby.
0: Díky.
1: Mějte se hezky.
0: Vy taky.
1: Někdy zase naslyšenou.
0: Buďte pozdravena v Plzni, taky. Ať se daří. Dobrou.
1: Taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Díky vám, posluchačům Noční linky, už jsme procestovali celé Česko, dokonce jsme se vydali i třeba do Polska nebo na Slovensko. Naším dnešním tématem jsou zoologické zahrady a svůj příspěvek do diskuze má i paní Soňa Odkrnova, tak vás pěkně zdravím.
1: Já taky zdravím všechny a chtěla bych říct, byly tady nějaké příspěvky, procestovali hodně těch zoologických zahrad. Já teda kromě Ostravské, Zlínské a v Olomouci jsem nenavštívila, ale chtěla bych říct, že můj manžel byl velký chovatel exotických ptáků.
0: Ano.
1: A měl několik voliér a kromě toho měl i ty velké ary, párek těch velkých ar. A ty měli voliéru strašně vysoko a když ráno opravdu vyletěli a začali, oni říkají lidi, že začali řvát, jo, tak to se rozléhalo po celý, my jsme teda bydleli blízko u lesa, tak se to tak nějak rozlíhalo, ale pak si na to zvykli. Chodili tam na ty ptáky se dívat a i děti ze školy.
0: No to jsem se chtěla zeptat, neměl to jenom pro sebe, ale teda pořádal exkurze.
1: Pro ty děti, ano, chodili se tam i sousedí nebo tak nějak na to, ale pěkné na tom bylo to, že třeba ty ary, ty velký, oni se naučili sem tam nějaké slovo mluvit normálně. A my jsme psa, který se jmenoval Nero. A my vždycky na něho Nero, pojď sem, a oni to furt opakovali. Nero, Nero, jo.
0: A pes poznal?
1: Jo, a jednou přišli jako k naší bráně. Řeknu to tak, jak to je, byli to cigáni a sbírali to staré železo, že? A teď ti ptáci, oni byli fakt hlídači jak psi. A teď viděli někoho cizího u té brány, jak tam na nás volá, a oni, Nero, Nero, a ten jeden z těch černých říká, to není možné, jak oni ví, že já se jmenuju Fero.
0: Jo, takhle. Tak jste se všichni společně zasmáli.
1: Tak jo, no a nejvíc se teda naučí ti žaci, ti se teda nejvíc naučí mluvit a nejenom, že třeba řeknou ahoj nebo tak, ale oni opravdu napodobijou ten tón tého hlasu. Jo, to, co slyšíjou, když se ráno vstalo, přešlo se, ty jsme měli teda vevnitř okolo nich, tak oni vždycky už, dobré ráno, jo.
0: No tak to byla zábava. No a povězte, paní Soňo, neprojevila třeba i někdy nějaká zoologická zahrada zájem o ty kousky od vašeho muže?
1: Jo, dneska už to vlastně už nemá nic, už to všechno prodal, zdravotní problémy a tak, takže už tady všechno, všechny ty...
0: A ostatním chovatelům prodal, nebo třeba zoologickým?
1: Chovatelům, protože se jezdilo na burzu třeba, dejme tomu do Přerova, jo, a vůbec ti známí, co tak chovali, takže se to všechno prodalo. A ještě jsem chtěla říct, jako největší takový zážitek, ne přímo ze zoologické, ale bylo to z Brazílie, kde vlastně on se chtěl jít podívat furt na ty ptáky, jak to tam žije, jak to tam je. Jo, takže prostě vidět ty zvířata, já nevím, třeba jsme tam půl hodiny čekali na lenochoda, který tam někde na stromě visel, až se pohne, jako jo, takže tady to a potom tady ti ptáci různí, tak já nevím, tukan a tady právě ty ary, který tam měli svoje zázemí, svoje budky a to už jsem jednou říkala, jak ten náš vedoucí toho zájezdu šel, ježišmarja, tam jsou ti velcí ptáci a prostě šel k těm jejím budkám a to jste měl vidět, jak ho prohnal, jo, tady ta ara, protože měli mláďata a jak jich porovnal. No,
0: dobře.
1: A my teda doma taky ty ary, pokud neměli, nezahnízdili, tak vám přiletěli na ruku, jo, nechali se krmit a tak. Hmm. Ale potom, jak měli vajíčka a vlastně sehnout ty mláďata, tam se nedalo pomalu vejít.
0: Jak tak bylo byli zlé, rozumíme.
1: Jak byli agresivní, jak se prostě, no hlídali si, že jo, ty svoje, ty svoje mláďata. Takže tak jsem chtěla jenom takový...
0: Děkujeme, paní Soňo, zdravíme ke Krnovu a ať se vám daří, pozdravujte.
1: Vám taky a všem, ať se daří a ať ať cestují na ty zoologické zahrady a to, protože je to opravdu krásné se dívat na
0: jasné.
1: ty zvířata.
0: Tak jo, dobrou.
1: Dobrou noc nebo dobré ráno.
0: Ano.
1: A naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polochu, už stařík spí svůj sen, jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
4: Byl to Shane, byl to Shane, byl to Shane.
0: S Ladislavem Vodičkou jsme strávili uplynulých pět minut Abychom si v zápětí popovídali s paní Marií od Hradce Králové, která vydržela na telefonu a už se slyšíme. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, už vás slyším. Velice mě to překvapilo z zoologické zahrady, protože když byly děti malí, to už je 60 let, tak jsme měli v Královém dvoře strýčka, máminýho brata, a jezdili jsme tam. Častější byly návštěvy tam, jinak jsme byli v Pražský i v ty Liberecký. A jednou nás napadlo, protože děti měli doma morčata,
0: ano.
6: A my měli snad 20 malých morčátek. Tak jsem se tam dovolila optat, co s tím, protože my bychom to nezabili. Ježiši, toto přivezte. Představte si, že nám dali možnost odemykání brány bokem, a my tam kdykoliv mohli přijet a tou bránou si projít. Když byly morčátka, jsme je přivezli. A když jsme tam byli poprvé, tak já myslela, že jim to dáme zadarmo. A představte si, oni nám dali asi 300 korun tenkrát, což byly velké peníze, a úplně jsme z toho byli vedle. Takže jsme si tam jezdili sami, protože jsme zvířata milovali, teda naše děti milovali surikatky, to jako...
0: Jo, ty tam jsou, ty tam jsou.
6: Ano, to byla nádhera.
0: Vím, kde.
6: No, to byla nádhera. A tak my jsme šli na kafe a děti si chodili po zoologické zahradě. Bylo to moc pěkný tenkrát.
0: A poslyšte, ta morčata skončila tam kde?
6: No, já nevím. Oni mě to neřekli. Já jsem si myslela, jestli tím nekrmili něco.
0: No já taky právě, ale že byste dostali za to 300 korun za jedno.
6: No dostali jsme opravdu. My koukali, jak to my, prostě my to nezabili, nebo bychom to nezabili. A nevím, nevím, prosím vás, proč mě to zaplatili tenkrát. A už si nepamatuju, jak to bylo dál.
0: Že byste tam... je třeba chtěli vidět později, jo? Nebo tak?
6: Ne. Když jsme je tam dál pak vozili, tak už vám nevím, jak to. Ale to jsme byli... nemůžu si vzpomenout na toho pana ředitele, i s tím jsme nakonec mluvili, co tam byl tehda. A tenkrát přides nějaký zvířata velký, ale nevím odkud, jestli... Ne, koně ne, ale bylo to něco jiného. Ale pak to mělo nějak slintavku a vím, že strejček vždycky říkal, on to tam zakoupil, nebo to a ještě nám sem přivez slintavku. To je jediné, co si z toho pamatuju. Ale je to moc pěkný a jsem ráda, že jsem se dovolala. Jste moc hodnej a mějte se tam moc hezky.
0: No moc vás zdravíme do Hradce nebo k Hradci z Pardubic a děkujeme za příspěvek plný morčat. Dobrou noc.
6: Dobrou noc, děkuji moc. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: plán.
1: Teď máme v plánu popovídat si s paní Anou, která udělá tečku za dnešním tématem, tu telefonickou v noční lince. Vítejte.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak paní Ano, co máte na srdci, co se zoologických zahrad týče?
2: No tak mému srdci nejbližší jsou spíš ty zoologické zahrady, které jsou na Moravě. Uh-huh. Konkrétně ta ostravská, jako je velmi pěkná. A potom několikrát jsem navštívila Lešno, vlastně to je u Zlína.
1: Ano, ano.
2: Ta se v průběhu let jako velmi jako spravila, jako, protože jsem byla několikrát jako v průběhu jako asi tak z těch 50 let. Potom rádi jsme jezdívali na Svatý Kopeček u Olomouce. No a velmi mě překvapila, když jsme byli na jižním Slovensku a do Budapešti je celkem blízko, asi tak hodina cesty.
1: Tak jsme jezdívali
2: do Budapešti. Uh-huh. A tam je vlastně pěkný podmořský svět udělaný v rámci jako zoologické zahrady.
1: Dobře, tak jste to tak pěkně jako pojmenovala, co kde mají. Ta ostravská je vám teda nejblíž, kdybyste měla teď udělat reklamu, když jste od Ostravy, jo? Tak co byste tam doporučila v té ostravské vidět?
2: No já teď jsem tam další dobu nebyla, ale tam jako nádherně, ale spíš jako než ta ostravská se mi líbí jako ta Lešná, ten, jako toho Zlína, jako, protože tam je ten zámeček, je tam jako, takže je to tam jako, fakt jako je to tam jako nádherné, jako.
1: Dobře, no tak paní Ano, děkujeme za moravskou tečku v dnešní noční lince, nebo Slezskou tak trochu, mějte se pěkně.
2: By taky nastanou.
1: Dobrou noc. A ještě tady přečtu vzkaz od posluchačky Ivety. Zdravím všechny. Byla tu řeč snad o všech našich zoo, ale pro nás je jednička zoo Plzeň, i když jsme navštívili několik zoo v zahraničí. Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Španělsko. Nesmím ale zapomenout na Žehušickou oboru bílých jelenů. Zoo koutek u zámku Žleby a Chleby. Ve Chlebích se pomalu zoo neustále rozrůstám. Má jednu výhodu i pro děti, že mohou s těmi zvířátky být v přímém kontaktu. Dobrou noc. No tak děkujeme, paní Iveto, i za tenhle příspěvek. Musím říct, že teda těch písemných příspěvků, ne, že byste nevolali, to jste volali celou dobu, ale těch písemných příspěvků dnes bylo hodně. Ani na jednu stránku monitoru v počítači se mi nevyšly, tak díky za to, že jste se takhle zúčastnili. Dali jste nám dobré tipy v dnešní noční lince, která míří do finále, je to tak, nedá se svítit, ale vlastně už dnes po 23. nás čeká další noční linka, takže se těšte, dívám se na koho, na Janu Chládkovou a téma vztah na dálku, tak to je před námi už dnes po 23. Ať se vám daří, hezky se do té vlastně už nesváteční atmosféry, do toho úterka vyspěte a zase někdy neslyšenou v noční lince se moc rád těší Zdeněk Novák.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle, nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rád.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už... Jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli... promiňte, Vlastíku, já se ho rovnou zeptám. Já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc. Platí, když, promiň, já tě budu týkat, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské...
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Brodského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o něj rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Fleck a tam si potykáme. A ten Fleck našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzana si, Zuzalka, nebo jak jste říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počal, ovšem zase jsem dopadl jako obvykle naprosto beznadějně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potykali na tom hřbitově. Ale zase to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodského a že on je hrozný, že jo, a že oni říkali, ne, je dobrý, a že on řekl, no jo, to je můj syn, jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky dá říct.
2: Asi zcela jinak, než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růžově ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak než amatérskou zájmovou činnost. A takže on ve mně pak nacházel takový splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejným baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garconce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milostivá paní. Paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský. A pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašný věci. A tím mu ovšem zkazila celý den. A tatínek jaksi potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zas tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo, všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a jiná činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde, a nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo, tato činnost.
3: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
6: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmrnc, řekla bych, sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou mini rodinku.
1: Děkuji.
0: Dobrý den. Karle, tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Tak to jsem si to představil. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba, než je dnešní, a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, čověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát Hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova Husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát Hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát Hajaja, Hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho Hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s ním přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho Hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svého kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, teda taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekla, helejte se děti, tamhle jde Hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
5: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí Watsone.
6: Očividně vám to prospívá.
5: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
6: To je pro mě novina. Vždycky jste mi rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
5: Bývalo.
6: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
5: Je to příjemná a poučná cesta.
6: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
5: K doktoru Dilimbertovi.
6: Kolega?
5: Ne zcela, zubní lékař.
6: Ale potíže?
5: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
6: Včelas?
5: Nikolivěk, motýláš, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
6: Ale cože živé?
5: Ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Stulůz, že mi zprostředkuje návštěvu.
6: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
5: Zřejmě. A číslo 73. Milí Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
6: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
5: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
7: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hilésia.
6: Vždyť oni za tím sklem létají.
7: No jistě, jsou živí.
5: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
7: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
6: A proč právě tyhle motýly?
7: Já vím. Nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
6: Jedovatí motýly?
7: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
5: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
7: U motýlů je to v skutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hilésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
5: Zajisté.
7: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hilésia.
5: Zabíjí?
7: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hilésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
6: Životu nebezpečný?
7: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
6: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem zřejmě jen u vás.
7: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
6: Tak toho motýla neznám.
5: Je to housenka, milí Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
7: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
6: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
7: Myslíte?
5: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
6: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
7: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
5: Záhada toť výzva. No,
7: snad pro vás.
5: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
7: Beze všeho. Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
8: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
7: Podíváme se. Tahle? Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
8: Musíte vrtat?
7: Trochu, ale nebude to bolet.
8: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
7: Nerozumím. Co si tedy přejete, pane?
8: Dohodnout s vámi menší obchod.
7: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
8: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, kterých vám léta chodil, teď ji potřebuje.
7: Nechápu.
8: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to no...
7: Transplantáty, myslíte?
8: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
7: No a proč, nepřišel sám?
8: Nemůže.
7: Jeho jméno, prosím?
8: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám, diskrétně.
7: Chápete, pane, mou situaci?
8: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
7: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
8: Bral bych tu nabídku vážně, doktore, můj přítel dokáže být nepříjemný.
7: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
5: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
7: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
5: Jak vypadal ten člověk?
7: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
5: Ale?
7: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
5: Odmítl jste?
7: Naléhavé případy neodmítám.
5: Kdy přijde?
7: Zítra v 17:30 odpoledne.
5: Vyjednal si ten termín?
7: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až podvečer.
5: Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
6: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
7: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
5: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
7: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
5: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
7: Se zločinem?
5: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
7: Co byste mi tedy radil?
5: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
7: Nechápu, co má společného.
5: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
7: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
5: C10H12O4, vidíte, Watsone, jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
6: Slíbil jste tu radu, Holmesy?
5: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
7: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
8: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
7: Nebylo třeba.
8: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
7: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
8: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Tahle pistole má zatraceně lehkou spoušť.
7: Jak si přejete, pane?
8: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, můj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
9: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
8: Jakou roušku?
9: Co jí máte kolem krku?
8: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
9: Máte ji zasunutou až pod límcem košile.
8: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
9: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
8: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S bohem.
9: Přece naschledanou, pane.

0: kadeřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
1: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách daleko víc než v těle.
0: A, komisař?
2: Pojďte dále, pane komisaři.
3: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
1: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
3: A, můžete mi říci, pane Holmes...
1: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
0: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
3: Znáte dobře toho pacienta?
0: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
3: To je zvláštní, parbleu.
1: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
3: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř úhelná těla mrtvola.
1: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
3: Pravděpodobně.
0: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. Abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
3: Parble, jenže... Prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
1: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
3: Cože?
0: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylésia, jejíž tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. Aha, pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
3: Parble, ale já stále nerozumím.
1: Roušku, na níž byly chloupky Hylésiu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
3: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho... Zatkneme. Není nutné ho honit.
1: Přizpůsobuji metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
3: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
4: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
3: Proč?
4: No trochu masti na bolesti od majek.
3: Oh.
4: Ten muž vám bude vděčen.
0: Proti Hylésium se mi to velmi osvědčilo.
3: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku na blízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
1: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
3: Oh, la, la.
1: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
3: Skutečně? Nedávno začal bolet.
0: Budu se těšit, pane komisaři.
3: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
5: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny. Dál děsí metropoly, služební nadšení. Nestačí k zatčení a potom volá bezradný Scotland Yard. Po mnoho nocí a dnů Sherlocku zapál silu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour Pastinák, vedoucí myšotechny, chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy kukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. A bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
3: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
2: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání, a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
3: To je krása. Učiněný koncert, povídá Pérko a vděčně se podíval na Damiána. A v tom se lekl.
2: Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
3: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
2: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
3: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
2: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla Jepinka. Nesla králičí kůži.
4: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
2: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo, kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko, ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města. Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
3: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
2: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu. Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
3: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
4: Není proč, zabručel Pérko.
3: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián
2: a ukázal tlapkou na zeď. Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
3: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí,
2: povídá Damián a počítal na drápkách do 7. V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
3: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
2: A bylo 12.
3: To je co?
2: Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí. Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
4: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
2: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
4: Necháme jejít ještě koč 4 hodiny, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. A tak jo,
2: mávl packou Pérko. Koč minuty utíkaly a zrovna koč vteřinu před koč 1:15 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
4: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiane, na 100 myší.
2: Jenže v tom došla koč vteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 517,603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se.
4: Co budeš dělat teď, Damiáne?
2: A kocourek Damián povídá.
4: Co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
3: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku, máme

krásný sen. Ty jsi kocour Damiánek a já malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny a já zase klukoviny.

budem se kočkovat na zahradě. Schovám se ti do ponožky. A kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti zdát, až budeš